0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda umožnila registraci vozu online. Ředitelé škol reagují na Okamuru a fotbalisté Mladé Boleslavy berou první výhru v sezóně. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda schválila návrh novely o podmínkách provozu vozidel. Zavádí například přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu ukradených aut. Novelu projedná sněmovna. Další změny související s novelou oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Přes portál dopravy bude moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo odcizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu. Pokud je k danému úkonu potřeba nová registrační značka nebo osvědčení o registraci, lidé si je budou moci nechat doručit například do výdejního boxu.
1: Novela umožní vlastníkům a provozovatelům vozidel vyřizovat žádosti o oznámení při registraci elektronicky prostřednictvím portálu dopravy. Případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuze a následné široké společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat, uvádí Asociace ředitelů základních škol. O možném zrušení 9. třídy základní školy hovořil předseda sněmovny Tomio Okamura. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Na zasedání o tom rozhodla vláda a informoval vicepremiér Karel Havlíček. Francouzská policie zadržela muže, který v Paříži pobodal tři ženy, z nichž dvě mají těžká zranění. Médiím to sdělil ministr vnitra Laurent Nunez. Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují. Muž zaútočil přibližně půl hodiny před polednem dvěma kuchyňskými noži poblíž stanice Port de Clichy na severozápadě francouzské metropole. Rusko je připraveno k politickému a diplomatickému řešení rusko-ukrajinského konfliktu a k diskuzi o nových nápadech, jak toho dosáhnout. Podle ruské agentury Interfax to uvedla mluvčí ruského ministra zahraničí Maria Zacharovová. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Artisu potvrdili v prvním vzájemném utkání, že úvodní kolo nového ročníku šance ligy bylo gólové. Mladá Boleslav vyhrála v Brně 4-2, domácí stihli dvakrát vyrovnat, ale proti nováčkovi se dvakrát prosadil Klíma. Díky tomu Mladá Boleslav vyhrála 4-2. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterní ráno bude polojasné až jasné, během dne čekejme oblačno, večer se bude vyjasňovat a pak teploty půjdou nahoru. Už v úterý 25 až 30 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

krok za krokem, den za dnem.

pouze prsten. Možná by byly lepší růžové brýle, až dobrý časy vystřídají horší chvíle. Život je dlouhá cesta, každý má svojí, dnes ty naše v jednu spojí. Krok za krokem den

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Čekají nás tropické teploty. Pražská koalice má plán opatření a vláda odmítla návrh rozšířit zákaz prodeje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem. Zástupci pražské koalice se na pondělní schůzce shodli na plánu opatření. Tam mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací, kde minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. Plán zahrnuje mimo jiné žádost na ministerstvo dopravy, pod které odbor spadá, o provedení kontroly a poskytnutí výsledků těch předchozích. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka mají opatření do budoucna zabránit podobným případům.
2: My jsme se shodli na koaličním jednání na vypracování seznamu 5 konkrétních doporučení, která budou potom předána jednotlivým odborům magistrátu, počínaje interním auditem a kontrolou a potom i jednotlivým městským společnostem právě proto, aby se do budoucna předešlo opakování nějakých podobných nedostatků a potažmo kauz.
1: Policie v budově magistrátu zasahovala minulé úterý. Následně obvinila 6 osob a 2 firmy. Vláda odmítla návrh KDU ČSL rozšířit zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je současný režim v pořádku. Lidé jsou na něj zvyklí. S tím souhlasí také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
3: Lidovecký návrh je úplně zbytečný nesmysl, protože stát nemá lidem určovat, kdy můžou a kdy nesmí jít nakupovat. Navíc ten návrh, který by jenom dál zavíral obchody, bude poškozovat všechny, kteří zbytečně přijdou o tržby a především poškodí zaměstnance, kteří by raději pracovali ve svátek za 100% příplatek a tuhle tu možnost více si vydělat jim lidovci chtějí úplně zbytečně sebrat.
1: Ve sněmovně už je opačný návrh poslanců ODS, který zákon o prodejní době v maloobchodě zcela ruší. Zájezdy ve Středomoří nejsou narušeny ničivými požáry, sdělili cestovní kanceláře. Místa ve středomořských zemích, kde Češi tráví a dovolenou s cestovkou, nejsou zasaženy přírodními katastrofami. Podle Josefa Trejbala z portálu Letuška.cz nyní lidé častěji vyptávají na aktuální situaci v daných destinacích. Masivní návrat do Česka ale portál neeviduje. Kromě Francie a Španělska v Evropě bojují s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Před 5 lety na olympijských hrách v Tokiu sice šermíř Aleksandr Šupenič vybojoval bronz. Čerstvý titul mistra světa však považuje za největší úspěch kariéry. 32letý floretista se v sobotu v Hongkongu zapsal do historie českého šermu jako první mužský šampion.
4: Je to určitě největší úspěch kariéry a zároveň paralelně s tím se mi vyhrál světový pohár jako celkový hodnocení, což jakoby za celý ten rok jsou všechny závody dohromady, takže určitě tyhle dva výsledky jsou nejvíce, co jsem mohl ukázat. Není to, že jsem změnil jednu věc, ale že jsem pracoval a tvrdě jsem pracoval na tom, abych pořád se snažil být lepší a lepší a teď se mi to povedlo v té nejlepší možné verzi.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se vyjasní a pak, jak už padlo, teploty vyletí nahoru. Ty úterní nejvyšší mezi 25 až 30 stupni. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda umožnila registraci vozu online. Ředitelé škol reagují na Okamuru a fotbalisté Mladé Boleslavy berou první výhru v sezóně. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda schválila návrh novely o podmínkách provozu vozidel. Zavádí například přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu ukradených aut. Novelu projedná sněmovna. Další změny související s novelou oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Přes portál dopravy budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu. Pokud je k danému úkonu potřeba nová registrační značka nebo osvědčení o registraci, lidé si je budou moci nechat doručit například do výdejního boxu.
1: Novela umožní vlastníkům a provozovatelům vozidel vyřizovat žádosti o oznámení při registraci elektronicky prostřednictvím portálu dopravy. Případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuze a následné široké společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat, uvádí Asociace ředitelů základních škol. O možném zrušení 9. třídy základní školy hovořil předseda sněmovny Tomio Okamura. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Na zasedání o tom rozhodla vláda a informoval vicepremiér Karel Havlíček. Francouzská policie zadržela muže, který v Paříži pobodal 3 ženy, z nichž 2 mají a těžká zranění. Médiím to sdělil ministr vnitra Laurent Nunez. Motiv útoku vyšetřovatelé zjišťují. Muž zaútočil přibližně 30 minut před polednem 2 kuchyňskými noži poblíž stanice Port de Clichy na severozápadě francouzské metropole. Rusko je připraveno k politickému a diplomatickému řešení rusko-ukrajinského konfliktu a k diskuzi o nových nápadech, jak toho dosáhnout. Podle ruské agentury Interfax to uvedla mluvčí ruského ministra zahraničí Maria Zacharovová. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Artisu potvrdili v prvním vzájemném utkání, že úvodní kolo nového ročníku šance ligy bylo gólové. Mladá Boleslav vyhrála v Brně 4-2, domácí stihli 2x vyrovnat, ale proti nováčkovi se 2x prosadil Klíma. Díky tomu Mladá Boleslav vyhrála 4-2. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterní ráno bude polojasné až jasné, během dne čekejme oblačno, večer se bude vyjasňovat a pak teploty půjdou nahoru. Už v úterý 25 až 30 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Čekají nás tropické teploty. Pražská koalice má plán opatření a vláda odmítla návrh rozšířit zákaz prodeje. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem. Zástupci pražské koalice se na pondělní schůzce shodli na plánu opatření a tam mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací, kde minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie. Plán zahrnuje mimo jiné žádost na ministerstvo dopravy, pod které odbor spadá, o provedení kontroly a poskytnutí výsledků těch předchozích. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka mají opatření do budoucna zabránit podobným případům.
2: My jsme se shodli na koaličním jednání na vypracování seznamu 5 konkrétních doporučení, která budou potom předána jednotlivým odborům magistrátu, počínaje interním auditem a kontrolou a potom i jednotlivým městským společnostem právě proto, aby se do budoucna předešlo opakování nějakých podobných nedostatků a potažmo kauz.
1: Policie v budově magistrátu zasahovala minulé úterý. Následně obvinila 6 osob a 2 firmy. Vláda odmítla návrh KDU-ČSL rozšířit zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je současný režim v pořádku. Lidé jsou na něj zvyklí. S tím souhlasí také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
3: Lidovecký návrh je úplně zbytečný nesmysl, protože stát nemá lidem určovat, kdy můžou a kdy nesmí jít nakupovat. Navíc ten návrh, který by jenom dál zavíral obchody, bude poškozovat všechny, kteří zbytečně přijdou o tržby a především poškodí zaměstnance, kteří by raději pracovali ve svátek za 100% příplatek a tuhle tu možnost více si vydělat jim lidovci chtějí úplně zbytečně sebrat.
1: Ve sněmovně už je opačný návrh poslanců ODS, který zákon o prodejní době v maloobchodě zcela ruší. Zájezdy ve Středomoří nejsou narušeny ničivými požáry, sdělili cestovní kanceláře. Místa ve středomorských zemích, kde Češi tráví a dovolenou s cestovkou, nejsou zasaženy přírodními katastrofami. Podle Josefa Trejbala z portálu letuška.cz nyní lidé častěji vyptávají na aktuální situaci v daných destinacích. Masivní návrat do Česka ale portál neeviduje. Kromě Francie a Španělska v Evropě bojují s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Před 5 lety na olympijských hrách v Tokiu sice šermíř Aleksandr Šupenič vybojoval bronz. Čerstvý titul mistra světa však považuje za největší úspěch kariéry. 32letý floretista se v sobotu v Hongkongu zapsal do historie českého šermu jako první mužský šampion.
4: Je to určitě největší úspěch kariéry a zároveň paralelně s tím jsem vyhrál světový pohár jako celkový hodnocení, což jakoby za celý ten rok jsou všechny závody dohromady, takže určitě tyhle dva výsledky jsou nejvíce, co jsem mohl dokázat. Není to, že jsem změnil jednu věc, ale že jsem pracoval a tvrdě jsem pracoval na tom, abych pořád se snažil být lepší a lepší a teď se mi to povedlo v té nejlepší možné verzi.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se vyjasní a pak, jak už padlo, teploty vyletí nahoru. Ty úterní nejvyšší mezi 25 až 30 stupni. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg, červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: Přejeme hezké ráno.
3: Krásné ráno, jsou tu zprávy a Lucie Černá.
4: Dobré ráno, dnes se dozvíme první výsledky nového povinného příspěvku na penzijní spoření pro zaměstnance v rizikových profesích. Nadprůměrné teplo se má v Česku udržet až do druhé poloviny srpna. Kolony už hlásí D1 u Ostravy. Od začátku letošního roku musí zaměstnavatelé u vybraných rizikových profesí povinně přispívat zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření. První měsíce fungování nového systému dnes představí Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Prezident Unie Jiří Horecký ale Frekvenci 1 už teď řekl, že zájem o nový příspěvek je zatím menší, než očekával.
5: Po několika měsících té povinnosti ten zájem zaměstnanců, kteří mají nárok na ten povinný příspěvek do penzijního pojištění, je menší, než jsme předpokládali. Například téměř ve čtvrtině firem si nárok neuplatnilo víc než 50% zaměstnanců. Zjišťovali jsme i ty důvody, které je k tomu vedou. Mezi ty hlavní patří to, že nemají zájem, jsou pasivní, nebo to vnímají jako administrativně náročné, nebo nemají sjednané to pojištění, což je základní předpoklad a nechtějí na to nic měnit, to znamená, je to produkt, který pro ně není zajímavý.
4: Smyslem zákona je to, aby si lidé pracující v dlouhodobě fyzicky náročných nebo rizikových podmínkách vytvářeli dodatečné úspory na stáří. Nadprůměrné teplo se v Česku udrží až do 23. srpna. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi meteorologů. V tomto týdnu budou průměry nejvyšších teplot kolem 31 stupňů, v příštím týdnu okolo 29 a ve dvou týdnech od 10. srpna pak má být kolem 26 stupňů. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a i jeho rodina s ním souhlasila. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra naplánovali na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Cílem akce s názvem Otestuj e-doklady je prověřit technickou infrastrukturu před podzimními volbami a zapojit do ní desítky tisíc doprovodníků z řad veřejnosti. Americké úřady v souvislosti s nedělní střelbou na gastronomickém festivalu v Seattlu zadrželi 15-letého mladíka. Informuje o tom stanice ABC s tím, že druhý podezřelý je stále na útěku. Incident si vyžádal 3 lidské životy. Další 4 lidé byli zraněni. Kateřina Siniaková se opět porve o titul v mixu. Na US Open se přihlásila po boku deblové jedničky Andreho Petena. Proti světovým jedničkám ve čtyřce mohou nastoupit elitní singlisté, například Arina Sabalenková se spojí s Novakem Djokovičem a Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem.
1: Frekvence 1.
4: Počasí. Dnes už bude slunečno, převládne skoro jasno až polojasno. Teď po ránu se nám venku teploty drží mezi 15 a 11 stupni. Odpoledne vystoupí až k tropické 30. Chladněji zůstane na severu a severovýchodě republiky, kde naměříme kolem 24 stupňů. A vád bude mírný severozápadní vítr.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A se zdržením už počítejte na D1 u Ostravy.
6: Na úrovni města Ostrava se na dálnici D1 nabírá zdržení vlivem silné dopravy a dopravního omezení. V koloně naberete okolo 10 minut mezi exitem 354 Rudná až 361 Místecká ve směru na Polsko. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
4: A po zprávách v 6 už ta Frekvenci 1 startuje úterní ráno. Máte tu Lubku i Míru.
2: Jsme tu, přejeme hezké ráno.
3: Krásné ráno.
2: Venku to je jak na Sahaře, jsem si všim. V noci mrzne, přes den 30.
3: Jo. No, je pravda, že na Šumavě je opravdu teď po ránu minus 2 stupně, takže pokud se probouzíte právě tam, někde ve stanu.
2: Ve spacáku, jasně.
3: Já si to ale pamatuju, jsem jako dítě jezdila právě na Šumavu, na tábory. Měli jsme takový ty plátěný áčka, spávali jsme ve stanech. A já vlastně už od dětství měla hodně kvalitní spacák, víš, protože tam bývala strašná
2: zima. Vaťák, typický, že jo?
3: To byl takovej ten, no, paťák, no. To byla taková ta, podle mě, nějaká vínová nebo cihlová mumie, víš? Ještě byla ušitá kolem krku, jako do toho, ne do kolem krku, právě kolem obličeje.
2: Kolem obličeje. No, klasický sargofág. Říkám, jak na poušti hrobnou do pyramidy s tebou.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Horoskop Frekvence 1.
1: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Kluckové na Frekvenci 1. Krásné ráno, milí posluchači, vítejte u úterních horoskopů. Dnes je den mléčné čokolády a také den boje proti žloutence. Svátek slaví Viktor, blahopřejeme. Současné konstelace jsou nevyzpytatelné, pro všechny případy si naplánujte nějaký zajímavý program, ať neříkají, že je s vámi děsná nuda. Co čeká vy? Máte skvělé úmysly, jen byste chtěli všechno hned. Trpělivost a rozvaha, to jsou dnešní dvě klíčová slova. Pany, vaše plány dostanou reálnou podobu a že si úspěšně povedete, o tom by nemělo být pochyb. Váhy, co chvíli můžete být náladový a vztahovační. Nakonec se vám podaří najít polohu, která většinu tlaků odkloní. Štíři, ve stěžejních věcech máte jasno. Tajné fondy vezmou za své. Střelci, zásluhou své hravé povahy se můžete seznámit, ale i propadnout nové aktivitě, která výrazně rozšíří okruh vašich známých. Kozorozi, víceméně se budete věnovat soukromým záležitostem. S partnerem najdete společnou řeč. Vodnáři, nic by vám v lásce nemělo být odepřeno. Pomalu a jistě převezmete iniciativu a přenesete vztah na jinou úroveň. Ryby, nebudete-li mít v partnerství dostatek lásky a přijetí, můžete hledat uspokojení a štěstí jinde. Berani, občas máte tendenci jít za svým cílem za každou cenu a proti všem. Většina konfliktů může vzniknout z umíněnosti a tvrdohlavosti. Býci, všechno by mělo jít jako po drátkách, jen chválit se budete muset sami. Blíženci, některé události vás budou vyvádět z rovnováhy. Držte se svého postřehu, situace nemusí být ani zdaleka tak stabilní, jak se vám na první pohled zdá. Radci, dnes můžete reagovat nezvykle vstřícně i prudce. Čekáte na nějaký impuls od partnera, který by ve vás opět probudil staré vášně. Okoření vám život bík, štír, střelec a vodnář. Pozor na blížence, váhy a taky ryby. Milí přátelé, rozmotávat nyní budete mezilidské vztahy, které jste si ale sami zkomplikovali, a tak vás rozhodně nečeká klidný den. Opatrní buďte při jednání, za volantem i sportovních aktivitách. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: takový jeden prázdninový fórek. Většina lidí je na dovolený.
1: Aha, možná. Tak ho neuslyší a je to vaše chyba. Jo?
0: Možná.
1: Co tam
0: možná
1: máš?
0: Ideální čas třeba vyrazit za šéfem a říct si o přidání.
1: Ale to není, to je ale pravda, to si můžeme ještě probrat za chvilku. Povídej teďka ten vtip.
0: Tak, přijde zaměstnanec za šéfem a říká: šéfe, já bych potřeboval přidat. A jestli mi nepřidáte, tak všem řeknu, že jste mi přidal.
1: Ano, tohle je výborná taktika, která funguje, osvědčená.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1. Hello, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: No, to je taková letní písnička, která se k tomu dnešku opravdu hodí, protože...
1: No, nemusíte na Ibizu.
0: Stačí
1: Ibiza zůstat... přišla sem.
0: Stačí zůstat tady, přesně. Když nemůže hora k Mohamedovi, přijde Mohamed k hoře. Hele, maxima dneska do třicítky. Ale to není všecko, co pro vás počasí nachystalo. Do konce týdne ještě až o 10 stupňů víc než dneska. Na horách tedy pravda místy přehánky, ale na sluníčku opatrně. Sluníčko bude pálit o 106. Už v poledne naměříme nad 25. V Polabí a po Ohří dokonce 30 stupňů.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Campy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
1: Teď je přesně 6:30, začínají krátké zprávy. Má je Lucie Černá, která přichází s velkou pompou. Hezké ráno.
5: Ano, dobré ráno. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Na pondělním zasedání to schválila vláda a vdova Marie Knížáková s ním souhlasí. Ministr obrany Jaromír Zuna dnes na ministerstvu obrany přijme svého moldavského protějška Anatolího Nasatýho, který do České republiky zavítá na oficiální návštěvu. Spojené státy zahájily přezkum americké vojenské přítomnosti v Evropě. Dnes o tom informuje agentura AFP. Cílem je zajistit, aby se NATO rychle a nezvratitelně dostalo do stavu, kdy Evropa převezme hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu. V anglickém fotbale budou nově testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace oznámila, že pravidlo zavedou nejdříve anglické soutěže v nové sezóně, což jim schválila Mezinárodní pravidlová komise IFAB.
4: Frekvence 1.
5: A ještě míříme na hlavní tahy.
6: Na úrovni města Ostrava se na dálnici D1 nabírá zdržení vlivem silné dopravy a dopravního omezení. V koloně naberete okolo 10 minut mezi exitem 354 Rudná až 361 Místecká ve směru na Polsko. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: A Míra s Lubkou s vámi, hezké ráno. V rychlosti jsem mrknul, jak je to s teplotou na Ibize.
0: Ano.
1: Dneska maxima kolem 31.
0: No vidíš, tak jak
1: to
0: tady.
1: To je to samý, to říkám.
0: Tak jak tady.
1: Nemusíte nikam jezdit, ušetříte. Ty jsi tady zmiňovala to přidání peněz.
0: V tom forku, no.
1: A já si myslím, že právě to léto je možná nejideálnější čas, kdy zajít za šéfem, že byste chtěli přidat, protože velmi často ještě nejsou uzavřený rozpočty pro další rok.
0: To
1: když tam
0: prvý.
1: Budete před koncem roku, tak si myslím, že už jako moc úspěšný nebudete. No.
0: To za prvý. No. A za druhý si myslím, že jsou tak nějak jako všichni v lepší náladě, včetně těch šéfů. Myslím si, že jako ideální počkat je, až se vrátí z dovolený.
1: Jo, bude odpočatej pěkně.
0: Ty mu jí zkazíš, ale to nevadí. Ale méně kolegů v práci, jako menší pravděpodobnost, že tam bude taky někdo byl před chvilkou jako před tebou, takže...
1: Máte nějakou fintu?
0: Zkuste to, dejte
1: nám vědět. Jak vyzrát na šéfa, aby vám přidal?
0: 736-304-444.
4: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: 25krát za minutu. Počkej, to je blbost. 60 vteřin.
1: To bys byl,
0: to bych nedělal nic, přesně nic jinýho. To je blbost, no. To je jasný. Takže třeba 10krát za minutu, dejme tomu, jo?
1: No.
0: To znamená
1: 600krát
0: za hodinu, 1200krát zhruba. Co, je za den? Je to tak. To je složitý, strašně to spočítaš. Počkej, 12 000krát za den. To je blbost, ne?
1: 600krát za hodinu krát 24.
0: Hele, já řeknu 5 000 000krát.
1: Říkáš 5 000 000krát?
0: Třeba, nejsem schopný to spočítat a nechci zdržovat.
1: Jak jste na tom vy s matematikou? Propočítejte a dejte vědět na 736 304 44.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vás.

0: Kolikrát za rok mrkneme?
1: Aha.
0: No to se nedá vůbec odhadnout a už vůbec nespočítat.
1: A ty jsi na to šel docela dobře?
0: Šel jsem na to dobře, ale zastavil jsem se u dne. Tam už mi začaly jako chybět 600, nuly.
1: 600x 24 už bylo nad tvé síly.
0: Ano, to už bylo příliš moc. Ale jako touhle logikou bych asi šel, ale z hlavy bych to samozřejmě pak už nedal. No.
1: Touhle logikou by se samozřejmě dostal i ke správné odpovědi.
0: To by
1: odpovědi.
0: Bylo 14 000 třeba za den, že jo, a teďka to vynásobí 365. No. To by bylo jako opravdu těžký. No ale kolik to teda je?
1: Ty jsi říkal...
0: 5 milionů.
1: 5 milionů a nebyl jsi daleko.
0: Takže jsem to střelil od boku dobře.
1: Pravděpodobně, kdyby to byla nějaká... žena.
0: Ano.
1: Taková jako koketně aktivní.
0: Ano.
1: Tak to zvládne 5 milionkrát.
0: Jo, že protože na každýho mrká. Jako,
1: ženy obecně mrkají víc než muži. A ten průměr mezi námi ženami a vámi muži jsou 4 miliony.
0: Co? To si zasloužím, počkej. Ano.
1: Takže si zasloužíš opravdu potlesk.
0: Ženy víc mrkají, jo.
1: No, jo. Jako není to tím, že mrkají na chlapy.
0: Ale je,
1: jako
0: prostě... jistě, že jo. To víš, že jo.
1: To víš, že jo.
0: Proč myslíš, že dělají mrkací pany? Dělají snad mrkací panáky? Viděla jsi někdy mrkacího panáka?
1: Měla jsem. Mrkací panenku chlapečka. Mm-hmm. Jmenoval se Honzík.
0: Honzík se jmenoval?
1: Hmm. A domrká.
0: Každý jednou.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Za chvíli 7, včera nám padlo poslední slovo, máme tu nové, to si probereme. Hned po zprávách.
1: Do té doby, ale samozřejmě právě ještě zprávy.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
6: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
7: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
6: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Přejeme vám hezké ráno.
1: Krásné ráno. Zprávy má Lucie Černá.
8: Hezké ráno. Dnes se dozvíme první výsledky nového povinného příspěvku na penzijní spoření pro zaměstnance v rizikových profesích. Turek změnil názor a žalobu na prezidenta nepodá. Kolony už hlásí Pražský okruh. Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a KB penzijní společnost dnes představí první výsledky s povinnými příspěvky na penzijní spoření pro rizikové profese. Prezident Unie Jiří Horecký Frekvenci 1 řekl, že vláda už připravuje rozšíření okruhu profesí, na které se opatření vztahuje.
9: Tam my za zaměstnavatele určitě říkáme, že se nebráníme diskuzi nad tímto, nicméně, že by bylo dobré tu diskuzi opřít o data, které získáme pak z jednotného měsíčního hlášení, kde budeme vidět, které profese jsou jak nemocné, jak jsou vystaveni z hlediska třeba úrazů nebo nemocí z povolání, a kde opravdu by bylo dobré umožnit zaměstnancům dřívější odchod do důchodu.
8: Smyslem zákona je, aby si lidé pracující v dlouhodobě fyzicky náročných nebo rizikových podmínkách vytvářeli dodatečné úspory na stáří. Filip Turek nakonec žalobu na prezidenta Petra Pavla nepodá. Poslanec uváděl, že na její přípravu neměl čas. Teď ale novinkám potvrdil, že svůj postoj přehodnotil a od podání žaloby ustoupil. Turek žalobu oznámil během své lednové návštěvy Ukrajiny. Nevadilo mu, že prezident Pavel v oficiálním dokumentu zaslaném premiérovi Babišovi zpochybnil jeho vhodnost pro funkci ministra. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra naplánovali na 13. srpna veřejný zátěž test aplikace e-doklady. Cílem akce s názvem Otestuj e-doklady je prověřit technickou infrastrukturu před podzimními volbami a zapojit do ní desítky tisíc dobrovolníků z řad veřejnosti. Uzavírka v Krkonoších potrápí řidiče déle, než se plánovalo. Se zdržením musí řidiči ve východních Čechách počítat i na vjezdu do Náchoda.
10: Jde o spojnici mezi Trutnovem a Rudníkem. Kompletní uzavírka na silnici 1/14 v Hertvíkovicích se prodloužila až do 16. srpna. Původně přitom měla skončit už před minulý týden. Teď řidiče čeká ještě měsíc objížděk navrch. Práce si tady vyžádal nestabilní svah, který je i za prodloužením uzavírky. Dosavadní objízdné trasy tak zůstávají bez změn. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři tak už při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo šetří vodou. V případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy. Úroveň hladiny v Bratislavě dosahovala v pondělí 217 cm. V Devíně, kde se do Dunaje vlévá Morava, má hladina 66 cm. Přitom průměr tu bývá okolo 250 cm. Podobná vážná situace navíc panuje i na dalších místech. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 ráno. Organizátoři se rozhodli časový program upravit tak, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky. V Pardubicích se v sobotu poběží 8 dostihů. Vrcholem meetingu bude třetí kvalifikace na 136. velkou pardubickou. Poslední dostih meetingu odstartuje 10 minut po 13. hodině.
2: Frekvence 1.
8: Počasí. Dneska už bude krásně slunečno. Teď po ránu se nám venku teploty drží mezi 15 a 11 stupni. Odpoledne nám vystoupí až k tropické třicítce. Chladněji zůstane na severu a severovýchodě republiky, kde naměříme kolem 24 stupňů. Vád k tomu bude mírný severozápadní vítr.
2: Frekvence 1. Doprava.
8: A ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
11: Pražský okruh se ucpává vlivem silné dopravy u obce Ořech. Ve směru k dálnici D1 se zdržíte okolo 10 minut, ve směru na letiště to bude asi 15 minut. Při zvětšení kolony ve směru na letiště navíc může začít docházet k blokovému odbavování tunelů. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
8: A je po zprávách 7, to znamená, že na frekvenci 1 pokračuje ráno s Mírou a Lubkou.
0: Ano, jsme tu, přejeme hezké úterý.
1: Krásné ráno, svátek má dneska Viktor. Mm-hmm. Můj muž se měl jmenovat Viktor, jmenuje se Alois. Mm-hmm. Teďka už je to tak, že vlastně ty musíš jít do porodnice a mít to podepsaný podle mě od obou rodičů. Tenkrát to tak nebývalo, když se narodil můj muž.
0: No.
1: A oni se domluvili jako tchán s tchýní, že to bude Viktor, když to bude chlapeček. No a babička se někde potkala s těma tetičkama a ty jí říkali, ale prosím tě, Viktor, Viktor, dej mu Lojzek po Lojskovi, jako po tatínkovi.
0: No.
1: Teď bude mít radost.
0: Kdo z nich?
1: Tak ona je normálně poslechla.
0: A přepsala to, jo.
1: A přepsala to. A večer došel nějaký telegram a šli za tím tchánem a říkali mu, tak Lojsku, máš syna? A on říká, tak to je Viktor. Ne, ne, je to Lojzíček. A on byl úplně, tuto z tu historku, když mi vykládal několikrát, že se ho to tak jako strašně dotklo, že to právě jako nikdy nechtěl. Aha. Že nikdy nechtěl, aby se syn jmenoval po něm.
0: No.
1: Jako, že to, chápeš, že to udělala? Že to udělali? A bylo to takový vlastně jakoby zadosti učení, ale takový jakoby životní zklamání na celý život.
0: Chápu. Říkáš mu doma občas Viktore?
1: Ne, máme kamaráda Viktora, tak by to bylo blbý, víš? To by mohlo jako evokovat mnohé.
0: Jo, chápu.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak včera nám padlo slovo, 56 000 korun jsme poslali směrem...
3: Hradec Králové.
2: Takhle to bylo. A budou se o to dělit
3: dvě
2: dámy.
3: Bylo to připojení, to slovo, které jsme hledali. Každopádně máme tady novou větu, máme tady nové slovo, tentokrát od herečky a dabérky Evy Podzimkové. Já jsem včera poslouchala vlastně Robina, když vykopával na té pětistovce. Jsem docela zvědavá, kam se s tím slovem dostaneme.
2: Tak, 257 400 a 39 je číslo, na které teď můžete samozřejmě volat a zkusit své štěstí. Kolik tam máme peněz?
3: Máme tam 1500. Včera jsme začínali 500, potom 1000, přihodili nám odpoledne na 1500. Takže zásadní otázka, kdo ty peníze asi chce, nebo kdo to chce zkusit, takhle.
2: Dobrý den, tady Míra s Lubkou, koho tam máme?
4: Dobrý den, tady Ivana z Mostu.
2: I vy moc vás zdravíme do Mostu, tak zaregistrovala jste, že je to pryč.
4: Ano, zaregistrovala.
2: A jaký byl váš tip včera?
4: No, pak už po čtvrté nápovědě připojení.
2: Jo, už byste to jako dala
3: jo.
2: Tak to je škoda. Tak teď tady máme novou větu, ta zní takto.
5: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
3: Tak co myslíte?
4: Cukle.
3: Ještě jednou?
2: Cukle.
4: Cukle.
5: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
3: Ale prozraďte mi, co je cukle?
2: To jsou bačkory.
4: Jo? Ano, to je jako pantofle.
2: No, není to slovo.
3: Není, ale každopádně díky za rozšíření obzoru.
2: Mějte se krásně. Naslyšenou.
4: No, taky naslyšenou.
2: Hezké ráno, my přihodíme 500, takže příští hodinu hrajeme o...
3: 2000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Úterní ráno. Lubka přichází ze zásadní informací.
1: Informace z Boskovic.
0: Pozdě, ale pozdě s ní přicházíš.
1: Informace z Boskovic. Myslíš, že pozdě?
0: Pozdě.
1: Já ty si nejsem úplně
0: dobře,
1: jistá.
0: Dobře, tak pokračuj.
1: V Boskovicích se opalovala nahá žena.
0: Ano, ta zatím to zní právě dobře.
1: Napřed to bylo před sousoším matka s dítětem. Mm-hmm. To jí rozmluvili strážníci. Druhý den pak vyrazila přímo na hlavní Masarykovo náměstí, no, kde se navíc konala pouť.
0: Ale.
1: A tam to taky dala, jako na Evu.
0: No.
1: Tak, tak to je takový příběh z Boskovic, no. Jakože někdy lidi, oni teda budou prověřovat, jestli to má paní v hlavě v pořádku. Mm-hmm. Ale já si myslím, že klidně může mít. Jako někteří lidi prostě nemají zábrany, že jo.
0: Tak je to přirozený?
1: No není.
0: Bývalo to přirozený.
1: Není přirozený opalovat se na náměstí, Míro. Není to přirozený.
0: Já jsem byl v Boskovicích relativně nedávno.
1: Ano.
0: A to je moc hezký náměstí.
1: Jo, a nepotkal jsi tam?
0: Nepotkal jsem jí tam.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: rozezněla Radio Camp přesně před týdnem na Stříbrném rybníku v Hradce Králové. Byl Michal Hrůza společně s námi.
1: Toho tento týden, vlastně už zítra ve Strážnici, vystřídají Miráji.
0: Tak se těšte, my se těšíme na vás. Nezapomeňte za námi do kempu Strážnice dorazit. Začínáme zítra ve 14.00.
1: Krásné ráno.

0: Tak 40 stupňů v pátek, jo?
1: Co by ne?
0: Co by ne?
1: Jsou prázdniny, léto, co byste chtěli?
0: Tak včera byla docela kosa, musím říct, že opravdu to, jako že ten vítr snižoval tu pocitovou teplotu, to byla pravda. Zajímá mě, jaké počasí nás čeká dnes. Otázka na meteoroložku Dagmar Honcovou.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno. Úderem úterního dne startuje série tropických a také slunečných dnů. Připravte se na to, že v porovnání s dnešními odpoledními maximy, které se zastaví na 30 stupních Celsia, se do konce pracovního týdne vyšplháme na teploty až o 10 stupňů Celsia vyšších. Co budou mít ale společné jednotlivé dny, je až 15-hodinovou délku slunečního svitu. Takže dneska očekáváme jasno, maximálně skoro jasno, pouze na horách se může přechodně objevit kupovitá oblačnost. A pozor, UV indexy na středních hodnotách, takže od 11. do 16. hodiny bychom měli být buď to ve stínu, anebo používat opalovací krémy, sluneční brýle a také pokrývku hlavy. Dnes ráno a dopoledne ještě budou teploty relativně příjemné, ale už kolem pravého poledne rtuť teploměru na většině území Česka vystoupá přes 25 stupňů Celsia. V Polabí, v Pohoří a na jižní Moravě bude rtuť teploměru kulminovat až na 30.
1: Tak tam máš zpátky to tvoje Polabí, veď zase.
0: Já domů.
1: To vím, tam bude bedírko zase.
0: Pátek na 40.
1: U bazénu pěkně.
4: No ale u bazény je chladnější.
1: No.
4: Za ty dny chladnější, jako by se ochladil.
0: Za ty dny chladnější je chladnější.
1: Aspoň vydrží chladnej do těch veder.
4: No včera jsem říkala, jestli tam nepustíme trošku teplý.
1: Z kohoutku. A to se vyplatí. Tak, 3 minuty po půl osmé, tu Lucie Černá, hezké krátké
4: ráno.
1: Zprávy.
4: Ano, výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Na pondělním zasedání to schválila vláda a vdova Marie Knížáková s ním souhlasí. Vzdušný prostor nad pobaltskými státy budou od srpna do listopadu střežit turecké bojové letouny F-16. Zúčastní se totiž mise NATO Baltic Air Police. Na estonské základně v Amari bude umístěno 5 strojů. Doprovázet je bude 80 tureckých vojáků. Nový film Odyssea od režiséra Christophera Nolana o víkendu unikl na sociální síť X, než byly dotyčné účty pozastaveny. Zhlédli snímek více než 2 miliony lidí, informuje o tom server BBC. Karviná po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupila do druholigové sezóny porážkou 0-2 ve Slezském derby v Opavě. Hosté dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Flašmana.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě míříme na silnice.
5: Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech, dochází k blokovému odbavování v tunelech. A z opatrností bez držení projedete okolo dopravní nehody na svém 47. kilometru dálnice D1 na Brno. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Pokračujeme dál, hezké ráno.
0: Hezké ráno, tak měli jsme tady první typování dnešní do posledního slova. Ten mostecký typ byl cukle. A já jsem se ptala, co to je. Vy jste mě říkali, že jsou to pantofle.
1: Pantofle, no.
0: A prosím tě, přišla zpráva od Marie z Moravy, která píše: Ahoj Lubko a Míro, k poslednímu slovu u nás cukle znamená bonbon. Cuklata jsou bonbony.
1: Fakt jo.
0: Píše Marie z Moravy.
1: Cukrle.
0: Cukrlata. No. Cukrlata, tak na Moravě jsou cukle bombóny.
1: To je zvláštní teda.
0: No.
1: Ale já jsem na to narazil, bylo to v Ostravě, ve Frýdku. Ve Frýdku to bylo, na bonbon, návštěvě.
0: A bombóny, anebo pantofle?
1: No právě, že vem si cukle. A já, co? Cukle si vem.
0: Cukle.
1: Až si to bylo moc rychle, že?
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Vyrážíme opět na výlet, to k prázdninám patří.
1: Nevyrážíme my, máme na to lidi. Vyráží Tomáš. Ahoj Tome, krásné ráno.
2: Krásné ráno přeji. Tak dnes vás vezmu na parádní výlet, na který se tedy těším i já, protože dnes půjdeme po stopách historie krásných amerických aut. Najdeme jich tady přes 90 a jsou to opravdu vytříbené kousky. A kamže to mám dnes vlastně namířeno? Je to do Muzea automobilů v Lužné u Rakovníka. Tady můžeme obdivovat v 5 halách a ve venkovních expozicích takové kousky, jako třeba vůz Elvise Presleyho. Můžeme tady ale vidět i automobil, v kterým jel JFK. A je tady spousty dalších aut, které měly slavné osobnosti, počínaje Rolling Stones nebo Marilyn Monroe. V každém případě je tady toho k vidění opravdu, opravdu hodně. Najdeme tady auta od počátku 20. století do pozdních 70. let a mělo by to fakt stát za to. No a pro ty úplně nejmenší je tady udělaný dětský koutek, samozřejmě stylově, v americkém školním autobusu, kde se ale nevyučuje. No a jinak v celém areálu muzea na ně čeká spousty vozítek a tříkolek, takže si to tady užijí opravdu všichni. Tak, my se ještě dneska uslyšíme, no a já už se těším, tak hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno, Tome, děkujem za tenhle úžasný tip, teď je tu George Michael.
3: Frekvence 1.

0: 8 a vám přejeme hezké ráno, frekvence 1 s vámi, míříme na D1.
1: Krásné ráno, tak tady se cizinci vydávali za policajty a okrádali vlastně našince.
0: Jako vybírali pokuty, jo?
1: Vybírali pokuty a případně jako se tě odstavili na tom na odpočívadle a tam tě prostě taky jako okradli. Jo. Naštěstí si nevšimli, že to jejich auto zabírá jedna z dálničních kamer a tak se je podařilo brzo vypátrat.
0: Tak měli pol teda, jo? Teď jsem zrovna viděl u jednoho ze svých známých status, jak stojí na D1, měl tam fotku v té ohromné koloně a měl tam napsáno D1 vždy velmi dobře prověří tvůj močový měchýř. To je fakt blbý, že jo?
1: Jasně, to je blbý.
0: Dělat? Když stojí, tak ještě dejme tomu, ale když popojíš tí pomalu pořád, nemůžeš dělat vůbec nic.
1: To nemde.
0: Teda můžeš, ale nechceš.

0: Za chvíli bude 8, hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno, chystáme pro vás zprávy a posíláme do další hodinky také peníze. V posledním slově hrajeme o 2000 korun.
0: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Toto je.
5: Dobrá várt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přesně minuta po 8 hodině. Hezké ráno.
1: Jsou to zprávy a Lucie Černá.
8: Hezké ráno. Dnes se dozvíme první výsledky nového povinného příspěvku na penzijní spoření pro zaměstnance v rizikových profesích. Nadprůměrné teplo se má v Česku udržet až do druhé poloviny srpna. Tenista Lehečka má nového trenéra. První výsledky nového povinného příspěvku na penzijní spoření pro zaměstnance v rizikových profesích dnes představí Unie zaměstnavatelských svazů České republiky a KB penzijní společnost. Prezident Unie Jiří Horecký už teď Frekvenci 1 řekl, že zaměstnavatelé by uvítali hlavně méně administrativy.
9: Ti zaměstnavatelé, firmy a podniky také volají po tom, že by chtěli, aby ten systém se zjednodušil, že je administrativně náročný a 2/3 těch zaměstnavatelů říká, že jim to přineslo zase další dodatečnou administrativní zátěž a také, že by chtěli nějaké jednodušší metodické vedení. Ten nový zákon vznikal až ve sněmovně, nebyla tam žádná odborná debata a diskuze.
8: Povinnost platí od letošního ledna. Týká se zaměstnanců ve vybraných rizikových profesích, například těch, kteří jsou dlouhodobě vystaveni velké fyzické zátěži, horku, chladu anebo vibracím. Nadprůměrné teplo se v Česku udrží až do 23. srpna. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi meteorologů. V tomto týdnu budou průměry nejvyšších teplot kolem 31 stupňů, v příštím týdnu okolo 29 a ve dvou týdnech od 10. srpna pak má být kolem 26 stupňů. V Pardubicích dnes startuje divadelní nadílka Plná lásky. Přináší ji 5 festivalových dní.
10: Festival pod širým nebem nazvaný příznačně Penštejn Love vstupuje do svého 11. ročníku. Letní divadelní přehlídka na Pardubickém zámku nabídne představení profesionálních souborů z celé republiky, která spojuje téma mezilidských vztahů, lásky i humoru. Hrát se bude na velkém nádvoří i ve festivalovém šapito a součástí programu je také tradiční rande na slepo, jehož obsah organizátoři až do začátku tají. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský právě dorazil do Spojených států, kde se setká s prezidentem Donaldem Trumpem. Podle agentury AFP by s ním měl jednat o obnovení rozhovorů o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka má nového trenéra. Stal se jim Francouz Frédéric Fontán, který v minulosti dlouhá léta vedl Kanaďana Alisimea, 4. hráče světa. Spolupráci s Lehečkou zahájí na turnaji v Los Cabos v Mexiku.
7: Frekvence 1.
8: Počasí. Dneska už bude zase krásně, převládat bude skoro jasná nebo polojasná obloha. Odpolední teploty nám vystoupí na 25 až 30 stupňů. Chladněji zůstane na severu a severovýchodě republiky, kde naměříme kolem 24.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: A ještě míříme na hlavní tahy.
11: Pražský okruh stále brzdí provozem směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Dochází k blokovému odbavování v tunelech a z opatrností bez držení projedete okolo dopravní nehody na svém 94. kilometru dálnice D1 na Ostravu. A zpomalení evidujeme v úseku dopravního omezení na D1 na Brno u Velkého Meziříčí, kde je uzavřen pravý jízdní pruh. Jeďte tady opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Martina.
8: A po zprávách 8 pokračuje na frekvenci 1 ráno. Máte tu Míru s Lubkou.
10: A my vám přejeme hezké úterý 28. července. Dneska můžete legálně zhřešit.
1: Přesně tak. Dneska je den mléčné čokolády. Tak jsem si říkala, že bych si dala něco k tomu kafi.
10: Třeba hořkou.
1: V podstatě mě hořká nevadí. A víš, co je u ní dobrý? Mm-mm. Že jí nesníš moc.
10: Hořký.
1: No, já nesním jako třeba celou tabulku na posezení.
10: Tak to já zase jako bych jako celou tabulku asi ne, ale když je opravdu dobrá a zajímavá, tak mi to nevadí. Což mi připomíná, že mi včera Lubka dala čokoládku takovou malou ke kávě. Já jsem si ji strčil do zadní kapsy u kalhot, na což jsem samozřejmě velmi rychle zapomněl. A našel jsem ji tam odpoledne a říkám si, co to tam mám za divnou placku rozmázlou v té kapse. A
1: zrovna měl na zadku v barvě čokolády, víš?
10: A měl, to není dobrý právě, že vůbec na té ruce, když to pak máš. A vytáhl jsem to samozřejmě z té kapsy, tu ruku, v metru ještě navíc. Měla jsi to nechat na dnešek.
1: Já jsem vám dneska donesla miňonky.
10: Jo, tak prosím tě, hlavně, až si to budu strkat do kapsy,
1: tak tě varuj
10: mě, jo? Díky.
7: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, hezké ráno vám přejeme, a to úterní s datem 28. července. Pokud máte dneska narozeniny, tak vám teď prozradíme, kdo je má společně s vámi.
1: Myslím si, že každého to alespoň jednou v životě zabolelo. Narozeniny dneska, přátelé, slaví kostičky Lega. Mm-hmm. Lego, rok 1958, to už je vlastně docela dávno.
0: No, ale vlastně bych klidně řekl, že může být starší, ale není, no.
1: Není. Tenkrát si patent podal dánský truhlář Kirk Christiansen. Mm-hmm.
0: A vyplatilo se.
1: A od té doby máme občas modřinu na chodidle.
0: Tak, za chvilku budeme taky grilovat, přátelé, s naším speciálním hostem. Tak pokud rádi grilujete, jste rádi u grilu, tak se nechte inspirovat už za moment na Frekvenci 1.
1: Krásné ráno.

0: prázdninový speciál, nebo pojďme si dát i takové prázdninové okénko. My jsme v červnu tady měli speciální týden, kdy jsme sem zvali dětské hosty, díky tomu, že nám vyšlo pěkně na pondělí den dětí. A byl tady společně s námi taky dětský hvězdný kuchař David Wagenknecht. A využili jsme ho k tomu, že by nám mohl dát třeba nějaký oblíbený recept na grilování, když máme léto. Ale počkej, než se k tomu Davide dostaneme, kdy si naposled pekl buřty klasicky na klacku.
1: Ty krásu, to je dobré. Ale podle mě to je třeba 2 roky zpátky. Máme vždycky na vesnici, máme prostě klasický čarodějnice a takovýhle
0: tak akce.
1: Vždycky jeden, tak vždycky tam.
0: No, protože my jsme se bavili, že nám vlastně ty buřty úplně vytlačilo to grilování, hambáče a tak. Co ty si hodíš na grill?
1: Jako úplně nejradši. Asi nějaký maso kuřecí, krkovičku nějakou. A nebo třeba ananas grilovaný jsem teďka dělal.
2: Ananas grilovaný. Ty jo, a jenom tak? A nebo se do něčeho nakládá? Nebo jak se to dělá?
1: To je strašně způsobů. Může se to nakládat, může se to dělat bez ničeho. To je různě.
2: Tak kdybys nám měl dát nějaký jako recept takhle. Grilovaný ananas podle Davida.
1: Tak vezmete si ananas, nakrájíte ho na plátky, klasicky, a zasypete ho troškou cukru. Jenom trošičkou. A pak je to strašně o experimentování. Někomu tam chutná trošku chili, někomu trošku z kořice. A je to fakt různý. Ale dá se to klidně dělat i normálně jenom s tím cukrem nebo bez cukru úplně. Že ono to tak jako trošku změkčí. Prostě dostane to tu grilovou, tu chuť, jakoby.
0: Načouzenou.
2: Načouzenou.
0: Když s námi byl Dave v červnu, tak jsme řešili italskou kuchyni, když zmiňuješ ten ananas. Tak závěrem, patří ananas na pizzu nebo ne?
1: Asi teďka dostanu hodně hejtu, ale ano, ananas na pizzu patří. Aspoň zatím.
0: Davide, měj se.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Přejeme hezké ráno, teďka míříme na sever.
1: Ano, míříme do Nizozemska, tam vznikl hrozně hezký projekt. Tady vytvořili vesnici pro lidi s Alzheimerem a demencí. A spočívá to v tom, že vlastně je to taková, jakože nemocnice. Ale aby to právě nebylo to nemocniční prostředí, tak vlastně ti pečovatelé tam vystupují jako sousedé, prodavači, pošťáci. Mm-hmm. Víš, a jsou to vlastně jako doktoři, sestřičky a tak, ale zároveň vlastně ty lidi mají pocit, že je vlastně všechno v pořádku.
0: No já teďka koukám zrovna na jeden seriál na Netflixu, jmenuje se to Borouch, myslím. Jo. A je to právě o tom, že byl to podnikatelský záměr, že někde uprostřed ničeho vytvořili ohromné město, které je jenom pro lidi v důchodovém věku. Aha. A právě pak ve chvíli, kdy už tam dorazí nějaký Alzheimer a tak, tak mají přesně takovýhle místo, který těm lidem připomíná prostě různý jejich. A je to docela zajímavé, říkal jsem si.
1: Hezký.
0: A nesmíš tam, když jsi mladší, tak tam nesmíš bydlet. Až když jdeš do důchodu, tak si tam koupíš dům a máš kolem sebe ty svý vrstevníky.
1: A koupíš si tam jako ten dům, ten je tvůj.
0: Ano, ten si tam koupíš a bydlíš tam pěkně a máš tam golfový hřiště a všem je stejně jako tobě plus minus, což je dobrý vlastně.
1: Kamarádi stejného věku.
0: No a můžete vzpomínat a nadávat, a když přijde hold pan Alzheimer, tak tě přesunu jenom tady do toho. Takže ono to stojí v podstatě
1: to
0: ten film na reálných základech.
1: To je krásný. Frekvence 1.

0: Teď je přesně minuta po půl deváté v rychlosti počasí.
1: Hezké ráno, tak už dneska tropické třicítky, a to hlavně v Poohří a v Polabí, jinde většinou do 28. A pozor, sluníčko nabírá na síle, tak ať se kolem poledne nespálíte.
0: Teď už je to ale...
1: Luzka Černá. Hezké ráno, krátké zprávy. Schodek rozpočtu bude příští rok významně pod 400 miliardami korun. Řekl to dnes premiér Babiš. Chce tlačit ministry ke snížení provozních nákladů. Zároveň čeká růst investic. Od začátku ruské invaze na Ukrajině v Česku výrazně vzrostl počet případů porušování mezinárodních sankcí. Podle údajů vrchního státního zastupitelství v Praze bylo dosud obviněno 8 lidí a 3 právnické osoby. Dva další lidé jsou před soudem a jeden člověk byl za tento trestný čin už odsouzen. Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezóny US Open na turnaji v Los Cabos, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku také představí poprvé s novým trenérem, kterým je Francouz Frédéric Fontánk.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A velké problémy teď čekejte na jižní spojce v Praze.
3: Pražský okruh stále brzdí provozem směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech, dochází k blokovému odbavování v tunelech. S opatrností bez držení projedete okolo dopravní nehody na stém 94. kilometru dálnice D1 na Ostravu a osobní auto s nákladním se srazilo na pražském okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Počítejte s kolonou na více než půl hodiny, provoz zpomaluje už na úrovni Průmyslové ulice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A my vám přejeme hezké ráno. Já jsem, abych vysvětlil, proč jsem se tak zasek u toho jména, u Lucky.
1: No, protože jsou tady všechno Lucky, jenom já jsem Lubka.
0: Ale ne, a mě tam naskočilo to její jméno za Svobodna Šilhánová a úplně nebyl jsem schopný z toho přehodit zpátky a teď celý zprávy přemýšlím nad tím, jak dlouho vám, ženám, trvá, než si zvyknete na to nové příjmení, víš?
1: Jako na příjmení si podle mě docela zvykneš rychle, ale ten podpis.
0: No.
1: Ten podpis je blbej.
0: Víš, jestli ti pak jako, že najednou po 10 letech se někomu představíš tím původním jménem a řekneš si, ty jsem blbá.
1: Ne, tak to se asi nestane, ale jako, že na tebe někdo volá původním jménem, to se samozřejmě stane.
0: No, takže teď se to takhle stalo. To je na vysvětlenou.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: korun jsme poslali do Hradce Králové, to slovo, které jsme u fotra na tripu hledali,
1: bylo připojení.
0: No, pojďme dál.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Nová věta, tentokrát české filmové, televizní, divadelní herečky, taky daberky Evy Podzimkové. A už jsme na 2000. Telefonní číslo k nám 257-400-999.
0: Tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno.
1: Tak slyšíme zatím sami sebe. Mm-hmm. Halo? Halo?
0: Tak nic, hele, to vypadlo dokonce. Tak nevadí, pojďme dál. Tady Míra s Lubkou, kdo tam? Dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady u telefonu Miriam z Bohumína.

0: Miriam, nevadí, třeba se ještě uslyšíme, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Přihodíme 500.
0: Ano.
1: Naslyšenou. Tak, máme tam 2,5 tisíce, které posíláme směrem k dnešnímu dopoledni.

0: On se opravdu zbláznil docela, Voxel, Vašek. Známe ho většinou samozřejmě jako zpěváka.
1: Ale on dělá...
0: Ale on je parfumér.
1: Parfumér,
0: a já hrozně jako rád sleduju jeho sociální sítě, protože on vlastně to má tak jedna jedna. Něco dává tady z koncertů, ale...
1: Ale hodně ale je tam právě z toho parfumérství.
0: No a teď zrovna dával, jsem parfumér a tohle jsou reálné příběhy všech mnou vytvořených vůní. Takže on ty vůně, který si míchá, tak strašně často zatím jakoby něco stojí. Vidíš nějaký zajímavý
1: příběh? Já mám pocit, že právě Lucka tady. Černá. Měla od něj nějaký jako parfém. A já jsem chodila, říkala jsem, je to hrozně hezky voní. A ona mi říkala, no to je od Voxla.
0: Ale třeba má tady frizante. Jo, vůně proseka hroznového vína.
1: Frizante, no tak jako voníš večer po 11.
0: No, je to samozřejmě hrozně zajímavý. Voxla jsme tady dlouho neměli, možná bychom ho mohli někdy pozvat a třeba nám donese nějakou vůni.
1: Tak jo, slovo dalo slovo, uvidíme, jestli to klapne. Frekvence.

0: Vychází Miloš Pokoutný. Počkej, pozor, ale Pokoutný to není blbý, ne?
1: Počkej, to je jméno do show businessu. To je ještě lepší jak Pokoutný.
0: Miloš Pokoutný. Chtěl jsem říct, že si přichází Kantáre. Já jsem viděl tebe na Instagramu, jak jsi makal v posilovně.
1: Ano.
0: A říkal jsem si, tak takhle u toho vypadám.
2: Ale ty jsi vypadal dobře.
1: Takhle u toho vypadám skvěle.
2: Vypadáš skvěle, když makáš.
1: Ano, tak to je dobře, no. Tak dobře jste to.
0: Hejbat se můžeš, všechno zatím dobrý.
1: Zatím dobrý.
0: No, 14 kg bylo málo, já bych tam taky přihodil.
1: Jste milostivý, to byla rozcvička, no.
0: No dobře, jasně, ale pak už to šlo na tvrdo, chápu. Co nás čeká po devátý?
1: No, mám tady pár takových jako tématek. Klasika. Navíc je kem frekvence jedna zítra, podíváme se na tom, kam vlastně vyrážíte, protože jdete vy zrovna, takže uděláme, a hlavně pozor, kapela Miraj.
2: Mm-hmm. Je to tak.
0: Zásadní.
1: Ano, zásadní. Zdarma.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Majo, Lucie Černá, hezké ráno.
4: Hezké ráno, ceny nafty půjdou dál nahoru. Za porušení sankcí bylo v Česku obviněno 8 lidí a 3 firmy. Půl hodiny si po nehodě postojíte na Pražském okruhu. Pohonné hmoty na českých čerpacích stanicích zatím podle analytiků nezlevní. Nafta bude i v příštích dnech dál zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzinu by pak mohla stagnovat. Návrat cenových stropů pro paliva zatím v plánu není, řekl po jednání vlády Andrej Babiš.
5: Pokud by se zase něco stalo, takže to je vždycky, samozřejmě pan Trump se vyjádří k něčemu a ta burza reaguje, takže pokud by bylo potřeba, ale my věříme tomu, že distributory nebudou zneužívat tu situaci a zkrátka na takové toho jednání s paní ministryní Schillerovou není zatím potřeba to měnit.
4: Od začátku ruské invaze na Ukrajině v Česku výrazně vzrostl počet případů porušování mezinárodních sankcí. Podle údajů vrchního státního zastupitelství v Praze bylo dosud obviněno 8 lidí a 3 právnické osoby. 2 další lidé jsou před soudem a 1 člověk byl za tento trestný čin už odsouzen. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra naplánovali na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Cílem akce s názvem Otestuj e-doklady je prověřit technickou infrastrukturu před podzimními volbami a zapojit do ní desítky tisíc dobrovolníků z řad veřejnosti. Rybářství Litomyšl muselo kvůli dlouhodobému suchu a nedostatku vody předčasně slovit 5 rybníků. U dalších vodních ploch hrozí, že při pokračujícím poklesu hladiny bude nutné rovněž přistoupit k výlovu. Letos je totiž většina rybníků bez běžného přítoku vody, což situaci ještě zhoršuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přiletěl do Spojených států, kde se setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. S šéfem Bílého domu a jeho týmem chce jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci. Zelenský také uvedl, že se jako zástupce Ukrajiny zúčastní pětního obřadu k uctění památky zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, který patřil k výrazným podporovatelům Ukrajiny. V anglickém fotbale budou nově testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezóně.
3: Frekvence 1.
4: Počasí. Dneska už má být přes den krásně, skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne nám teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. Chladněji zůstane na severu a severovýchodě republiky, kde naměříme kolem 24.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A dlouhé kolony teď čekejte na Pražském okruhu.
6: Na Pražském okruhu směrem na Ruzyni je stále silný provoz. Po pojíždí se od Vesce až k exitu Ořech dochází k blokovému odbavování v tunelech. Osobní auto s nákladním se srazilo na Pražském okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Tady počítejte s kolonou na více než půl hodiny. Provoz zpomaluje už na úrovni Průmyslové ulice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Po zprávách v 9 už se můžete na Frekvenci 1 těšit. Samozřejmě. Mně to je jasný, kdo tady je. Miloš Pokorný.
1: Hezké ráno. Všem Viktorům hezký svátek. Já znám jenom jednoho jediného a tomu už jsem popřál, takže to můžu odškrtnout a zbytku přeju, ať si to hezky dneska už je. Počasí jste slyšeli, že má být skvělý, tak možno si jede sednout venku. Úplně vybízí. No a my vás za chvíličku pozveme na kemp Frekvence 1, už jsme to tady nakousli A pak tady mám ještě pár dalších informací. Prostě prázdniny, volno a tak dále. I podle toho ten mediální svět vypadá. Tak hezké ráno z Frekvence 1.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Bončové na Frekvenci 1. No, my opět vyrážíme z Frekvenci 1 na kemp, tentokrát je to do Strážnice. A vzhledem k tomu, že tam jede Míra a Lubka, tak já se chci Míry zeptat, jaký má na tento kemp vzpomínky?
1: Jen ty nejlepší, co si pamatuju. Ono, na té Moravě se to od určité hodiny začne už rozmazávat.
0: Láma. Začne se to lámat.
1: Ale že nám tam vyhodil nějak aparát jednou, když tam byli no-name, tak to nebylo zas tak jako úplně příjemná historka, ale stalo se, ale vyřešili jsme to nakonec nějak. No a pak samozřejmě hromady návštěvníků, víš, jak je Morava velkorysá, nosí dary, často tekuté dary. Tam je to nebezpečný samozřejmě, Ale Strážnice, krásný místo, je tam ten Baťův kanál u toho, že? Takže i na ty procházky můžete si tam udělat výlet a zůstat tam s námi třeba dva dny. Dokonce nám psal někdo na kole, jestli může přijet na kole a spát tam někde pod Čirákem, tak jsem mu slíbil, že může za pódiem nebo pod pódiem.
0: A ten kemp je teda kousek od Baťova kanálu.
1: Je to úplně u toho přímo.
0: U toho přímo, tak to je skvělý. Tak to je hezký, hezká lokace.
1: No, opravdu moc pěkný místo, že jo, Strážnice, malý, uchopitelný městečko. Jasně. Mám moc rád. No.
0: Jasně. To znamená, že začíná se standardně ve 14 hodin, je to tak? Vysílání, no a vyvrcholí to všechno večer, protože dorazí kapela Miraj a já si myslím, že tam bude úplně narváno.
1: Já si to myslím taky, protože připomínáme, celý program je zdarma, odpoledne plné soutěží a večer právě i to vystoupení kapely je zdarma a Miraj táhnou, to je jasná věc.
0: A je tam nějaká větší stage, pamatuji si to?
1: Je tam velká stage, pro tyhle kapely vozíme velkou stage a snažíme se vlastně všude, protože to vypadá dobře.
0: Že to je... A taky to a plní to účel ještě navíc, protože když je větší kapela nebo normální kapela, tak to chce větší stage.
1: I když na druhou stranu ty jsi to musel někdy historicky taky zažít. Já jsem vystupoval jeden čas sám s kytarou a vystupoval jsem i na těch obřích stage. Na těch festivalech. To je strašný. To si tam připadáš úplně jako na
0: fotbalovém. Ani dva to nezachrání. Zažili jsme to na Otvíráku a tak dále, tyhle ty velký stage, ty dvě figurky. Takže jsme to potom začali různě vystlávat, ale ve dvou to nevypadá na té velký stage úplně dobře.
1: Tak tohle je všechno pěkně vyladěný, těšíme se na vás zítra o 14 hodin.
0: Takže další kemp s Frekvencí 1 zítra určitě doražte, bude to stát ve Strážnici za to. Hezký den.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Znali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme.
2: Ahoj, tady je Jindra Polák z kapely Jelen. Užívejte si léto v rytmu Frekvence 1.

0: 10:30 na frekvenci, je tady Lucie Černá, malé zprávy. Já se musím zeptat, jestli má ráda kapelu Miraj.
1: No jo.
0: Máš?
1: No jistě. Jo. A hlavně jí má ráda moje dcera.
0: Dcera taky? Jo. Takže to je více generační kapela.
1: No je, jakoby opravdu jo. Takže posloucháme v autě.
0: No, tak bys si taky mohla vzít test do strážnice, když tam jsou Miraj.
1: A... Jakoby mohla, no. Jakoby jo.
2: Jakoby jo. I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Hezké dopoledne, krátké zprávy. Schodek rozpočtu na rok 2027 bude významně pod hranicí 400 miliard korun. Před dnešním jednání o podobě rozpočtu to uvedl premiér Babiš a dodal, že od ministrů očekává snahu o snížení provozních nákladů státu a naopak růst investic. Kvůli nízké hladině vody je dočasně zakázaný rybolov na nádrži pod 1. májem na Teplicku. Rybáři zároveň umístili přístroje do Modlanské nádrže. Vodu pomáhá provzdušňovat technika. Loni v rybníku uhynuli 4 tuny ryb. Lesní požáry ve Francii a Španělsku dál postupují. V obou zemích už opustilo domovy na 300 tisíc lidí. Předpověď počasí navíc není vůbec příznivá. Teploty mají v následujících dnech znovu atakovat 40 stupňů. A kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 ráno. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce. V Pardubicích se v sobotu poběží 8 dostihů. Vrcholem meetingu bude třetí kvalifikace na 136. velkou pardubickou.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Ještě míříme na silnice.
5: Dopravní nehoda se řeší na 3. kilometru D7 na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc mezi 3. a 1. kilometrem. Osobní auto s nákladním se srazilo na Pražském okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Počítejte s kolonou na více než půl hodiny. Provoz zpomaluje už na úrovni Průmyslové ulice. Vlivem silného provozu dochází k blokovému odbavování v tunelech na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: hledá reprezentačního kouče, stále ho nemáme. Mě vždycky nejvíc překvapuje, že začínáme hledat v zahraničí. Pak vždycky dojde k tomu, že si přečtu, že na zahraničního trenéra nejsou v kase peníze. Takže pak se začne hledat u nás doma a pak se někdo prostě najde. Teď je taková kuriozní situace, že v hledáčku lodivodů českého fotbalu byl trenér, nebo možná stále je, který působí v Plzni. Je to trenér Martin Hyský. Ale ten údajně má v Plzni problémy a možná bude jedním z prvních trenérů, ne-li první, kterého se majitele klubu zbaví a bude takzvaně volný a povýší, aby mohl dělat trenéra nároďáku. To je taková česká ulička, přátelé. Oni vás de facto, jak to nechci říct, vyhodí, to ne. Oni se s váma domluví, že skončíte v klubu. No a jste volný a budete trénovat národní mužstvo, protože to není nic nového, tohle se už v Plzni stalo, když tam působil trenér Koubek a taky odešel, byl odejít no a dostal nároďák. Ono to vypadá, že ten nároďák vlastně může být taková trafika ve finále, ale nemělo by to tak být, takže já doufám, že všechno dobře dopadne a náš nový reprezentační trenér bude persona, bude osobnost a bude patřit mezi ty nejlepší 100%. Tak budeme držet palce, budeme to sledovat, ale říkám, je to paradoxní situace, už studie po druhé a vždycky mě baví, když se začíná s tím, že určitě budeme mít ideální by byl trenér ze zahraničí a pak slyším, ouvej, nejsou peníze v kase. Tak taková česká ulička prostě.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů ihned k odběru. We'll be right back.

0: Tak přátelé, za chviliku střídání na frekvenci 1. Já se na vás budu těšit opět zítra mezi 9. a 10. hodinou. A nezapomeňte, že ve Strážnici zítra opět kem frekvenci 1, tak pokud byste si plánovali ještě volno, nebo nevěděli, kam o prázdninách, vyražte tam kapela Mirai, vše zadarmo, bude to skvělý. I Bušty, samozřejmě, všechno tam bude. Tak a Lubka s Mírou, tak těším se na vás, mějte se.
1: To nejlepší z muziky.
2: Frekvence 1.

0: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Je to tak, přejeme hezké dopoledne, zprávy má Lucie Černá.
3: Hezké dopoledne, schodek rozpočtu bude podle Babiše příští rok významně pod 400 miliard korun. E-doklady čeká v srpnu zátěžový test. Bouralo se na D7 i Pražském okruhu. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliardami korun. Před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou to dnes řekl premiér Andrej Babiš.
4: Každý minister dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů, takže o tom budeme jednat.
3: V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Krátce před bitvou o změnu způsobu financování veřejnoprávní České televize mezi vládou a opozicí vybírá Senát jednoho nového člena Rady ČT. Místo se uvolnilo po spisovateli Jiřím Padevětovi, který bude na podzim kandidovat právě do Senátu. Zájem o místo po něm má pětice kandidátů, kteří se dnes představí v horní komoře parlamentu. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loň při sněmovních volbách totiž systém e-dokladu kolaboval. Mimořádný úspěch slaví chovatelé brněnské zoologické zahrady. Podařilo se jim odchovat několik mláďat severoamerické užovky sanmartinské. Nejde o historickou událost jen pro Brno, ale celé Česko. Pár dospělých užovek mohou návštěvníci vidět v jedné z expozic tropického království. Právě tam snesla samice ve druhé polovině května celkem 11 vajec. Čínský prezident Xi Jinping při dnešním jednání se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinem vyjádřil naději, že Slovensko sehraje konstruktivní roli rozvoji vztahů mezi Evropskou unií a Čínou. Podle čínské státní agentury Nová Čína uvedl, že klíčem je rovnocenný dialog a hledání společných zájmů při současném respektování rozdílných postojů. Bešiktaš Istanbul, který může být soupeřem fotbalistů Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy, přerušil jednání o příchodu hvězdného egyptského útočníka Muhammada Salaha. Televizní stanici beIN Sports to řekl klubový ředitel Ondor Ezen. Rozhovory se podle něj zasekly na finančních požadavcích, které měl hráčův agent. Bešiktaš podle neoficiálních zpráv nabízel Salahovi 12 milionů eur, tedy asi 290 milionů korun ročně.
1: Frekvence 1.
3: Počasí. I odpoledne bude nádherně jasno nebo polojasno, teploty nám zamíří na 25 až 30 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A čerstvou nehodu hlásí D7, bouralo se i na Pražském okruhu.
5: Dopravní nehoda se řeší na třetím kilometru D7 na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc mezi třetím a prvním kilometrem. Osobní auto s nákladním se srazilo na Pražském okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Počítejte s kolonou na více než půl hodiny. Provoz zpomaluje už na úrovni Průmyslové ulice. Vlivem silného provozu dochází k blokovému odbavování v tunelech na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: A já vám přeju šťastný poslech. Máte tu totiž Robina Sobka na frekvenci 1.
2: Šťastného Robina Sobka.
3: On je šťastný, neboj se.
2: 4,5 minuty po 10. máme, tak ještě jednou krásné úterní dopoledne. Za námi jsou, přátelé, úspěšně už 3 rádiokempy frekvence 1 a ten čtvrtý nás čeká, věřte nebo ne, už zítra. zítra ve středu 29. července. Letí to jako blázen, my za vámi vrazíme tentokrát do kempu Strážnice společně s kapelou Miraj, tak si o tom něco řekneme za chviličku. A vy už teď můžete taky posílat SMSky k narozeninám, protože narozeninové okénko Frekvence 1 tady bude ve 10:45. Do té doby spousta muziky, je to nejlepší z muziky Alanis Morissette, Amy McDonald, taky Gigi D'Agostino, pojďme na to.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

To nejlepší z muziky, tohle je Alanis Morissette a písnička z roku 1998. Thank you. Toto letí. Minutu po čtvrt na 11 máme právě teď. Pojďme zpátky do současnosti úterý 28. července roku 2026. A to znamená taky jedno jediné, že za námi už jsou úspěšně tři rádiokempy. Frekvence 1 a ten další. Ten náš čeká zítra, to znamená ve středu 29. července. Léto s námi prostě jednoduše pokračuje, takže zítra ve středu budete moct vyrazit za námi do kempu Strážnice, přijďte se schválně podívat, jak vzniká živé vysílání, provázet už od 14 hodin odpoledne vás bude Lubka, taky Míra, s tím, že v 19 hodin bude hrát kapela Mirai.

Že ne yesterday, ale tomorrow, jo? Středa, 29. července. Kemp, Strážnice a samozřejmě v pořadí čtvrtý Radio Kemp Frekvence 1 společně s váma. Než vystoupí kapela Mirai, tak vás čekají soutěže o hodnotné ceny, také letní pohodička, táborák, špekáčky, kelímky štěstí a po koncertě taky závěrečná afterparty. Jinak všechny zastávky našich Radio Kempů najdete na našem webu frekvence1.cz, tak se můžete podívat.

0: Už tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl

0: Change Brew, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. My máme za chviličku 10.30. Budeme hrát i po aktuální dopravě Soul Asylum, Verona, taky Elton John, Dua Lipa, to všechno už za malou chvíli. Ale já jdu otevřít taky naši SMS bránu 736 300 444, abych viděl, kolik narozeninových přání schválně dneska v úterý 28. července k nám dorazí. Zkuste zaspomínat na všechny možné přátelé, kamarády, ale hlavně teda ty nejbližší, že jo, rodinu, lásky. Ale třeba i můžete zmínit někoho z kolegů v práci. Každopádně napište, komu chcete co dneska vzkázat, komu chcete co konkrétně popřát k narozeninám. Napište, co to bude, podepište se a pošlete nám to na 736 300 444, protože za chviličku už budeme přát k narozeninám a o všechno se postaráme.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda se řeší na 3. kilometru D7 na Prahu. Počítejte s 15 minutami navíc mezi 3. a 1. kilometrem. Osobní auto s nákladním se srazilo na Pražském okruhu směrem k D10 u Černého mostu. Počítejte s kolonou na více než půl hodiny. Provoz zpomaluje už na úrovni Průmyslové ulice. Vlivem silného provozu dochází k blokovému odbavování v tunelech na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky Soul Asylum, a to v éteru Frekvence 1 těsně před 10:45. Ano, slyšeli jste tu znělku, která je vlastně v angličtině Happy Birthday, a my v tomto jazyku budeme evidentně pokračovat, protože tady mám od Míši z Velsu krásnou zprávu. Ahojky Robinku, prosím, prosím, můj syn měl včera 11. narozeniny a já bych mu chtěla prostřednictvím tebe ještě jednou popřát, protože včera jsem ti zapomněla napsat. Aha, dobře, ještě že syn tomu nerozumí, Míšo, buď v klidu, protože syn je anglicky Čech. Je anglický Čech, takže trošku české angličtiny si Míša přeje.

0: Živíte krásy Anglie. No a co se týká těch známých osobností, dneska slaví Michal Kocáb.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, někdy jsem ve své kůži, řekl bych snad uskává.
0: Michal Kocáb je ročník 1954, my jsme si dali ukázku s cizí ženou v cizím pokoji, ale ještě nějakou ukázku přidám na vrch, nebojte. Počkejte si, bude stát za to, on má dneska 72 let, je to hudební skladatel, zpěvák, občanský aktivista, politik, podnikatel, absolvoval Pražskou konzervatoř, během studií založil taky rockovou skupinu Pražský výběr, ano. A už se dostáváme k Pražskému výběru. Česká rocková skupina založená v roce 1976, ve druhé půli 70. let se vlastně orientovala na tehdy populární jazz rock, no a počátkem těch let 80. přistoupila k takové celkové změně stylu a tehdy působila jako jedna z nejvýznamnějších českých novovlných skupin. Asi není nikdo, kdo by jste naší, řekněme, starší generace neznal na Václavském Václaváku. Myslím, že to zpíval Vilém Čok. A nebo, a tím se můžeme taky rozloučit, Zubatá, Zubatá.
2: Černá ráno přišla, Zubatá, Zubatá. Černá ráno přišla, Zubatá, Zubatá. Černá ráno přišla, Zubatá, Zubatá.

0: Tak jsme si to pěkně zpestřili v úterý dopoledne tady na Frekvenci 1, těsně před 11. nám zahrál ještě Brian Adams, Summer of 69. No a v tomhle tom krásném, řekněme i tanečním duchu, pojedeme dál. Protože se budeme kroutit v bocích Macarena, Los Del Rio a taky Ed Sheeran. Ale teď už 11. hodina.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty nám dneska uvařila, připravila, bude servírovat Kateřina Vavřínová.
2: Pěkné dopoledne. Pro návrat cenových stropů paliv zatím není podle Babiše důvod. Prezident Slovenska dorazil do Číny a provoz brzdí na D1 směrem na Prahu. Pohonné hmoty na českých čerpacích stanicích zatím podle analytiků nezlevní. Nafta bude v příštích dnech dále zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. Návrat cenových stropů pro paliva zatím v plánu není, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš.
3: Pokud by se zase něco stalo, takže to je vždycky, samozřejmě pan Trump se vyjádří k něčemu a ta burza reaguje, takže pokud by bylo potřeba, ale my věříme tomu, že distributory nebudou zneužívat tu situaci a zkrátka na takové toho jednání s paní ministryní Schillerovou není zatím potřeba to měnit.
2: Průměrná cena nafty v uplynulém týdnu stoupla o 3 koruny na 43 korun 77 haléřů za litr. Cena benzínu se od minulého pondělí do neděle zvýšila v průměru o 67 haléřů na 42 korun 32 haléřů za litr. Žalobce obžaloval mladíka z vraždy muže v Zábřehu. V době činu mu bylo 15 let. Oběť si podle policie vybral náhodně. Soud by měl být v srpnu. Čínský prezident Xi Jinping při dnešním jednání se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinem vyjádřil naději, že Slovensko sehraje konstruktivní roli v rozvoji vztahu mezi Evropskou unií a Čínou. Podle čínské státní agentury Nová Čína uvedlo, že klíčem je rovnocenný dialog a také hledání společných zájmů při současném respektování rozdílných postojů. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 dopoledne. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce. Informovali o tom v tiskové zprávě.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno, během dne přechodně místy až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě naměříme teploty kolem 23. Na horách se zastaví teploty na 19. Na Šumavě naměříme až 22 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Provoz brzdí na D1 směrem na Prahu.
5: Nehoda 3 osobních aut se vyšetřuje na 53. kilometru dálnice D1 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. Provoz zpomaluje 4 kilometry před nehodou. Svodidla se opravují v levém jízdním pruhu na 17. kilometru dálnice D1 v obou směrech. Aktuálně se tady kolona netvoří, jeďte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Ze zprávy to vše, pokračuje vysílání s Robinem Sobkem.
0: Je to tak, hezké dopoledne. Máme skoro 4 minuty po 11. Ještě navážu na tu dopravu. Provoz vlastně před Prahou, před tou naší krásnou matičkou metropolí brzdil cestou do práce vlastně i mě a to se evidentně za tu hodinu nezměnilo a to jsem zase po dlouhé době vyjel vlastně autem do práce a zase dlouho nevyjedu. prostě D1, přátelé, je černý, Petr. To nevíte, kdy se kam kdy dostanete, takže zlatý vláček. Kdo by to byl řek, že tohle někdy by sobek řek,
2: no. To teda jo.
0: Zlatý vláček. Motoráček. No nic, tak pojďme hrát. Los Del Rio, Macarena, Atomic Kitten, taky Kristýna. Dáme si to nejlepší z muziky a v půl nás čeká poslední slovo. Já už jsem zkontroloval ten náš aktuální bank. Máme tam 2500 korun. A hážete nám tady do pléna moravská, nebo chcete-li i slezská slova. Musím říct, že tohle je opravdu poslední slovo, které mě bude hodně bavit, protože jsem zvědav, kam se společně dostaneme a já, jakožto Moravák, Slezan, přátelé, to jsou moje slova. Já jsem doma, já se tady v tom úplně vidím. Tady jste říkali Rožnout, Cukle, ty mám teď na nohách, Kajdeš a tak dále. Já jsem zvědav, co z vás ještě vypadne. Tak v 11:30 budeme pokračovat. Zlomte vás.
2: Hezké pondělí.
0: Je úterý, jo, jen tak. A to ne.

0: Del Rio a taky Macarena, to nejlepší z muziky, máme 11:15. Jakožto vystudovaný záchranář se musím tady vyjádřit k jednomu incidentu, který je poměrně aktuální. Teď teprve byl zveřejněn vlastně na sociálních sítích, takže to tam určitě najdete. Prostě muži, představte si, muži, idioti bych řekl, totální napady záchranáře, přátelé. Záchranáře, kteří vlastně bojovali o život pacienta, až tak, že musela zasahovat na místě taky policie. Možná jste to zaznamenali, jenom abyste věděli, o co jde, no tak na místo zachraňování lidského života se vlastně museli záchranáři konkrétně na Českolipsku bránit útoku. Představte si to, jejich posádku při ošetřování pacienta v bezvědomí. Vlastně napadli dva muži, incident skončil zraněním teda dvou řidičů záchranky a taky zásahem policie, jak jsem říkal. Oni, nebo ti záchranáři konkrétně, celá ta posádka zasahovala na Českolipsku u pacienta v bezvědomí. No a zatímco ta lékařka, záchranář uvnitř domu v takové tmavé chodbě bojovali o jeho život, no tak přátelé údajně zraněného nejprve verbálně a později teda i fyzicky útočili na dva řidiče záchranky. Policie následně na to místo dorazila a oba muže zajistila. No a záchranáři potom teda dokončili celé to ošetření toho pacienta, převezli ho do nemocnice. K tomu incidentu došlo vlastně před víkendem. Bylo to někdy po půlnoci ze čtvrtka na pátek, pokud se nepletu. No a policie uvedla, že se teď intenzivně vlastně tomu napadení dvou řidičů věnují. V současné době teda shromažďují potřebné podklady pro určení právní kvalifikace tohoto politování hodného incidentu. Tak já jenom chci říct, že doufám, že ti dva idioti nevyváznou jenom s podmínkou, tak jak je u nás zvykem.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybírá

0: Tohle je Tina Turner a i The Best. To nejlepší z muziky, máme minutu po půl dvanácté. Připomínám, že naším hostem byla nedávno herečka Eva Podzimková a prozradila, které moravské slovo opravdu nesnáší.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: No a pokud se vám její nedokončenou větu podaří doplnit právě teď tím, pokud možno nejtrefnějším a správným posledním slovem, tak vyhrajete 2 500 korun. 2500. Je totiž aktuální bank posledního slova, tak jdeme na to. 257 400 999. Volejte frekvenci 1 právě teď. Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Ahoj, tady Petr.
0: Petře, odkud?
3: Praha.
0: No, tak to máme kousíček, ty 2500, ne?
3: Jo, tak kousíček.
0: Co? To si tady normálně přijdeš za náma pro penízky. To je pohodička. Tak připravená hru?
3: Připraven.
0: Ano, je zapotřebí si ty peníze taky vysoutěžit. Tak pojďme na to, pojďme pustit Evu Podzimkovou, lépe řečeno její nedokončenou větu, která zní takto.
4: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo...
3: Šalina.
0: Šalina určitě ještě nezazněla, Petře, tak pojďme zkusit, co taková šalina dokáže provést v našem éteru.
4: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
0: Ne, šalina je v pohodě pro Evu Podzimkovou.
3: Přihodíme.
0: Tak přihodíme další 500. Zaokrouhlíme díky tobě na 3000 a bude se tak pokračovat jo. Zase v půl páté odpoledne. Tak se měj hezky.
3: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A vy pokud dneska nejedete šalinou, ale jste za volanty svých vozů, vybrali jste si dneska jako dopravní prostředek vaše auto, tak se pojďme podívat, jak to vypadá na cestách.
5: Nehoda 3 osobních aut se vyšetřuje na 53. kilometru dálnice D1 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. Provoz zpomaluje 4 kilometry před nehodou. Svodidla se opravují v levém jízdním pruhu na 17. kilometru dálnice D1 v obou směrech. Aktuálně se tady kolona netvoří, jeďte opatrně. 15 minut naberete před nehodou na 18. kilometru dálnice D8 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A pokud se nepletu, tak šalinou dneska nevyjel na výlet ani náš kolega Tomáš Švíla, kam konkrétně vrazil, kam nás pozve, to nám prozradí za chviličku. Teď si ale dáme takovou malou hudební dovolenou s Xindlem X.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Cranberries. Na frekvenci 1 máme 11:45. Na telefonu už připraveného Tomáše Fílu, protože taky dneska vyrazil na výlet, kam konkrétně, tak to nám řekne už za chviličku.
1: Na výlet s frekvencí 1.
0: To nám řekne právě teď, Tome, je to tvoje hezké poledne.
2: Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem posluchačům k obědu. Tak dnes jsem vyrazil za krásou starých amerických aut do muzea v Lužné u Rakovníka. Najdeme tady celkem 5 hal, které jsou napěchovány těmi nejkrásnějšími automobily od počátku 20. století až do pozdních 70. let. Celkově jich tady napočítáme přes 90 a můžeme tady vidět takové kousky, v kterých jezdil například Elvis Presley, nebo také Rolling Stones, ale i třeba Marilyn Monroe. V každém případě těch slavných automobilů, které měly nejen známé osobnosti, ale zahrály si i ve filmech, tak těch je tady opravdu, opravdu hodně. A mimo jiné můžeme tady vidět třeba i nákladní automobily, také hasičská auta, klasické žluté školní autobusy a jeden z nich je předělán i na dětský koutek. Ale nebojte, rozhodně se v něm nebudete vyučovat. Jinak pro ty úplně nejmenší je v celém areálu muzea připravena i spousta vozítek a tříkolek, takže si to tady užijí doslova a do písmene. V každém případě počítejte s tím, že takové 2-3 hodinky to tady pro ty, kteří rádi obdivují tyhle ty krásné plechové skvosty, takže to zabere. No a kdyby vás přepadl hlad, tak občerstvení je tady také. Takže dnešní výlet byl naprosto parádní a já se opět přihlásím zítra. Tak se mějte.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 máme právě poledne po zprávách Phil Collins. A nebo pozdravíme také při úterku všechny Františky. Ale svátek popřejeme všem Viktorům pro změnu a pojďme na zprávy.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Připravená Kateřina Vavřínová.
2: Hezké poledne. Šumperk se stal terčem kyberútoku. Chod úřadu je omezený. Policie odložila prověřování Filipa Turka za výroky na internetu a kolony se rozjíždí na D1 směrem na Prahu. Město Šumperk se stalo terčem kybernetického útoku. Chod úřadu je omezen. Případný únik dat se zjišťuje, jak uvedla tajemnice Helena Miterková. Kriminalisté nepožádají o vydání k trestnímu stíhání poslance Filipa Turka za motoristy kvůli nenávistným výrokům, které sdílely jeho profily na sociálních sítích. Policie současně neobviní vydavatelství deníku N ani autory článků, kteří na zmíněné komentáře upozornili, informoval o tom dnes i rozhlas. Kandidáti do Rady České televize se v Senátu vyslovili proti snižování jejich příjmů kvůli zachování nezávislosti, naplňování závazků a zákona. Kandidát Richard Němec dnes odpovídal na dotazy týkající se odchodu novinářů z České televize.
3: Kony odcházejí, nám podcasty, které jsou za paywallem, tak se nám vlastně jako snižuje informovanost té společnosti. To znamená, když se podíváte na Moravce, já nemyslím, že je 30 minut zadarmo, ale myslím, že by bylo prospěšné, aby to viděla a slyšela celá společnost, takže já to vnímám jako problém, ale zároveň si myslím, že to je jako na odvaze toho vedení. Ta rada může to jako podporovat, může vlastně se vyjadřovat k tomu programu, ale nejsem si jistý, jestli jako pan Moravec odešel na základě jako přímého politického tlaku toho vedení.
2: Radního veřejnoprávní televize mají senátoři volit zítra. Španělští hasiči se dnes ráno jen několik hodin před příchodem nepříznivého jižního větru snažili dostat pod kontrolu ničivé požáry, které zuří nedaleko Madridu. Podle ministra vnitra prožívá země kritické hodiny a dnešek je proboj s požárem rozhodující, uvedla agentura AFP. Zinedine Zidane převzal po Didier Deschamps francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. 54letého rodáka z Marseille dnes jako nového trenéra představila francouzská federace.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno, během dne příchodně místy až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme maximálně 23, na horách 19 stupňů a na Šumavě naměříme až 22.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A krátce popolední míříme na dálnice.
4: Na dálnici D1 směrem do Prahy se rozjíždí kolona po dopravní nehodě u Soutic. Mezi 60. a 53. kilometrem se zdržíte 10 minut. A nehody komplikují provoz také na Pražském okruhu, a to v obou směrech na 60. kilometru u Černého mostu. Větší kolony jsou ve směru k dálnici D10. A 10 minut po pojíždí řidiči na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím mezi 145. a 149. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: 12 hodin, 4 minuty k tomu. Slovo už má na Frekvenci 1 Robin Sobek.
0: Je to tak, krásné poledne, dobrou chuť k obědu. Já vás za chviličku vezmu na zítřejší rádiokem Frekvenci 1 směr Strážnice, abyste věděli, co vás tam čeká a nemine. No a aby toho nebylo málo, tak k obědu opět pravidelný filmový odborník, to znamená malý předkrm v podobě dvou ukázek z československých snímků. Pravděpodobně budou československé, ještě uvidím, co vyberu a co zařadím do našeho filmového odborníka. Ale vy už za chvilku budete moct volat na 257-409-99, abyste si odnesli ten titul. Do té doby Sandra Phil Collins, taky Salsa, pojďme hrát, hezký den.
2: Krásné poledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Je to ona, je to Sandra, to nejlepší z muziky. Sandra, která vystoupí v Praze s exkluzivním koncertem 50 let na scéně 6. prosince 2026 ve Fóru Karlín.
1: Frekvence 1.
2: Vyník se odstěval do Úpolce.
1: Filmový odborník.
0: No, a se Sandrou jsme se dostali, pravda, tak trošku do těch let 80. a v těchto letech budeme pokračovat i co se týká filmového odborníka, protože já tady mám dvě nádherné československé ukázky. Jedna z roku 1980 a druhá z roku 1981. 80. léta. V éteru Frekvence 1 právě teď ve filmovém odborníkovi a na telefonu kdo? Hezké odpoledne, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, Miloš Fiala.
0: Miloši, zeptám se tě, ty jsi úplně poprvé ve filmovém odborníkovi, nebo jak to máš?
3: Poprvé to mám.
0: Ha, premiéra, já miluju premiéry. Miloši Fialo, odkud voláš?
3: Z Jílovýho. Momentálně z práce, ale jsem z Jílovýho.
0: Jílový, jdete u Prahy, jdete kousek za Bukem.
3: Ano, ano.
0: No, tak Miloši, budeš sám na to, nebo máš parťáka, je tam někdo ještě?
3: Mám tady kolegy z práce.
0: Aha, je vás víc, jasně, kdyby jsi nevěděl rady, to chápu, máš tam takový plán B, takovou pojistku. No, ta první ukázka je rozehřívací, to musí, hele, to každý zná, každý. Nebudeš potřebovat vůbec žádnou radu od kolegů, poslouchej, ukázka zní takto.
4: Musíte se snažit, pane správče.
5: Ano, prosím.
4: Víte, my jsme správně rada. Kdybychom vás mohli vyhodit.
0: Tak, slyšel jsi ukázku?
3: Tak to vím úplně přesně, to jsou postřižiny.
0: To jsou postřižiny. Já jsem ti to říkal, že se rozehřeme na začátek. Postřižiny. Rok 1980, krásná československá komedie Jiřího Mencla s paní Vašárjevou, panem Šmicerem, panem Hanzlíkem, panem Hrušinským, panem Čepkem a tak dále. V poměrně zásadních rolích. Tak, předpokládám, že jsi viděl postřižiny nejednou asi.
3: Určitě, to už nespočetněkrát.
0: Nespočetněkrát, tak. A my jsme se rozehřáli. A teď si pojďme rád ještě jednu ukázku.
6: Taky jsem znal jednoho Fojta potvoru, ale o jedné svatojanské noci se úplně změnil.
7: A ta teď bude?
6: Povídejte. Tak nevím, jestli je to pravda nebo pohádka, ale jestli se to nestalo, tak se to jistě jednou stane.
0: Nádherný hlas pana Václava Postráneckého.
3: No, těžký.
0: Těžký. Ani ne.
3: Dva typy.
0: No.
3: Svatojánská noc, anebo a Džíruchové.
0: No.
3: A to asi ne.
0: A jak s tím mám naložit právě teď, Miloš? Já vůbec nevím. No. Čeho se mám chytit teda? První variant.
3: Tak za A.
0: Za A. Dobře. A ten název teda podle tebe je...
3: Sen noci svatojánské.
0: Ne. Já jsem říkal, hele, nenech si radit o těch kolegů. Miloši, já jsem říkal od začátku, spoléhej sám na sebe, nenech si radit, protože ty jsi šel správnou cestou. Jo.
3: No, takže to bylo.
0: No, ta svatojánská noc v tom názvu je, to je správně.
3: Aha.
0: Mhm. No, ale je to co? Je to československá co?
3: Československá co? To nevím vůbec.
0: No, tak československá pohádka to je.
3: Československá pohádka to je.
0: To znamená, že celý ten název, když dáš dohromady, tak je to pohádka.
3: Svatojánské noci.
0: Jo, jo, je to pohádka svatojánské noci. To je fakt správná odpověď. Takhle se to jmenuje. Pohádka svatojánské noci. A ty jsi říkal sen noci svatojánské, že? Nebo tak něco?
3: No,
0: nevadí.
3: To nechybělo moc.
0: No, jako nechybělo moc. V tom prvním případě ty jsi tam něco říkal o té svatojánské noci, jak jsem si říkal, protože ty jsi říkal svatojánská noc jako taková, jsem si říkal, tak tu pohádku to tam ještě dá. Ale dobře, hele, nebudem troškařit, je to jedno slovo, jako byl si blízko. Ale určitě si poloviční filmový odborník na premiéru, to je skvělý výkon a já ti budu hrát to nejlepší z muziky. Komu to pošleš?
3: No, pošlu to tady manželce do Jílovýho.
0: A manželce to zase, jo. Já už jsem se bál, že to budeš posílat všem těm kolegům, kteří tě
3: špatně poradí. Manželce, Evičce.
0: Evičce, dáme krásnou píseň. Já tady mám, hele, Olivia Rodrigo to jí potěší, to je hezká písnička, tak to pošleme Evičce. Ona poslouchá? A Miloš už asi vypad. Už musel zase na šichtu, musel do práce makat. Tak jo, tak to dáme. Evě, doufám, že poslouchá to nejlepší z muziky za chvilku.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Co to je?
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
12: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci 1 Heartbreak Hotel a to 4 minuty po půl jedné odpoledne. Po aktuální dopravě Mr. President Olga Lounová, taky Mark Ambor. To všechno si dáme a rozhodně nesmí chybět ani pozvánka na další radiokem frekvence 1, který bude zítra 29. července a to v kempu Strážnice. Tak doufám, že budete u toho, pozvu vás tam za pár minut.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
1: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Nehoda dvou osobních aut blokuje pravý jízdní pruh na 3. kilometru dálnice D2 směrem do Brna. Do kolony se brzdí na 5. kilometru a zdržení pro osobní auta je 15 minut. A 15 minut po pojíždě řidiči také na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí mezi 144. a 149. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení a silný provoz. Z dopravního centra ředitelství stanic a dálnic Markéta.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: máme úspěšně za sebou. Pokud jste byli, tak přesně víte, o čem tady mluvím. Pokud ne, tak vyražte, protože to bude stát za to. Prostě se přijďte podívat, jak vzniká živé vysílání Frekvence 1. Přijďte se podívat pod ruce mých kolegů Lubky i Míry, protože tihle ti dva, naše ranní dvojka, vás bude provázet zítřejším celým odpolednem z rádiokampu Frekvence 1 s tím, že v 19 hodin bude koncertovat kapela Mirai. Než se tak stane, tak vás čekají soutěže o hodnotné ceny, taky letní pohoda, táborák, špekáčky, kelímky štěstí a dokonce po koncertě pak afterparty. Všechny zastávky rádiokempů Frekvence 1 taky najdete na našem webu frekvence1.cz, tak se můžete podívat, kdyby vám to nevyšlo čistě náhodou zítra přijet do kempu Strážnice, tak můžete 5. srpna přijet do kempu Pohoda, 12. pak do kempinku Vranovská pláž a 19. třeba na koupaliště a do kempu Podbořany. A nebo 26. můžete s námi všechno zakončit v kempu Kristýna. Je to na vás, tak mrkněte www.frekvence1.cz. A když už jsem tady vypíchl kapelu Mirai, která bude zítra koncertovat v kempu Strážnice na našem rádiu kempu Frekvence 1 mezi 19. a 20. tak si dáme už za malou chvíli taky tady u nás na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Rembrandt, to nejlepší z muziky, taky Sting bude. A nebo Mark Ztracený. Ale za chviličku další zprávy.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Naštěji už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně, přejeme hezké odpoledne. Kateřina Vavřínová připravená.
5: Pěkné odpoledne, od zítřka teploměry ukážou tropické hodnoty. K maturitě na podzim půjde letos méně žáků a kolona se rozjíždí na D2 směrem na Brno. Teploty budou od středy stoupat nad 32 stupňů Celsia. Postupně naměříme tropické hodnoty na celém našem území. Podrobnosti k výstraze řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Ve středu 29. července očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na jižní Moravě mohou teploty nad 32 stupňů Celsia ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu. Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor.
5: Na jižní Moravě, Vysočině a v západních Čechách zůstává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Ke státním maturitám půjde letos na podzim 10 530 žáků, meziročně méně. Po víc než 8 000 z nich jde o opravný nebo náhradní termín. Pro zbylé je to řádný termín. Vyplývá to z dat na webu státní organizace Cermat. Didaktické testy, společné části maturitní zkoušky budou studenti skládat od 1. do 3. září. Vyplývá z informací na webu Ministerstva školství. Maďarský parlament dnes schválil zákon o zřízení protikorupčního úřadu, který by měl prověřit využívání peněz ze státního rozpočtu a fondu Evropské unie, zejména za předchozí vlády. Tu nový premiér Maďar viní z korupce a z pronevěry těchto financí, což expremiér Orbán odmítá. Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezóny US Open na turnaji v Los Cabos, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku taky představí poprvé s novým trenérem, jímž je Francouz Frédéric Fontán.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Dnes čekáme polojasno až jasno, jen přechodně místy až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě naměříme teploty kolem 23.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Kolona se rozjíždí na D2 směrem na Brno.
7: Na dálnici D2 směrem do Brna se rozjíždí kolona po dopravní nehodě na 3. kilometru. Aktuálně zdržení na 10 minut. A 15 minut po pojíždí řidiči na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí mezi 143. a 149. kilometrem. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
5: A po zprávách má na frekvenci jedno slovo Robin Sobek.
0: Když jinak nedáš, tak přeskakuj k mikrofonu 4 minuty, ano, po 13. Hezké odpoledne. No tak pojďme na to. Píše mi tady Peťa z Prahy, že jsem zval na koncert Sandry, ale zítra v Plzni, že je v přírodním amfiteátru koncert Diany Ross. Diana Ross a z Prahy je tam vypraven dokonce autobus dětská.
5: Wow, dobrý.
0: Takže pozor na ty podšálky. Vracejte ty počálky. Jak se to jmenovalo? Účastníci zájezdu. To bych měl vědět jako filmový odborník a dokonce bych měl mít někde i rychlou ukázku.
8: Vy si z toho děláte srandu. Ale jestli se ty hnědý počálky zase postrácej, tak si to budete pít z těch bílejch rozpálených kelínků. A to se fakt nedá.
0: A to se nedá, taky přijdete o koncert Diany Ross. Takže vracejte cestou. No a já jsem vymyslel odpolední téma, jestli pak máte nějakou pověru, které stále věříte. Tak pište na 736-300-444. I Kačka se přidá určitě a za chviličku mi řekne nějakou pověru.
5: Já jich mám.
0: Že jo? No tak to si, ježiš, to si počkáme a vy mezi tím pište. Pověry řešíme. Sting, Tones and I, taky Mandra, že hezké odpoledne.
5: Pěkné odpoledne.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Sting, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, máme 1:45 odpoledne. Já jsem tady nastolil velmi jednoduché odpolední prázdninové téma a tím tématem jsou pověry, jestli máte nějakou pověru, na kterou stále věříte. Kačenka má několik pověr. Kačka věří na nějaké pověry, tak co tam máš?
1: No nějak se mě to drží, tak první taková jako nejzvyklejší asi tak je, když ti přejde přes cestu černá kočka,
0: ano.
1: Že to přináší smůlu.
0: To se říká, ano.
1: Pak tam mám ťukání o dřevo nebo o zuby, když nechci něco zakřeknout.
0: Aha.
1: A...
0: Ano, to sloužilo původně jako prosba nějaká, že jo?
1: No, to se přiznám, že nevím, ale od nějaký jistý doby to prostě dělám.
0: Fakt, takže si klepeš jako na dřevo nebo na zuby?
1: Spíš na zuby, protože dřevo prý hoří, takže by se to nemělo, takže by se to mohlo jako pochroumat.
0: Jasně, zuby přežijou všechno.
1: No a pak asi, co není takové jako mainstream, tak jsem jednoho takového Silvestra před půlnocí si sedla pod stůl. A snědla jsem 12 hroznů hroznového vína.
0: Počkej, tak to... Ty jsi sedla pod stůl s vínem. Tak to bych chápal. Víno. Ty jsi pila hodně vína. Ty jsi pila hodně vína, tak jsi... No vidíš, už to z tebe leze. To nebylo hroznové víno teda.
1: Ne, bylo, opravdu.
0: Fakt? A to je co? Jako to znamená co?
1: To podle typu ze sociálních sítí přináší štěstí v lásce.
0: Jo, takhle.
1: A bacha, nebyla jsem tam sama, jo, pod tím stolem.
0: Jakože už tam teda měla nějakého kumpána, který to hned využil.
1: Kamarádku, jo, ta si řekla, že do toho půjde se mnou.
0: To byla strašná rychlovka teda. A kolik těch kuliček musíš sníst to?
1: 12.
0: Jo, takhle, to je fakt, musíš přesně 12, jo.
1: A musíš to stihnout do té půlnoci právě. Takže si to musíš vyměřit. Aby si měl v puse ten 12. hrozen a pak šťastný nový rok.
0: A vyšlo to potom, jak na nový rok, jako celý rok? Byla nějaká love z toho?
1: Jo, tak to si nepamatuju.
0: To si
1: určitě
0: jasně.
1: Určitě byla.
0: Protože si ty hroznové vína zapíjala vínem. No nic, ale to jsem ještě neslyšel, to je zajímavé. Co máte vy? 736-300-444. Je nějaká pověra, na kterou stále věříte? Napište nám.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku.

0: Modern Talking, to nejlepší z muziky na frekvenci 1. Máme 2 minuty po 2:30 odpoledne, řešíme pověry a takové ty klasické, jak by nazvala naše kačka, zprávařka mainstreamové, tak ty jsme tady vlastně probrali jako černá kočka přes cestu pátek 13. Tak je rozbité zrcadlo, že jo? Věří se, že přináší 7 let neštěstí. Dokonce existuje taky chůze pod žebříkem, ale má teda spíše takový praktický základ. Žebřík opřený o zeď tvoří trojúhelník, který vlastně symbolizuje například svatou trojici, je už narušením, by člověk urazil Boha, nebo si koledoval o pád předmětů z hora. No, taky mezi pověry patří rozsypaná sůl, anebo zaklepání na dřevo, na zuby, že jo, to jsme tady taky řešili. Píše mi tady Jarda, když potkám řadovou sestru, tak nejdu ani nakupovat. Utíkám domů, cítím malér, anebo problém. Jaromír, mám smůlu. Tak Jardo, díky moc za zprávu. Vidíš, to třeba taky neznám. Stejně jako Alena píše Robi, když dáš nové boty na stůl, tak budou tlačit. Dodržu to, ale nevím, jestli to funguje. Alena, tak díky moc za zprávu. No, je toho poměrně dost, těch pověr, které jsme tady stihli probrat. Teď už stihneme také probrat aktuální dopravu.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. Mezi 147. a 151. kilometrem probíhá oprava cementobetonových desek. V koloni od 144. kilometru řidiči popojíždí 20 minut. A na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku na 60. kilometru u Tošanovic nepřehlédněte odstavenou dodávku. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Christina Aguilera, to nejlepší z muziky. Máme skoro 3:15 odpoledne. No a zakončíme tady naše dnešní odpolední téma a tím tématem jsou pověry. Martina napsala: ahoj, já všechny zdravím na Frekvenci 1. Jako malá jsem přeskakovala kulaté víka od kanálů. Prý to přináší smůlu. Hezké odpoledne, Martina. Martino, musím říct, že se mě dostala. Já jsem na to úplně zapomněl. A teď si říkám, jestli se nemělo šlapat vlastně na hranaté víka. Jo, na takové ty hranaté kanály, které jsou malinko větší vlastně, anebo i menší, to záleží samozřejmě, kudy člověk jde, ale já teď opravdu nevím, jak to bylo, ale je pravda, že na škole mě říkala jedna holka, když jsme spolu šli takhle ulicí a já jsem měl našlápnuto na to víko, tak zakřičela: pozor, kanál, nešlapej na to, nebo budeš mít smůlu. A já jsem se na ní díval teda jako blázen, jo, a musím říct, že jsem si to zapamatoval a jako magor si teď vlastně podvědomně dávám pozor na víka od kanálu. Takže bych chtěl říct, pěkně ti děkuju, dívko, já už ani nevím, kdo to byl, ale jak vám opravdu jedna věta v mládí dokáže ovlivnit celý život? To je blbost, co?
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních

0: To nejlepší z muziky, tohle je sám velký Michael Jackson a za chviličku taky Jana s Vojtou a odpolední vysílání. Nazdar.
1: Dobrý den. Nazdar.
0: Děcka, neuvěříte, na co jsem narazil.
2: Na co jsi narazil?
0: Já jsem byl na Bazoši se podívat a vy tam jste. Normálně vás tam někdo prodává za peníze.
1: No. Naše služby?
0: Ne služby, ale vaše fotky. My tak máme takové ty rádové fotky.
2: Večerní společnost s Janou a Vojtou.
1: Jaký intimní fotky naše?
0: Já nevím, co jste nafotili ještě stranou. Jo? Tak v případě, že si to tam nedáváte sami, jako jo, brigádička po vysílání.
1: A kolik stojí ta fotka?
0: No, já jsem tady zjistil normálně, že asi 200. No. Ale Kačka, naše zprávařka, tato tady rozbalila ve velkém a stojí tady vedle mě s telefonem a může nám říkat ceny a budeme říkat jména.
1: Tak jako, jo, třeba. Tak Kačí.
0: Tak Kačko, koho tam máme? Takže Jana Vojta, fotka. Ne, tady na mikrofon, umíš to.
1: Tak kdybych měla začít těmi nejdražšími, tak ano. To je autogram Jana Krause a Milušky Bittnerové, ten vás bude stát 400 korun. A pak tady mám autogram ranního dua, což je Lubka s Mírou, tak ty prosím vás stojí 200 korun. A asi nejlevnější jsem dosud našla autogram Verči Elhotový, ten vás bude stát 150 korun.
2: Chudák Verča.
0: Jako to, že to děláte, to je jedna věc, jo. To je jedna věc. Druhá věc je, já tam vůbec nejsem.
2: Asi si nepodepsal svoji čumkartu, no.
1: Nebo tak si k nezaplacení, prostě, tam, chápeš?
0: Anebo jsem k nezaplacení.
2: A nebo tě dávají zdarma jako midgepek, víš?
0: Ano, přesně. A nebo prostě já si to tam sám nedávám, no. Za kolik si to tam dal, Wagner? Za 400, že jo? No. A je to venku.
1: Petr, tak je, no.
2: Petr Wagner jenom za 4 kila? Dvě dokonce, jo.
0: Dvě fotky tam.
1: Ze předu a ze zadu. Tak my víme, co jdeš dělat, Robine.
0: Ano, tak to se vyfotit, ale to na bazo.
2: Chceš půjčit telefon, já mám docela dobrý foťák.
0: Tak kouka, na koncenovku tam dám.
1: Tak, ahoj.
2: Čau.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Zprávy s Káťou Vavřínovou, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Schodek rozpočtu půjde příští rok významně pod 400 miliard. Lvice zápasníka Vémoli zamíří do Nizozemska a provoz brzdí na D1 a D48. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliardami korun. Před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Novinářům k tomu dodal.
5: Každý ministr dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů. Takže o tom budeme jednat.
1: V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku Senát patrně schválí. Novelu podpořil garanční sociální výbor. Lvice Elza, kterou na začátku června ministerstva životního prostředí zabavilo z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoli, najde nový domov v Nizozemsku. Z dočasného azylu v liberecké zoologické zahrady šelma zamíří do centra pro velké kočkovité šelmy Felida. Parlament v Barmě schválil zákon, který umožňuje udělit trest smrti těm, kdo násilím zadržují nebo nutí lidi pracovat v centrech pro internetové podvody. Informovala o tom dnes agentura AFP. Nový zákon podle úřadů pomůže v boji proti rozsáhlému odvětví kybernetické kriminality, které se v zemi v posledních letech rozšířilo. Bývalý biatlonista Jakub Štvrtecký si po přechodu k běžeckému lyžování zvyká na nový styl přípravy. V rozhovoru pro svazový web řekl, že trénuje teď víc, musel taky upravit techniku běhu. Do premiérové běžecké sezóny si konkrétní cíle ale nedal.
4: Frekvence 1. Počasí.
1: Bude polojasno až jasno, jen přechodně místy až oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 25 až 30 stupni. Na severu a severovýchodě naměříme maximálně 23. Od zítřka k nám zamíří tropy. Naměříme 29 až 34 stupňů. Obloha bude slunečná.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
1: A krátce po 14. hodině míříme na silnice.
7: Silničáři uzavřeli pravý jízdní pruh na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. Mezi 147. a 151. kilometrem probíhá oprava cementobetonových desek. V Koloni od 144. kilometru řidiči popojíždí 20 minut. A na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku na 60. kilometru u Tošanovic nepřehlédněte odstavenou dodávku. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: A po zprávách startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem. A my vás zdravíme krátce po 14. hodině. Já mám dneska zážitek. Představte si, dneska na mě při výjezdu z Klášterce nad Ohří volala mávala prostitutka, že bych se navídnout svoje služby.
2: Počkej, a kde oni tam stávají?
1: Tady stála, když jsem vyjížděla z Klášterce, tam je taková ta dvouproudovka, ano. Respektive tam je, že to rozvojení.
2: K tomu kruháku u Tušimic?
1: Ještě dál. Jakoby vlastně, ne, jakoby víc do města. Prostě vyjíždí z města. No. Tady je nějaký obchodák, pak je tam nějaká benzínka a tady po pravé straně stála.
2: Takový kopeček nahoru.
1: Stála paní a dělala takhle na mě.
2: Jo.
1: A nebyla to jenom stopařka v medisupni?
7: Ne, nebyla.
2: Ne, protože já vím, že v Klášterci jsou z druhé strany, když se jede na ostrov.
1: Tam taky bývají.
2: Tak tam nahoře na kopečku člověk dosáhne autem vrcholu a tam na něj mávají, aby dosáhli ještě jednou.
1: No. Teď změnili vrcholy a stačí rovina. tak jsem si říkala, to je mi ale pěkný začátek dne.
2: No, a zeptala se aspoň kolik?
1: Nestihla jsem, já jsem prostě projela a hrozně jsem si zanadávala v tom autě, protože mě to strašně pohoršuje.
2: No, je to takový jako nechutný.
1: Já už jsem to mnohokrát říkala, mně to prostě připadá, jako kam jsme se to dostali. Prostě teď jsme jako západní země a my tady máme takovýhle holky na kraji. Jako.
2: No, hele, ale je to mnohem lepší, protože já jsem měl babičku s dědou v Dubí u Teplic. Tam vedla ta E55 slavná nahoru. A jako dostat se z Teplic k babičce a dědovi do Dubí znamenalo víceméně kličkovat zástupem takovýchto žen.
1: Aha. Jo. Tak tohle jsem jenom objela, no.
2: Jo.
1: Lepší než kličkovat.
2: No právě, no. A to kolikrát člověk třeba musel i zabrzdit a v tu chvíli se slítli, že a já jsem tam byl seděl, že jo, s rodičem a pouťák, že mě je teprve 13.

0: Belinda Carlisle na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut, úterý 28. července.
1: My jsme to dneska otevřeli takovým pěkným tématem, ano. A to prostitutkama na silnici, nebo respektive u silnice.
0: Konkrétně u E55 tady padlo, že
1: no,
0: jo?
1: Na Kláštericku jsou teda taky, to byla vlastně úplně původní myšlenka, když jsem dneska odjížděla z domova, tak na mě mávala jedna taková paní.
0: Nalehko.
1: Byla trošku víc nalehko. No a ty jsi vyprávěl, že jsi jezdil do Dubí?
0: Já jsem jezdil do Dubí u Teplic, protože tam bydleli babička s dědou, děda pracoval u lesů a měli tam byt. A v 90. letech se to tam začalo podél té silnice tak jako hemžit.
1: Tak pozor, tady nám píše Honza, taky měl babičku s dědou u Dubí. Nejste asi přízeň, to asi těžko.
0: Ne, to ne. Nemám bratrance Honzu.
1: Mně to přijde naprosto normální, když na vás sem tam nějaká dívka mávne. V době největší éry E55, mě bylo asi tak 10 let, babi pochází ze Slovenska a když přijela rodina na návštěvu, tak byla vždycky procházka po hlavní silnici, jelikož je to strašně fascinovalo. Že tady děvčata pracují na ulici.
0: No, a tak
1: dneska jsou tady poslední dva nevěstince.
0: Jo, a předpokládám, že jste chodili nahoru ke Čtyřlístku, k tomu nákupnímu centru, protože tam jich bylo vždycky nejvíc na té křižovatce. Teď je tam kruhák, myslím, no.
1: Tam byl jako největší výběr, jo?
0: No, tam vlastně, tak hele, máš tam supermarket s potravinama. Na ulici.
1: Jednu slast proloží druhou. No.
0: Hlavně jako si vezmeš košík, že jo, hodíš tam 5 korun a co ti do něj spadne.
1: Ty

0: Tohle je Bon Jovi na frekvenci 14 hodin 17 minut. My jsme byli v neděli, tedy o víkendu, já jsem to včera zapomněla zmínit, zase na houbách.
1: Ano.
0: A našli jsme jako hodně. Prostě
1: našli jste hodně, nebo našli jste jako hodně?
0: Našli jsme strašně moc hub. Já jsem to potom nesla a vezla z Klášterce tady naší kolegyni, která prostě ráda vaří, že jo.
1: Prostě cokoliv je jedlý, tak jí to přineste, ona to zpracuje.
0: Přesně
1: no.
0: Tak. Takže já jsem včera vezla v košíku opravdu krásný hřiby. A aha, úplně jsem to včera měla zmínit, protože jsem zrovna doma říkala, hele, já jsem v životě neviděla tolik úsměvavých tváří, snad už jenom, když jsem vedla lásku jako štěňátko do práce, jo. Ale jsem šla s tím košíkem. Ten košík byl narvaný těma hřibama a všichni ty lidi, kteří mě míjeli, tak koukali do toho košíku a se usmívali. Jako.
1: No jo, tak ona je jako to nadělení, že no. Jako když máš plný košík hub, to je vlastně jakoby věc, která je hodna úsměvu
0: vlastně
1: nebo nějaký
0: jo.
1: Pozitivní reakce.
0: Vlastně
1: že?
0: Jo. A byla jsem tady v jednom nákupním centru, kupovala jsem tam banány a paní mě zastavila a teď já úplně, ještě ani nic neřekla, jenom se tak jako koukala. A mě to napadlo. Přesně jsem, už jsem slyšela tu otázku a já jí říkám, ne, to jsem tady nekoupila, to tady neprodávají. 19,90 Lidl, měli fakci. Ne. Jako jsem si říkala, že udělám for.
1: Tam říká, má jenom sušený za kilo a má to 10 deka, to je na jednu polívku.
0: A pak říká teda, kde jste jako přišla k tolika houbám? Říkám, no musíte prostě do lesů a musíte do těch lesů, ve kterých prší a... Přiznávám, že není jich moc. No.
1: Hele, já mám známýho, který, já jsem mu vyprávil, že u vás rostou houby a on okamžitě, on je zvážnivej houbař a říkal, ježiš, to já taky musím do lesa. To já prostě miluju sbírání hub, že to je taková jeho mantra vždycky na konci léta a na podzim, tak letos už v červenci teda to takhle vyšlo, tak vyrazil. Vrátil se s prázdným košíkem. Strašně naštvaný. A já jsem mu říkal, a kde jsi byl? No tady v Českém ráji, a říkám, musíš do Krušnejch.
0: Do Krušnejch hor, no. Jako do Krušnejch hor, když vyrazíte, tak věřím, že se jako se zlou nepotážete.
1: No
0: že
1: jasný,
0: to bude fajn.
1: A pořád rostou, nebo už teďko, jak začalo být sucho, tak to nějak jako
0: třeba včera ještě, sprchlo, no. Tak si myslím, že třeba dneska, zítra ještě by mohlo být a pak už je to hotový.
1: No a od čtvrtka křížaly.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Freddie Mercury a Love Kills na frekvenci 1 krátce po půl třetí.
1: Je tu Káťa a ta nám právě teď nabízí zprávy.
2: Je to tak, dobré odpoledne. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku Senát patrně schválí. Novelu podpořil garanční sociální výbor. Nejvyšší soud odmítl dovolání muže odsouzeného za dlouhodobé týrání 5 vlastních i vyženěných dětí. Odpiká si 7 let ve vězení. Muž z Lysé nad Labem na Nymbursku podle pravomocného verdiktu děti po několik let fyzicky i psychicky týral a zanedbával péči o ně. Binu popíral. Burčák z nejranějších odrůd hroznů bude na jihu Moravy k dostání poprvé 7. srpna. Hrozny letos dozrávají přibližně s týdenním předstihem před dlouhodobým průměrem. Dlouhodobé sucho, které trápí celý jih Moravy, se pravděpodobně projeví na úrodě. Hrozny jsou menší.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Provoz brzdí po nehodě na D2.
4: Kvůli nehodě kamionu s dodávkou je neprůjezdná dálnice D2 na 4. kilometru ve směru do Brna. Na dálnici přistává letecká záchranná služba. Kolona se tvoří od 6. kilometru a poslední volný sjezd pro osobní auta je exitem 11 Blučina. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Dneska jsem četla jenom takový titulek, nerozklikla jsem to, ale četla jsem, že Dana Morávková slaví narozeniny, u ní se to neříká, že u dam, ne u ní, ale u dam se to neříká.
0: A tak Zdena slaví už nějaký čas 25, ona vypadá furt stejně.
1: A to je Dana, ne?
0: Nebo Dana, pardon. Zdena je ta její role v ordinaci v Rýžový
1: zahradě. Jo, takhle, to je dobrý, no. Jak si s tím, tak přestaň to sledovat, už je to... Ne,
0: já jsem tam 10 let žil, že jo, takže to mám zarytý. Tam si všichni říkáme seriálovými jmény.
1: No a mě pobavilo, ptali se jí, jako, jak se cítí, ona, že se cítí teď v tomhle věku jako úplně nejlíp, jak se kdy cítila a jako, jak teda nějak jako zvládá ty změny v obličeji, že občas se teda objeví nějaká ta vrázka. A ona řekla, že dělá jednu zásadní věc, že se do zrcadla dívá jedině bez brýlí. A já ji úplně chápu.
0: Takže má sama sebe rozmazanou.
1: No, to si pozor.
0: No.
1: Nemusíš mít, já třeba, když se vidím bez brýlí, tak se vidím ne rozmazaně, ale vyhlazeně.
0: Jo, ty máš filtr ve očích.
1: Nevidíte detaily.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě tu grilovat. Někdo píše statusy.

0: Tak to byl Pokáče, jeho rodinný tip na frekvenci 1. Je po půl třetí, čas na pravdu nebo blábol.
1: Jdeme na příběh.
0: Dneska se vydáme na, řekněme, zážitkový zájezd po Jižní Moravě.
1: Jižní Moravu máme všichni rádi. Takže Vinicema.
0: Ano, Vinicema a vlastně na Jižní Moravu, i když jako možná kousek dál než na Jižní Moravu, hodně daleko, zítra jedeme s radiokempem, že jo?
1: No jo, do Strážnice.
0: No. Ale tam by se to klidně... Tam by se to klidně mohlo stát, protože jedna sklenka, dvě skrýnky a nevíte čisté, že jo? Takhle, jedna cestovní kancelář pořádala poznávací autobusový výlet po Jižní Moravě. Průvodce měl nastoupit na druhé zastávce toho autobusu. No a na první zastávce nastoupil asi 50-letý pán s batohem, v ruce mapu, velmi sebevědomý výraz. Řidič na něj kývl a jenom se ho zeptal, tak jedeme? Pán se usmál a řekl, jasně, jedeme. A nikdo tomu nevěnoval pozornost. A po 20 minutách se zezadu z toho autobusu ozval hlas, tak nám konečně už něco řekněte. A ten pán, co nastoupil, se zarazil, usmál se a začal. A začal vyprávět o Vinicích, o historii kraje, o tom, proč jsou některé kostely otočené jinak než ostatní. Prostě všechny takové ty zajímavé věci, které byste se během takového zájezdu měli dozvědět. A na druhé zastávce čekal skutečný průvodce. A když autobus přijel, tak viděl přes okno, že někdo vevnitř právě vysvětluje rozdíl mezi vápencem a pískovcem.
1: Ježiš, to to byl.
0: Nastoupil, řidič na něj překvapeně kouká, řekl, a vy jste kdo?
1: No.
0: A on řekl, já jsem průvodce, tak řidič zbled. A ukázalo se, že ten pán s batohem byl obyčejný turista, který si splet autobus.
1: Jo.
0: A když na něj právě ten řidič kejvnul, tak jedeme, tak on si myslel, jasně, už jsem poslední, jedeme, že jo? A když se ho ty ostatní cestující dožadovali nějakého výkladu, tak on si řekl, tak asi mají rádi, když si lidi v autobuse povídají, tak si s nima začal povídat. No a nastal problém, protože cestující chtěli, aby ten náhodný turista pokračoval ve výkladu a toho průvodce vůbec nechtěli poslouchat. A nakonec to bylo vlastně jako docela hezký. A ten turista, protože se přidal k jiný skupině, tak dostal prej aspoň oběd zdarma za ten výklad. No.
1: To je hezký příběh, který se stal podle mě.
2: Léto. V rytmu frekvence 1.
0: Tak bylo by krásný, kdyby se ještě k tomu dodal, že za měsíce na webu cestovní kanceláře ozvalo, chci jet ještě jednou na Jižní Moravu, pojede s náma znovu ten omyl. To tady mám ještě poznamenáno, ale já jsem si to celý vymyslel. No.
1: Ale stát by se to klidně mohlo.
0: Hele, na Jižní Moravě se může stát cokoliv.
1: Já si hlavně myslím, že opravdu existují lidi, kteří mají tak obrovský rozhled o těch věcech, mnohokrát víc než samotný průvodce.
0: No samozřejmě. No,
1: jednou jsme byli na nějaký prohlídce na Karlštejně a byl tam prostě takový hnidopich a furt toho průvodce opravoval.
0: To ten průvodce musel být nadšený.
1: No furt ho doplňoval, holka, že jo? Furt jí doplňoval, opravoval, upřesňoval. No,
0: ale mně se to stalo, ne letos, ale a pár let zpátky, když jsme byli na prohlídce jednoho hradu,
1: no.
0: Jsem se na něco zeptal, na něco logického. Tý průvodky něco tam byla. Jako kdyby pohledy mohly zabíjet, tak tady dneska nesedím.
1: Ona nebo oni?
0: No ona, ta průvodkyně. Já jsem se zeptal, ona se na mě podívala a řekla, a jak mám tohle jako vědět?
1: No, je rozhodnější, že jo?
0: No, jasně.
1: Ona to má jako básničku prostě.
0: No.
1: Ale jinak já obdivuju všechny průvodce.
0: No, samozřejmě. Ono si to zapamatovat.
1: A udržet. No.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Máme tady Tomáše Fílu, který pro nás vyzobává pěkná místa tady po naší pěkné, sympatické, roztomilé, milé zemičce.
2: Ano. Je teda fakt, že Tomáš Fíla už výletničí dlouho a už tak dlouho vyzobává, že ta naše mapka vypadá lehce rozklovaně, jo? Ale jo. Pořád jsou ještě místa, kam nás může pozvat a která stojí za to, abyste si jich všimli a navštívili je.
1: My se Toma ptáme, kam nás vezme právě dneska, kde je to hezký, kde bychom se měli zastavit. Ahoj Tome.
2: Ahoj.
3: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto. Tak dnes jsem vyrazil do Muzea amerických automobilů v Lužné u Rakovníka a tenhle výlet opravdu stál za to. Celkem v pěti halách a na place muzea můžeme obdivovat

0: ty úplně nejmenší, jsou v celém muzeu připraveny tříkolky a vozítka, takže si to tady užijí, jak se říká, opravdu do poslední kapky potu. V každém případě tenhle dnešní výlet fakt stál za to. No a my se opět uslyšíme zítra. Tak ahoj.
1: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Michael Schulte na frekvenci 1. Za pár vteřin bude 15 hodin, po 15. další skvělá muzika.
1: Třeba Saš.
0: No nic tam. Bude Ilcie.
1: A nebo Dermot Kennedy.
0: Píseň optimisticky nazvaná Pohřeb hned po zprávách s Káťou.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A slovo má Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
6: Pěkné odpoledne. Debata o státním rozpočtu na příští rok začne po vládních prázdninách. Šumperk se stal terčem kyberútoku a nehoda blokuje provoz na D2 směrem na Brno. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliardami korun. Řekl to premiér Andrej Babiš před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. Podle ní začne ostrá debata o státním rozpočtu na příští rok po vládních prázdninách. Slova Babiše ministryně financí Schillerová potvrdila.
7: Já teď nevím žádné konkrétní číslo a nebudu ho říkat. Potvrzuju to, co řekl pan premiér, že budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
6: V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Město Šumperk se stalo terčem kybernetického útoku. Chod úřadu je omezen. Zjišťuje se, jestli unikla nějaká data, řekla dnes tajemnice radnice Helena Miterková. Cílem hackerů byla městská datová síť. První útoky zaznamenali odborníci na informační technologie už včera večer. Závady se ale plně projevily až dnes ráno. Španělští hasiči se dnes jen několik hodin před příchodem nepříznivého jižního větru snažili dostat pod kontrolu ničivé požáry, které zuří nedaleko Madridu. Podle ministra vnitra prožívá země kritické hodiny a dnešek je proboj s požárem rozhodující, uvedla agentura AFP. Do Litvínova přišel na roční hostování z Pardubic útočník Tomáš Urban. Severočeský klub o angažování 24-letého hokejisty, který už za Vervu nastupoval krátce v sezóně 2023-2024, informoval na oficiálním webu.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: Obloha je dnes polojasná až jasná, jen přechodně místy až oblačná. Nejvyšší teploty stoupají na 25 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě naměříme maximálně 23. Od zítřka k nám bude proudit velmi teplý vzduch. Naměříme 29 až 34 stupňů. Obloha bude slunečná.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: A stále se zdržíte na D2.
8: Kvůli nehodě je neprůjezdná dálnice D2 na 4. kilometru ve směru do Brna. Kolona se tvoří od 8. kilometru. Poslední volný sjezd pro osobní auta je exitem 11 Blučina. V opačném směru na Bratislavu je v místě nehody neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení je do 10 minut. Nehoda osobního auta překáží v levém jízdním pruhu na trase z Prahy do Brna před úsekem dopravního omezení u Velkého Meziříčí na 146. kilometru. V koloně od 39. kilometru se zdržíte 40 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
6: Posloucháte Frekvenci 1, 15 hodin a 3 minuty k tomu. Slovo už má Jana Knížková a Vojta Epler.
0: 3 minuty po 15. Hezké odpoledne přejeme.
1: Hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne.
1: Ona to akorát řekla, kolik je hodin. Ale opakování je matka moudrosti.
0: Hele, já jasný. To nebudu riskovat. Neřeknu čas, přiběhne přesný. Tady náš nadřízený. Začne kvůli tomu mít naběhlou žilku na čele. Tomu v tomhle vedru nemůžu udělat. Teď už je to taky pán v letech, že jo?
1: Ale vedro bude jako. My se budeme
9: tomu počasí trochu víc věnovat za chvilku tady s Dagmar Honcovou, ano. Ale já jsem vám jenom chtěla říct, že
1: se opravdu připravte na to, co jsme zažívali na začátku, nebo respektive na konci června. Mm.
0: No ale pozor, já jsem koukal dneska ráno na svůj chytrý telefon, i když tam se to mění každou hodinu. Jo. Včera ještě psali, že v pátek má být 40 stupňů a dneska psali, že má být osvěžujících 34.
1: Pozor, 35. No, já nemám asi o tolik chytřejší telefon.
0: Nebo máme úplně stejný telefon v podstatě.
1: Máme chytrý, mě z toho úplně zaskočilo. Já mám z toho úplně normálně sucho v krku.
0: Ale ve čtvrtek má být 38, že to má být jako mnohem
1: horší. A o víkendu má pršet.
0: Co?
1: A bude jenom 30, ne?
0: A ochladíš.
1: Nepočkej, já srandu, ale fakt. V sobotu a v neděli má být jenom 30.
0: A má pršet, jo.
1: A má pršet. Prádelno. Má prádelno být, no. Ale tak, takhle, aby jsme byli úplně ještě jako víc aktuální, tak nejdůležitější je, jak bude zítra, protože zítra je radiokemp, že jo?
0: No samozřejmě, tak zítra má být krásně.
1: A má být 31.
0: 31 a ve Strážnici ještě tak plus 2, plus 3 stupně. Hmm. Takže uvidíte Lubku v plavkách. Míru v plavkách vidět nechcete.
1: Ne, Míra je zajímavější.

0: taková pěkná, tklivá píseň na frekvenci 1 do toho úterního odpoledne. Jdeme telefonovat.
1: Ano, zavoláme Kateřině.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Kateřina je skromně říže. Já vždycky, když někde...
0: To se jako to hodí, viď?
1: Když je někde napsáno Kroměříž, tak já si vzpomenu na písničku od Hapky a Horáčka na hotelu v Olomouci.
0: Neznám.
1: Ta končí veršem, teď ví, změna neublíží příští týden v Kroměříži.
0: Ale prostě v Kroměříži by měla žít Kateřina. Ano. Jako třeba v Janově by měla žít Jana. No. Že jo?
1: Jako třeba... V Rivady di Garda by měl žít Vojta.
0: Jo.
1: Přesně. A nebo kdekoliv v Toskánsku.
0: Kačinko, entrám
1: to. Tak snad Kateřina.
0: Kolik?
1: Jako utratila?
0: Kolik nás bude stát?
1: No, měla by nás stát 1036 korun,
0: no,
1: to je hezká částka.
0: No, a tak to by to jako... Stačí tak málo zvednout telefon.
1: Ale tak pojďme.
0: To nevypadá. Kolik dáme?
1: Já bych jí dal ještě 3. Přece jenom jako... Koupila si šaty.
0: Šaty?
1: Byly ve slevě.
0: No tak.
1: Jo.
0: Za 1003, jo?
1: Ne, za 1036.
0: Jo, za 1036.
1: A ty šaty byly dvoje. Jo. Což je vlastně docela jako...
0: To je jako umí nakupovat.
1: Úsporné.
0: To umí nakupovat. Já jsem taky dneska v obchodě. Koupila jsem si 3 věci za 900.
1: No.
0: To znamená, že jedna
1: stála 300. A mám 3 stejné věci za 900.
0: Já mám vždycky takovou radost, když si jako koupím něco, co jako normální cena mi přijde fakt přepálená.
1: No jasně, to jako, většinou bývají normální.
0: Ne, já bych si kalhoty prostě za tyhle peníze, co no. měli, nekoupila. Ale já jsem si je koupila ještě za minus vlastně ještě více jak 70% levněji, chápeš to?
1: Je takhle, ještě ti k tomu něco přibalili.
0: No, prodavačku. No nic, tady nám to
1: bohužel,
0: nevyšlo.
1: Bohužel, Kateřino, bohužel.
0: Tak tady je to na tento zvuk. Bohužel, nedá se nic dělat.
1: Berte nám ty telefony.
0: Jako chtělo by to, protože když je nebudete brát, nebudem vám moc vracet peníze.
1: A my si je pak budeme muset rozdělit, víte, jak budeme bohatý.
0: No, já to nemám kam dát, mě si to už nevyjde na účet. No. Mě volali z banky, že prý to mám přeposlat na nějaký lepší.
1: Došla číselná řada.
2: Léto. V rytmu frekvence 1.

0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.
1: La primavera. Slyším tuhle muziku, tak na mě, tak mi v hlavě naskočí taková ta scéna Slunce, seno, myslím, že to byla erotika, nebo možná ten první, jak ten dubbing. Ondřej, hej, my už budu.
2: Tak to bylo pár facek.
1: To bylo pár facek. Tak se netrefila. Ani jeden.
2: Ale kroužila si kolem. Já bych s dovolením teďko navázal na to, co jsme si vlastně říkali před malou chvílí v tom neúspěšném pokusu proplatit účtenku. Bohužel dneska neúspěšné.
1: Budeme nakupovat ve slevách.
2: Ne, že nakupovat ve slevách. Ale ty jsi řekla, že jsi skoupila 3 věci za 900 a že jedna teda byla za 300.
1: Ne, to si řek ty, pozor. To si řek ty.
2: Ne, mě totiž jako třesklo hlavou, že znám lidi, kteří třeba když jdou nakupovat oblečení, že chodí málo nakupovat oblečení, jednou, dvakrát za rok, prostě doplnit šatník, vytáhaný trička, vyřadit, koupit si nový. Ale oni si nekoupí třeba jako 4 věci a každou jinou. Oni si vyzkoušejí jedno, ta jim sedne a koupí si 4x to samý a kolikrát i stejnou barvu.
1: No. Asi známe možná z jiného člověka, ne? Tady náš kolega Martin, co dělá tady obal, tak dělá
2: zvukový producent.
1: Ano, ten si koupí boty a ty boty mu sedějí, tak si přivobjedná třeba další troje a má je doma v krabici.
2: Jako stejný typ a stejnou barvu. Úplně
1: stejnou velikost, protože to se asi nemění, no, že jasně, jedině, no, že by mu někdo amputoval nohy. Paleček.
2: To je taková naše popelka.
1: Takže prostě stejnou velikost, stejnou barvu, stejný druh obuvi, vlastně úplně stejnou obuv, která mu sedí, on to má rád, takže si to prostě objedná, 3x má to tam někde prostě ve špajzu a sáhne potom, až ty boty, který má na nohách, ochodí.
2: Tak to nemyslíme toho samého člověka, to takhle intimně já Martina neznám, ale je to člověk, který jako patří do vzdálenějšího okruhu naší rodiny. A ten to tak prostě dělá. Prostě jde a řekne si, tohle polotričko mi sedí a jo, mám bílý, já si vezmu 2 bílý, vezmu si jedno tmavě modrý, jedno červený, prostě ať mám na golf, ať mám do kanceláře, ať mám tamhle a tohle.
1: Je to většinou asi chlap.
2: Ale jsou to
1: tohle
2: 4 stejné věci. No, ale pozor, jako já jsem taky chlap a já mám doma 2 stejné trička, každý jinou barvu od jedné značky a jsem z toho nervózní.
1: A ty máš ale ostrou ženu, že jo?
2: Je teda fakt, že já se vlastně takhle obléknu se sám.
1: A ráno tam mám ty
2: mám
1: komínky.
2: Mám tam ty komínky chystanej, no. Abych nedělal ostudu. Ne, ale mě by, jako
1: mě by to třeba hrozně vyhovovalo. Ne. Nejhorší je se ráno prostě zamýšlet nad tím, co jsem ještě.
2: Ne, takhle, kdybych měl nachystaný komínky, bylo by to skvělý. Já se kolikrát oblíknu a potom stačí jen takovej pohled jako typu, to jako vážně.
1: Jo.
2: A já jdu a přemýšlím, co jinýho. No.
1: Vy mluvíte beze slov.
2: No prostě. A čekám na schválení. Ale mě by jako zajímalo, jestli třeba jako naše posluchačky a posluchači to mají taky tak, že prostě když mají jednu věc, která jim sedí, tak si kupujou tu samou věc.
1: Do rezervy.
2: Do rezervy, aby prostě měli ty trička prostě 3 a ty boty ta dvoje nebo čtvery, nebo a džíny, jedna značka, jeden střih a 5x stejnou barvu.
1: Je fakt, že nakupovat do rezervy třeba jídlo nebo kosmetiku, to je běžná věc, ale nakupovat si do rezervy oblečení úplně běžný není. Tak schválně si mezi našimi posluchači je někdo, kdo má ve špajzu patery stejný boty.
2: Ve špajzu, hned vedle brambor.
1: Pardon, tomu se říká špajz, tomu se říká botník.
2: Tak. A kdo má brambory v botníku?
1: To necháme na jiný, no. Tak můžete nám psát klidně prostřednictvím našich kanálů komunikačních, ano. Je jich několik.
2: Na Instagramu Jana Knížková, Vojta FR, Frekvence 1.
1: 736 300 444.
2: A nebo aplikace Frekvence 1, tam můžete namluvit hlasovou zprávu.
3: Léto v rytmu Frekvence 1. Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

0: Kim Appleby. Don't worry na frekvenci 1, za minutu bude půl čtvrté.
1: Taky to bude trochu o tom počasí za chvilku, protože Dagmar Honcová se zaměří na zítřek. To je opravdu den číslo 1. Nebo den D.
0: Zítřek je den číslo 3 v tomto týdnu. Ale počítám.
1: Pro nás je to den zásadní, protože se uskuteční další radiokemp, tentokrát ve Strážnici.
0: Ano, a my máme volno zítra, proto je to
1: a
0: tak
1: my
0: zásadní. A taky tady ve čtvrtek budeme od rána do večera a to chcete jako.
1: No, tak to A, nekaštím B. Takže jo, Dagmar Honcová, ale taky Káťa, zprávy.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radiokempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
5: Dobré odpoledne. 20 českých ekonomů dnes apelovala na poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ekonomové v otevřeném dopise varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel. David Anderka, který ve Frýdku Místku polil benzínem a zapálil ženu, si odpiká výjimečný trest 24 let ve vězení. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl. Útulek pro zvířata v Lanškrouně schání peníze na péči o náhlý přírůstek 8 zanedbaných psů kříženců čínského chocholáče. Vystrašená zvířata přijal 13. července po úmrtí jejich majitele. Náklady na péči přesáhnou 100 000 korun, uvedlo na svém webu.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Pozor, dejte na D8 a D1.
6: Uzavřená zůstává po vážné nehodě Břeclavská dálnice D2 na příjezdu do Brna. Na 4. kilometru blokují dálnici následky střetu kamionu s dodávkou. Policie provádí odklon dopravy exitem u Blučiny na 11. kilometru. Před odklonem už popojíždí 3-kilometrová kolona, radíme zvolnit. Půl hodiny se nyní zdrží řidiči na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. V úseku mezi 147. až 151. kilometrem opravují vozovku. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
7: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Středa přinese další výrazný nárůst teplot vzduchu. Připravte se na to, že nejvyšší odpolední teploty na Jižní Moravě budou kulminovat až na 35 stupních Celsia. A jedině, kde budou ušetření před tropickými maximy, bude Liberecký, Královéhradecký kraj a také částečně Karlovarský kraj. Tam se odpolední maxima zastaví do 28 stupňů. I nadále bude panovat nádherné slunečné počasí, jasno, maximálně skoro jasno a denní délka slunečního svitu se zastaví až na 15 hodinách. Pozor, na území Česka se i nadále prohlubuje sucho a také nebezpečí požáru.
1: My si dneska povídáme o tom, jestli si nakupujete oblečení takzvaně do zásoby, jak jsem to formulovala, líp jsem to formulovala.
0: Do špajzu.
1: No prostě, jestli si jednu věc, jeden kus oblečení jste schopni koupit několikrát právě proto, že se vám to líbí, dobře nosí, prostě vám to padne. Nesmíte do toho přibrat, že?
0: No samozřejmě. Hele, já jsem tady zmínil právníka a pozor, tady Péťa píše, ahoj, známý advokát vykoupí vždy košile ve své velikosti. Klidně 20 kusů. Vypadá, že nosí stále jednu košili, jenomže má alergii na umělé nitě, potřebuje bavlněné nitě, tak je kupuje v jakékoliv barvě, hlavně když je mají.
1: Tohle se dá pochopit, no.
0: Jasně, jasně, no.
1: Tady nám píše Olga, dobré odpoledne, já to miluju, když se mi něco líbí, že to mám dvakrát až třikrát. Šaty, boty, dokonce se mi stane, že si objednám něco přes e-shop a pak zjistím, že už to doma mám a nikdy to nevrátím.
0: Tak to se u nás doma nikdy nestalo tohle.
1: Že byste si objednali něco, co už jste měli?
0: Ne, že třeba, já nevím, někdo u nás doma, nechci říkat, kdo, manželka, ale že si třeba něco koupí, tak přijde domů a řekne, mně se to tak strašně líbilo a já jsem přišla domů a pak jsem zjistila, že už něco podobného mám.
1: Ty to říkáš jako, že se stalo nebo nestalo?
0: No to se stává, to je takový běžný kolory. To, jak se to dvakrát týdně nestane, já jsem nesvůj.

0: pěkná muzika.
1: No, ano, taková mazlivá.
0: Já jsem tady narazila, pojďme odbočit od těch věcí, které máte do zásoby. Já jsem tady narazila na takový pěkný článek, který se týká randění, jo.
1: No.
0: Já nevím, jestli ty si všímáš, nebo je pro tebe neatraktivní, když je žena nervózní. Tak ona se začne potit, že jo.
1: No, to
0: divně je... Divně se volizovat třeba.
1: Takhle. Pokud se začne potit,
0: vrtět
1: a divně se olizovat v situaci, kdy to není přirozený, tak to samozřejmě značí, že něco není v pořádku. Že
0: je nervózní.
1: No, jasně.
0: O tom tady mluvíme.
1: Teď jsem si představil tu situaci úplně jinou a v půlce se zeptal, ty jsi nervózní.
0: Já jsem tady...
1: Že se divně olizuješ.
0: Já jsem tady narazila na takový článek na Novinkách a titulek mě vlastně docela zaujal, jo. No. Jak být pro muže neodolatelná, i když jsem nervózní?
1: Smyslně si olíznout rty.
0: Jasně, přesně. No. Když už máte potřebu jako slinit, tak to dělat smyslně. Tak to dělat smyslně. Ne, ale samozřejmě se řeší takový ty věci, jako dýchat zhluboka.
1: Jo.
0: Víš, jako uklidňuješ hlavu, uklidňuješ srdce, protože jsi fakt nervózní, jako já si sama dokážu představit. A...
1: Takže když bude holka nervózní a bude funět jak sentinel, tak to má být, že jako se mi chce zalíbit. Jo?
0: Ne, tak to nezná tu techniku dechání, jo, že ona by neměla takhle dýchat na hlas, ona by dělá... To je všechno.
1: Jo.
0: Takhle by měla dýchat. Chápeš, že o tom nevíš prostě, ale dýchat zhluboka. No, každopádně, prostě tady se píšou takový jako typický rady, jak vlastně obecně uklidnit tu mysl a tu nervozitu. Třeba jedna z věcí, která mě zaujala, která teda není tady zmíněna, ale víš, co pomáhá na nervozitu? Žvejkat žvejkačku.
1: No jasně. A cokoliv třeba, jako znám lidi,
0: kteří... Cokoliv žvejkat.
1: Znám lidi, kteří třeba se rejpou v zubech párátkem, že je to uklidňuje.
0: No to je výborný, jako. No. To chceš jít na rande s holkou, která má v zubě párátko.
1: Až mi pusu. To bolí. Ale nejsem nervózní.
0: Ježiš.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Kaleta Selaví na frekvenci 1, za minutu bude 3:15. Kolikrát si kupujete věci, když se vám líbí, do zásoby třeba?
1: Teď nám píše Renáta, já musím říct, že to dělám taky a hlavně, když mi ty věci sedí a cítím se v nich dobře. Mám vlastně 3 druhy šatů po 2 barvách a zrovna včera jsem si koupila ty samé pantofle, co nosím doma, ještě do práce. V loni se mi dokonce stalo, že jsem šla do obuvi a měli tam boty, co jsem strašně ráda nosila a ty moje staré už to měly za sebou, tak jsem si koupila ty samé boty.
0: No ale pozor, tak jako zase, abych tady nevypadal jako nějaký fůňa, já mám 3 stejný tenisky, jako stejný typ, ale každý má jinou barvu, jo? A hrozně rád ji nosím, ale je to proto, že já mám tak trošku do plocha nohy a dělají mi dobře ty boty, že se mi v nich
1: jasně,
0: jako dobře chodí.
1: Tak to odpovídá, jo? jsem ti prostě pohodlný. Pak nám píše Hanička, ahoj Janě a Vojto, sedí to přesně na mýho kolegu, má kupu stejných batohů, stejných bot, dokonce stejných plavek, zkrátka všeho má hodně, plné skříně i v práci, budíš mu to přáno.
0: Ale dovedete si představit tu svobodu každý ráno? Nepokládat si tu otázku, co si vezmu na sebe?
1: Neřešíš to, no. Jako to je velká svoboda.
0: No. A nebo prostě to klidní usínání bez té myšlenky, co si zítra vezmu na sebe.
1: Musíte vysvětlit tomu okolí, že opravdu jako to tričko, co máte ve čtvrtek, není to z pondělka, že jo?
0: No a zas na druhou stranu, jako testy jasný, přivoň si.
1: Jasně. Minulý týden.
0: Tak to je to z pondělí. Rytmu frekvence 1.

0: tam za vámi v pátek vyrazíme.
1: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů ihned k odběru.

0: a Káťa pro nás bude mít zprávy už za chvilky.
1: Za chvilku.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Káťa je připravená, pojďme si poslechnout, co je nového. Hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Češi ve Španělsku by se měli vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Vlna veder prohloubí extrémní sucho a provoz zpomaluje na pražském okruhu u Slivence. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Kvůli uzavírkám pozemních komunikací mají čeští občané rovněž věnovat zvýšenou pozornost plánování cest. Více řekl mluvčí rezortu Adam Čergé.
7: Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje české občany na pokračující rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku. Doporučujeme vyhýbat se zasaženým oblastem, sledovat pokyny místních úřadů a počítat s možnými uzavírkami silnic. V případě nouze lze kontaktovat české velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
6: Doporučení dnes ministerstvo rozeslalo prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Španělsko je v něm aktuálně zaregistrovaných 1201 Čechů. Vlna veder v Česku prohloubí extrémní sucho, požární riziko bude na maximum, upozorňuje Czech Globe. Může být silná a dlouhá a dopadne i na zdraví lidí. Výstraha pro většinu území platí od zítřka. Více k tomu řekla za Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčelová.
8: Ve středu 29. července očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na jižní Moravě mohou teploty nad 32 stupňů Celsia ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu. Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor.
6: Na jižní Moravě, Vysočině a v západních Čechách zůstává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Evropská unie plánuje uvalit sankce na více než 1600 společností, které podle ní pomáhají Rusku ve válce proti Ukrajině, informovala o tom agentura Bloomberg. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom svazový šéf Giovanni Malago. 61-letý kouč u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023. V roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy.
5: Frekvence 1.
9: Počasí.
6: Přetrvává jasno až polojasno, jen místy máme přechodně až oblačno. Denní maxima dneska stoupají na 30 stupňů, tropy naplno, ale udeří od zítřka, bude slunečno, denní maxima vystoupí na 29 až 34 stupňů.
9: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A krátce po 16. hodině míříme na hlavní silniční tahy.
10: Dopravní omezení na pražském okruhu u Slivence zpomaluje provoz v obou směrech. V úseku mezi 16. až 18. kilometrem se projíždí ve zúžených pruzích. Zdržení pro oba směry 10 až 15 minut. 40 minut se zdrží řidiči na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. V úseku mezi 147. až 151. kilometrem opravují vozovku. Projíždí se pouze jedním pruhem. Do kolony se brzdí na 137. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
6: A po zprávách pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Vojtou Eflerem a Janou Knížkovou.
11: A my vás zdravíme taky krátce po 16. hodině. Jste s Frekvencí 1, děláte dobře. Dneska má Viktor svátek a musím teda říct, že jestli se mi poslední dobou něco moc líbí, tak je jméno Viktorka.
12: Viktorka.
11: To je hezké.
12: Bývají se... uječený, no.
11: No.
0: To je takový kliše,
11: to ale právě nesmíš, no. Ale je, no. Máš pravdu, že já třeba některý jména mám taky spojený, jako třeba jsem měla kamarádku, ona už teda není tlustá, ale když byla hodně mladá, maličká, tak byla takový kulatá, jmenovala se Sonia, takže já, ne, jmenuje se Sonia, takže já, když se řekne Sonia, tak si prostě vybavím obézního člověka.
0: Když se
11: a
0: řekne,
11: přitom to tak není, že jo?
0: Když se řekne Sonia, tak si vzpomínu na rudou Soniu a to je něco jiného, že jo? Jako
11: to byla
0: to,
11: Sonia?
0: Sonia, no.
11: Sonia ví, Sonia ví, no. Proč je se novoňa?
0: Takhle, já jsem chtěl jenom zmínit teďko takhle po 16. hodině, že samozřejmě čas dovolených, pokud jste někde u vody, tak jste to vychytali, protože v tom horku, kde být jinde než u vody, anebo na horách, jak jsme slyšeli ve zprávách, jsou lidé, kteří vyrazili na svůj oblíbený rybník, třeba na Veselském rybníku je veselo, protože vyplul náš oblíbený nafukovací žlutý remorker na palubě s panem ex-prezidentem Zemanem.
11: To není ex, to se neříká. Řekni pane, s panem prezidentem.
0: S panem ex-prezidentem Zemanem zní to líp. Nemůžu si pomoct.
11: A pozor na úpal, tak jako to hodně frčí mezi
0: lidmi. On má kšiltovku. Má kšiltovku.
11: Chce to se mazat.
5: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Savage Garden na frekvenci 1, 2 minuty po 4:15. Vy, co máte zahrádku, doufám, že to všichni děláte, kor třeba v těch vedrech, co teďko se blíží. Je dobré po zahradách rozmístit misky s vodou.
1: Kvůli ptáčkům a zvířátkům.
0: Kvůli zvířátkům. A pozor, my necháváme i v rohu zahrady. Kocour to samozřejmě objevil a trošičku nám kvůli tomu nadával.
1: Misku
0: s granulkama.
1: A on to nejí, jo?
0: On to sežere samozřejmě. Uhum. Ale protože má doma dost, tak tady si vždycky tak jako zobne, aby dal najevo, že je to jeho. Ale my to tam necháváme kvůli ježkům.
1: Jako fakt.
0: No jasně, k nám totiž jeden chodí. Já si myslím, že vždycky někde přezimuje v listí a potom se na jaře vrátí.
1: A má jablíčko na zádech?
0: No, jablíčko má vždycky na podzim. My máme jabloň a oni tam ty jabka padají, že jo? A on vždycky, když je pod jabloní, tak se a nějaký ho trefí, tak ho potom
1: A váš musím. Pes na něj neštěká?
0: Tomu je úplně jedno, nějaký ježek, to ví, že jo. On náš pes je takový jako zvířátko mil, že on to prostě všechno jako zvládá, kromě jiných psů.
1: Jako teda. Je pravda, že když mu nezežere ani ty granule, jo, no, tak je to fakt zvířátko mil.
0: Ale prostě ten ježek vždycky večer, třeba když sedíme na terase, když jsou takový ty horký večery, tak najednou slyšíte dupání a funění.
1: Dupou a funě. Že pohádky nekecali.
0: A Franta je tady.
1: No, pohádky nekecali s tím jablíčkem, je to trošku na pováženou.
0: No, to je jenom takový, asi někdo někde viděl chudáka trefenýho ježka hruškou, že jo? A podle toho se to ujalo.
1: Bylo, nebylo.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Půl 5 přesně. Vy posloucháte Radio Frekvence 1, tohle jsou Kamufláž.
1: No a žádná kamufláž za malou chvíli. Hezky transparentně zprávy s Káťou a potom hezky transparentně a čitelně poslední slovo.
0: Pěkné odpoledne. Pondělí bylo na silnicích v Česku letošním zatím nejtragičtějším dnem. Při dopravních nehodách podle předběžných policejních statistik zemřelo 6 lidí. Ostravský domov Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, v září skončí. Důvodem je nedostatek financí pro další fungování. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přijel do Bílého domu na setkání s Donaldem Trumpem. Krátká soukromá schůzka bude pravděpodobně bez přítomnosti médií, píše agentura Reuters.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A kde to aktuálně na dálnicích brzdí, tak to ví Ondřej Klos.
3: Dopravní omezení na pražském okruhu u Slivence zpomaluje provoz v obou směrech. V úseku mezi 16. až 18. kilometrem se projíždí ve zúžených pruzích. Zdržení pro oba směry 10 až 15 minut. 40 minut se zdrží řidiči na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. V úseku mezi 147. až 151. kilometrem opravují vozovku. Projíždí se pouze jedním pruhem. Do kolony se brzdí na 137. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: Je čas zvednout telefon a zavolat a pokusit se uhodnout nové poslední slovo.
0: 257-499 je číslo a ta částka, o kterou hrajeme, se nám postupně zvedá vlastně každým dnem o 2000, že?
1: Ano, takže dneska už by tam měly být 3000, pokud se nemýlím.
0: No, myslím, že se nemýlíš, a jestli se mýlíš, tak určitě si řekni, než tam je.
1: Já vás nechci mystifikovat, ne, opravdu jsou tam 3000 korun.
0: Tak číslo 257-499 ještě jednou držíme pěsti.
4: Ahoj, tady Mirej. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak dopak se dneska pokusí říct to za celebritu. Dobrý den.
3: Dobrý den,
4: zdravím, tady Aneta.
2: Dobrý den, Aneto.
3: Odkud voláte?
4: Z Kunštátu.
3: Z Kunštátu.
2: Vždycky člověk jako slyší třeba název, o kterém ví, že existuje, jasně, ale strašně dlouho neslyšel. No. Jak máte v Kunštátu dneska? Je tam hezky?
4: Je tam hezky, je tam vedro.
3: Vedro.
2: No a bude ještě větší, že jo? No.
3: Tak my vás, my bychom vás chtěli ještě víc zahřát tou částkou.
2: Jo. To možná se i opotíte, když to vyhrajete.
3: Když to vyhrajete, moc vám to přejem, držíme pěsti. Je tady Eva Podzimková, její věta připravená?
4: Mhm.
2: Tak věta zní takto.
5: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
3: Tak tipněte.
4: A já si myslím, že je to slovo cajk.
2: Cajk. Zkusme cajk.
3: To zkusit.
5: Narodila jsem se na Moravě a nesnáším slovo.
3: Není to slovo,
2: bohužel.
3: Děkujeme, Aneto, moc děkujeme. Mějte se krásně a přejeme hezký léto.
2: Naslyšenou.
4: Taky, naschle.
3: Naslyšenou.
2: Vyhodíme. Zítra ráno se bude hrát o 500 korun víc, 3 500. A pozor, pokud to nepadne, tak zítra na radiokempu se bude hrát o 5 000. Jo?
3: Protože 500,
2: 500 a 500, to je dohromady 2 000.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: jedna.
1: A zítra je středa a to znamená jediné.
2: Máme volno.
1: Ano, to je zásadní zpráva, ale ještě zásadní zpráva nebo zásadnější zpráva je to, že je tady další Radio Kemp.
2: Ano, proto máme volno, protože zítra se o vás vlastně od rána až do večera budou starat Lubka s Mírou s přestávkou na Robina, aby se dalo říci. Protože Lubka pro vás budou ráno.
1: Robin vždycky vymetá jen přestávku.
2: Ano, potom bude Miloš, že ano?
1: Ano, ano, ještě Miloš.
2: Pak teda ten Robin.
1: Ano.
2: A potom znovu Lubka s Mírou, ale už to nebude tady odtud ze studia, ale ze strážnice.
1: Ano, možná si budete říkat, že v tom rádiu to je nějaký divný ten zvuk a vzadu nějaký divný ruchy budou slyšet, občas se něco zhroutí.
2: Nepovede, zasekne.
1: Ale to musíte odpustit, protože jsou to opravdu jako takový provizorní podmínky.
2: No, oni třeba oznámí, že bude hrát Shakira a ozve se Ivan Mládek.
1: No to se občas stane.
2: No jasně, to je úplně v pořádku.
1: Takže zítra strážnice, další Radio Kemp, kam se samozřejmě zvání. No a přivezeme opravdu kapelu, která to tam rozjede pořádně.
2: Já bych řekl, oni to umějí rozjet.
1: Oni
2: takhle,
1: umějí.
2: Malá nápověda, před malou chvílí jsme je hráli, kluky.
1: Ano,
2: šikovní,
1: a nebyla
2: jo?
1: To Katy Perry, nebyl to Brian Adams, ani M People.
2: Ano, před malou chvílí jsme je hráli, kluky šikovní, nebyla to Katy Perry. Takže zítra program na Radio Kempu v Kempu Strážnice.
1: Ano.
2: Od 2 do 7 živé vysílání s Lubkou a s Mírou. V 6 hodin se zapálí ohně a budou se opékat buřty.
1: Bezpečně.
2: Potom samozřejmě během toho vysílání přímo v Radio Kempu, když se nevysílá do celého světa z hudební kuchyně Frekvence 1, jak říká Ondra Albrecht, tak tam budou probíhat různé soutěže pro dospělé, pro děti o opravdu velmi hodnotné ceny díky našim partnerům.
1: A pořád jsme to ještě neřekli, po 19. hodině kapela Miraj.
2: Ano, na hodinu Miraj převezmou otěže a pódium. Pokud byste, nedej bože, nemohli do Strážnice zítra dorazit, tak si to samozřejmě budete moci poslechnout živě ve vysílání Frekvence 1.
1: No a po koncertě určitě nebalte fidly, nebo jak jsem říká, fidlátka.
2: Ani švestky nebalte.
1: Ani švestky, protože bude afterparty s Ondrou Albrechtem. Takže program je jasný, my vás čekáme ve Strážnici, pokud dorazíte, užijte si to. Já myslím, že to bude stát za to.
2: Jenom taková technická afterparty Ondry Albrechta z technických důvodů a také z morálních důvodů nebudeme vysílat živě. To bude jenom tam.
1: A to je velká škoda. No.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozhodl.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Subways na frekvenci 1 a před námi je 17. hodina.
1: To znamená velké hlavy a v nich třeba Mr. Big.
0: Taky na. Jsi to přeháněl, na.
1: Když se člověk zakoktá, tak...
0: tak je to tam hned.
1: Tak je třikrát na.
0: Jsem slyšel nějaký dobrý for, no. Jak jezdí blondýna kolem kruháku a nějak se nemůže vymotat, nakonec se vymotá. A nějaký týpek říká, co tady jezdíš jak slepice? Komu tykáš? Tak to pojedem.
1: Eric Carmen.
0: No a budou zprávy.
1: No a my zítra nebudeme, protože je radiokemp, ale uslyšíme se ve čtvrtek už v 6 ráno.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Honza Hmolka má slovo, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne, premiér chce řešit podporu, vliv extremistů ustupuje a Zelenský dorazil do Bílého domu. Premiér Andrej Babiš chce řešit výši podpor v nezaměstnanosti. Ty podle něj nelogicky vzrostly a nezaměstnaní tak dostávají více peněz než dřív. Babiš to řekl po jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Největší výzvou v extremismu zůstává online radikalizace mládeže. Naopak vliv tradičních extremistů ustupuje. Ministerstvo vnitra to uvedlo ve zprávě o extremismu za loňský rok, kterou schválila vláda minulý týden. V uplynulém roce bezpečnostní složky v Česku nezaznamenaly případy sabotáží nebo teroristických útoků s prokazatelným zapojením cizí zpravodajské služby. Lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienici na Sinice, mohou otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů s pomocí petky. Podle pražské hygieničky Heleny Mikulášové je postup jednoduchý.
6: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou petlahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu petlahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říct, že jsou tam sinice.
5: Pražští hygienici testují vodu na vybraných koupalištích většinou jednou za 14 dní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přijel do Bílého domu na setkání se svým protějškem Donaldem Trumpem. Krátká soukromá schůzka bude pravděpodobně bez přítomnosti médií podle Reuters, podle které je Zelenského návštěva příležitostí vyjednat posílení americké vojenské podpory Ukrajině. Hokejové mistrovství světa juniorů se uskuteční až na přelomu roku. Již v těchto dnech ale adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se sešlo 9 gólmanů v čele s Michalem Oršulákem, který se letos výrazně podepsal pod zisk stříbrných medailí v Minneapolis. Trenér brankářů 20 Marek Švárc ke smyslu soustředění dodává.
7: Tohle jsou brankáři, kteří jsou v širší nominace u 20 a to nám ještě některý kluci chybí, buď kvůli zranění nebo kvůli tomu, že už jsou v Americe, ale tím budeme jich samozřejmě sledovat více, ale tohle je ten takový uší okruh. Tohle soustředění je pro mě důležitý kvůli tomu, že já ty kluky dokážu tady poznat. Oni se nám tady trošku uvolní. Ten trénink dneska už tak to byla pro ně sranda. Bavilo je to a to je to, kdy my začínáme poznávat. Poznáváme je mimo let, jaký mají charaktery, jak se chovají. A pro mě tohle je hodně rozhodující věc. No.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno a tropické teploty budou zpátky nejvyšší během dne 29 až 34 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má Ondřej.
8: Zdrží se řidiči na dálnici D1 v Brně. Ve směru na Prahu nejprve 2-kilometrová pomalu jedoucí kolona před dopravním omezením u křížení s Břeclavskou D2, zdržení do 10 minut. Následuje podobné zdržení před odbočkou na výstaviště. V připojovacím pruhu na 190. kilometru brzdí provoz stojící porouchané auto a musí se vybočovat. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
5: Tolik zprávy po 17. hodině na frekvenci 1 velké hlavy.
9: To bude dnes sladké vysílání. Zdraví vás velké hlavy.
0: Dobrý den, dobrý den.
5: A možno vás prekvapím, ale vedeli jste, že při spánku spálíte viac kalorií, než při sledování televízie?
0: Já bych tomu věřila.
5: Že?
10: Proč se tomu říká sladký spánek?
0: No, to tělo pracuje.
5: Pracuje?
0: No.
9: A co když máš v ložnici televizi a spíš?
5: Tak to je double.
0: Já třeba vůbec nechápu, jako když si dáš prostě vydatnou večeři, jak to, že ráno nejdeš na záchod?
9: Že? Nejdeš,
0: tam to zmizí, jako.
5: Já jdem pětkrát.
0: Nejdeš právě.
9: Já taky chodím pětkrát.
10: Já chodím už půl noci.
0: Tak co budeme dneska řešit, pánové?
9: Vědci proskoumali, jak funguje čokoláda.
10: A pozor, na Slovensku, když se objeví na kolejích užovka, je průser.
0: Na kolejích stále. Tak, přátelé, a pojďme z jiného soudku. Jdeme do zámoří, opět a zase tam nás to baví. Američtí policisté zveřejnili video z akce, při níž takřka přímo na místě činu chytili zloděje, který se vloupal do nedaleké prodejny. Přitom mu totiž ukradli auto, tak na policii sám zavolal.
9: Karma je zdarma.
5: Ale víte, že to je také smutné, že aj mezi zlodějmi sa kradne.
0: No.
5: Kam sa poděla zlodějská čest?
10: Já myslím, že ty dva se měli potkat, předat si vizitky a založit odbory.

0: Jakou máte rádi čokoládu? Schválně neptám se jestli, ale jakou?
1: Bílou.
2: Mléčnou.
0: Oříškovou.
1: Já mám rád takovou tu, v které je pistácia, to zelené.
0: On byl vždycky jiný, že?
2: A nebo mentolovou.
1: Že oni...
0: Mentolovou?
2: To se do toho dává
3: peppermint. Bílý duplo je prostě nejlepší. Velké hlavy,
2: frekvence 1. Pravidelná konzumace čokolády je spojena, pozor, se sníženým rizikem srdečních onemocnění.
0: No.
2: Vědci zjistili, že lidé, kteří jedí čokoládu alespoň jednou týdně, mají o 8% nižší riziko vzniku ischemické choroby srdeční.
0: Jo, děkujeme za tento průzkum společnosti Milka. Ne, ale tak konečně výzkum, který dává smysl.
2: A kouření taky neškodí, Filip Morris.
3: Počkejte, hele, já se čokoládou láduju od mládí každý den, já si prostě nemůžu pomoct.
1: Takže logicky, ty máš zdravé srdce?
3: No jistě, zdravý srdce a 14-obnej bypass.

0: Frank Sinatra, to byl takový chlapík, který prej trošku spolupracoval s mafií.
1: Trošku hodně.
0: No, jo, ale zase hlas měl teda fantastický. Co si budem povědat?
2: To teda Frank Sinatra.
3: V které krajině se nedoporučuje vybrat si v karaoke bare pesničku My Way od Frankyho?
1: Na Sicílii.
3: No, to by malo logiku.
0: Ty, kde to může být? No tak někde, kde to jako mají, jak to říct?
3: Ajša.
2: V Ázii.
3: Ázii, konkrétně v jedné krajině na písmeno Fanta.
2: Filipíny.
3: Filipíny. Lebo oni jsou tam velmi nároční a ten koniec, ak někdo nezaspívá dobře, tak jsou schopní na něho vyliať všetky nápoje, co jsou právě v bare.
1: Ty brďo.
0: Počkejte, aby tam koniec nevím, si zaspívá. Zadarmo se napije.
2: Já mám tady od Frenka si na tři jednu piknou.
1: A ta se
0: hodí. Jo, no, už se těším.
2: Mohla jsem vybrat jinou, víš? Tak počkej, tak ještě jinou, tak třeba.
0: Co jsou zase Vánoce?
1: Šáhla si hodně vedle.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2011. Gratulujeme.

I've been reading.

0: Já se bojím hadů.
1: No, ono záleží na to, jak je velký ten had.
0: A poznáš jako na dálku, jestli to zmije?
1: Víte, ani náhodou.
2: Víte, jak se zmy poznáme?
0: Ne.
2: Já jo? No klikatka. Mimochodem, víte, že se říká, seš sliské jak had, a přitom had není vůbec sliskej. On je jakýž suchej.
0: Mně se stalo, teď jsem byla se psem venku a já mu většinou házím klacky do vody. A teď
2: a jsi chytla hada.
0: No pozor, ty si děláš legraci. A já jsem se takhle jsem se sklonila, že chytnu po ten klacek a on mi utek.
2: On ti no.
1: Jani, přestaň to kouřit.
3: Klacek, co utek? Za chvilku povíme
2: věc. To se nehodila psa hadovi.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Zdrží se řidiči na dálnici D1 v Brně. Ve směru na Prahu nejprve 2-kilometrová pomalu jedoucí kolona před dopravním omezením u křížení s Břeclavskou D2. Zdržení do 10 minut. Následuje podobné zdržení před odbočkou na výstaviště. V připojovacím pruhu na 190. kilometru brzdí provoz stojící porouchané auto a musí se vybočovat. 10 minut popojíždí řidiči v Brně na D1 také ve směru na Ostravu v úseku mezi 190. druhým až 196. kilometrem z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
1: Na Slovensku mají hada.
0: To je můj příběh. Kuriozní příčinu odhalilo vyšetřování výpadku na železnici mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača. Mohla za něj užovka, která tam způsobila zkrat. Kvůli té užovce stály vlaky dokonce 3 hodiny.
3: Ale víte, jak se hovorí? Had odveký nepřítel lidstva.
1: Ale hele, jak jsme rozdílní my jako Češi a Slováci. Vy máte hady, my máme sběrače kovů. Výsledek stejný.
2: Ale já mám tady ještě jeden tak jako pokus o špatnej rým, jo.
0: Tak pásničku.
1: Dej to.
2: Slovenský had způsobil zkrat. Keby to bol zberač kovu, tak si vezme i súpravu rychlíkovu. To mě teraz napadlo.
3: Tak dobré. Ale na budúce už radšej nič.

0: Buffy kebab.
1: Kdo máte rádi psy?
2: Já miluji psy.
3: No, za kosmičku.
2: No. Ne, tyhle fóry jsou fakt
3: tak,
2: debilní.
3: No, ale jak se mi někdo takhle zeptal, kdo má rád psa, ne, tak jak byste se zeptali?
0: Tak to, protože já mám doma psa a Jana má doma psa, tak myslím, že my jsme v pohodě, hej, my víme odpověď na tuto otázku. Prečo sa váš pes na vás tak úprene pozerá, keď vykonává velkou potrebu? Že všiml si ani
2: tvoj pes? A ty to víš, proč se na to
0: já to vím.
1: Já jenom
2: vím.
1: Já
2: můj pes to nesnáší, já se na něj nesmím koukat, no.
1: Já jenom vím, že u pejskařů se ten život v zásadě rozděluje na to, že buď civí na to, jak žere jeden, ano, nebo jak žere ten
3: ne. Třeba my máme taky, jsem měl takovýho stydlýho psa, že ten vždycky, když vykonával velkou potřebu, tak sklopil zrak. Ale já si myslím, že se na to dívá, aby věděl, kde seš, aby mohl tě zachránit, kdyby něco. Ne? Protože on je zrovna jako mimo trošku.
0: Ale akože Mikeš v podstatě má pravdu. No. Ten pes sa akože hambí.
2: Jasně.
0: A preto tím to dává najevo, abyste sa akože vyprázdnili spolu, což ty teda neurobíš, keď si normálny, ale protože spoliehá na to, že keby přišlo nebezpečí, tak ty ho ochráníš. No. Preto udržuje ten oční kontakt.
2: Jasně, protože on je v momentě takový, jakože je takový zranitelný.
0: Ano, zranitelný.
2: Znáte ten fór, jak se potká slepice s tím psem?
3: Ne, ne,
2: ty ho znáš?
3: Ne, jo, tak
2: a slepice říká tomu psovi: "Prosím tě, proč tě nežerou? Ka, ka, ka." No, asi mě k něčemu potřebuje, fuzbírej moje hovna.
3: Jo, to je dobré.

0: Michal Kocáb má dneska narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: A Pražákům, těm je tu hej, ty nikam nezablouděj.
3: Je starší Kocáb alebo pesnička Oblady, Oblada od Beatles?
4: To
3: já jsem
4: jmenuje,
3: někde čítal, že ano, Oblady, Oblada byla pesnička, kterou napísal Lennon s McCartneym, ale Lennon ji nenáviděl.
0: No, nechci ano, nikde ano,
3: hrát,
0: je to pravda.
3: On ji nenáviděl, lebo hovoril, že však to je jak od kolotočou.
0: A není, no oblady, a ona je, oblada, co si budem povídat.
4: Můžu dát kousek, jenom pro představu.
0: No. Kterýho je alba. Ale myslím si, že Kocáb bude starší.
2: Kocáb bude starší.
4: Kocáb bude starší.
3: Kocáb má dnes 72 rokov. Oblady, Oblada, 58.
4: Takže Kocáb?
0: Vyhráli jsme.
4: Starší.

0: tři.
1: Tak teď jdeme do finále.
2: My to netrefili teď, každý jsme zpíval v jiný tónině.
3: Proto s váma nikdy nespívám, že jo?
2: Tak no jistě, to je pravda, ty máš svoji tóninu. Já to fouknu, jo? Ne, já do toho fouknu.
3: Když se vám vůbec, ale vůbec nic nechce, dejte si pár piv. Bude se vám chtít aspoň čůrat.
1: Oblady, oblada.
0: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Dopi.
2: Já jdu čůrat.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo dostává Honza Homolka.
7: Hezký podvečer, schodek půjde přes 400 mega. Zelenský jednal s Trumpem a v Japonsku zůstávají nezvěstní. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, řekl premiér Andrej Babiš před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu. Podle ní začne ostrá debata o státním rozpočtu na příští rok po vládních prázdninách. Slova Babiše ministryně financí Schillerová potvrdila.
8: Já teď nevím žádné konkrétní číslo a nebudu ho říkat. Potvrzuju to, co řekl pan premiér, že budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
7: V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Knížák zemřel v neděli ve věku 680 let. Bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda Andreje Babiše a rodina s tím souhlasila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úterý se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem mluvil o obraně před balistickými raketami a oživení diplomatického jednání. Vyplývá to z vyjádření Zelenského pojednání v oválné pracovně Bílého domu. Zemětřesení na jihozápadě Japonska si vyžádalo nejméně jednu oběť, informuje agentura Kyodo. Mezi 20 až 30 lidmi dál zůstává nezvěstných v poškozeném nákupním centru Aeon Mail ve městě Kashima v blízkosti Kumamoto, střediska stejnojmenné prefektury na ostrově Kyushu, který zasáhlo silné zemětřesení. Hokejisté Vítkovice začali v letní přípravě s tréninky na ledě. Ostravané půjdou do extraligové sezóny pod novým hlavním koučem Jorikem Trejem a budou chtít napravit další nepříliš povedený ročník, který pro ně skončil po třetí za sebou už v předkole.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno, tropické teploty budou zpátky, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Ondřej.
9: Okolo 3/4 hodiny po pojíždí v koloně řidiči na dálnici D1 u Velkého Meziříčí. Ve směru z Prahy do Brna opravují v úseku mezi 147. až 151. kilometrem poškozené cemento-betonové desky. Provoz je veden pouze jedním pruhem. Kolona sahá až k Měřínu na 134. dálniční kilometr. Trasa mimo dálnici po silnici 602 přes Velké Meziříčí je ucpaná a nevyplatí se. Omezení by mělo skončit dnes před 20. hodinou. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
7: Tolik zprávy po 18. hodině, už nastoupený Milan Bílek. Milane, ahoj.
3: Ahoj, jdeme na to. Lehce po 18. hodině, klube se nám z toho nádherný 28. červencový večer. No a já jsem rád, že to pojedeme společně, samozřejmě, pro finále úterního dne. Tak svátek má Viktor, všechno nejlepší, posílám Atomic Kitten, Sunrise Avenue a teď je Činaski a dvě srdcevej půl.

0: kdo se začínil léta, If You Come To Me, a to byly Atomic Kitten po 18. hodině. Zítra touto dobou pojede živě Radio Camp a zítra touto dobou se budeme taky těšit na živá kapely Mirai. Tak kde budeme se za další zastávkou? Myslím, že už víte, je to Strážnice na Moravě právě zítra. Tam spolu s kapelou Mirai budeme. A taky Lubka Ponížalová, Míra Michálek, vysíláme přímo z kempu, samozřejmě o 14. hodiny, a to odpoledne klasika, jak se dělá rádio, jak vypadá rádio, budete moci vidět. V 18 hodin proběhne zapálení ohně, opékání bustu, no a mezi 19. a 20. živák kapely Mirai. No a vidím tady, že 20. nic skončit nebude, takže dál bude pokračovat samozřejmě jenom do 22. afterparty Ondry Albrechta, to znamená Deeza, ty největší hity. Má být skvělé, má být takový jako velký tropický letní večer, tak si na nás udělejte čas a doražte. Kemp Strážnice na Jižní Moravě, tam pro vás budeme. Už za malou chvíli Liquido, George Ezra, taky J-Lo, Save Me Tonight.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíjí.

Rick Video a Narcotic s námi na Frekvenci 1, tak dokážu si představit, že dnes si dáte nějakou grilovačku, případně budete posedávat venku, nebo si dáte takový ten podvečerní bazén, což je vždycky moc fajn. Tak si na tom dejte záležet, počasí vám to nepokazí, protože na celým Českem máme dnes jasno a teploty hodně vysoko. No a jak to bylo 28. července 1987, úplně si nespomínám, ale co vím, tak to byl velmi důležitý den pro Kylie Minogue, protože ta vydala úplně poprvé svůj první hit Locomotion v Austrálii. Navíc se taky předvedla na improvizovaném vystoupení na charitativní akci australského fotbalu. A rázem celá Austrálie věděla, že se zrodila hvězda a Locomotion byl tak důležitý hit právě pro Kylie Minogue. Zabralo to a jak by ne, protože to je starý hit z let 60. Bylo z toho číslo jedna v Austrálii a právě tahle píseň taky vedla k podpisu tolik důležité smlouvy, která Kylie Minogue vyhoupla do Velké Británie a vlastně do celého světa. Locomotion, hit nezapomenutelný. Těch tady budeme mít, myslím, víc, třeba Timothy One More Try, taky Gary Halliwell a teď Tomáš Klus. A je to vlastně pořád dokola.

8 minut po půl sedmé tady na frekvenci 1 do ideálního letního tropického večera. Já si myslím, že trochu jiný večer a trochu jiné teploty by si určitě přáli ve Francii. Já jsem pozdě včera večer viděl hned několik reportáží o těch šílených požárech, které tam jsou ve Francii, a nevěřícně jsem koukal na to, že je vlastně spustošeno ve Francii už je větší území, než je třeba oblast Paříže. Francie se navíc obává další vlny veder, která přijde zítra a pozítří. A ty šokantní zprávy nekončí, protože jak se dívám, tak Francie třeba nařídila evakuaci dalších 4 000 lidí kvůli požárům a země patrně zažívá největší evakuaci obyvatelstva v dějinách mimo období války. To zní naprosto strašně. Tak moc a moc držím palce, Francii miluju, mám rád, a když se koukám na to, jak tam všechno hoří, tak mi z toho není vůbec dobře. Tak v rámci možností samozřejmě držíme palce. Francii nejenom. Za chviličku Anaka, Loren, Euphoria, Honza Homolka přidá nové zprávy o 19. hodině, co dalo to dnešní úterý, a teď Michael Schulte.

0: Just on You, to byla LP, tak po 19. Lucie. Dali Ozzy Osbourne, Dreamer. A nebo Eric Carmen.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
6: Hezký večer, premiér chce řešit podporu. Vodu si můžeme otestovat sami a Francie pokračuje v evakuaci. Premiér Andrej Babiš chce řešit výši podpor v nezaměstnanosti. Ty podle něj nelogicky vzrostly a nezaměstnaní tak dostávají více peněz, než tomu bylo dřív. Babiš to řekl po jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Asociace realitních kanceláří se rozhodla podat podnět České obchodní inspekci na prošetření nekalých obchodních praktik realitní platformy bezrealitky.cz. Pouze upozornění klientů zhruba před půl rokem začala asociace činnost platformy analyzovat. Na tiskové konferenci to uvedl prezident Miroslav Duda. Hlavním důvodem měla být klamavá reklama. Platforma bezrealitky.cz se podle Dudy chová jako klasická realitka. Není ale členem asociace realitních kanceláří a vysvětluje její prezident.
7: Bohužel není povinné členství. Já se domnívám, že kdyby povinné členství bylo, tak nás upozorní nějaký orgán státní správy. Na to nás začali upozorňovat klienti. Klienti začali upozorňovat naše členy, že tato služba tady působí.
6: Platforma začátkem roku spustila službu, která za poplatek ve výši 1,5% z ceny nemovitosti klientům zajistí servis spojený s prodejem. Důvodem podle ní bylo i upozornit na výši provize makléřů. Lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienici na Senice, mohou otestovat přítomnost zdraví škodlivých organismů s pomocí petky. Podle pražské hygieničky Heleny Mikulášové je postup jednoduchý.
8: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET lahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu PET lahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam sinice.
6: Pražští hygienici testují vodu na vybraných koupelištích většinou jednou za 14 dní. Francouzské úřady nařídily evakuaci dalších 4000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům. Nadále se tak rozšiřuje patrně největší evakuace obyvatelstva v dějinách země mimo období války. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informuje svazový šéf Giovanni Malago. 61-letý kouč u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023. V roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy.
5: Frekvence 1.
9: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno a tropické teploty budou zpátky. Nejvyšší teploty přes den 29 až 34.
9: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
10: Dejte si pozor na dálnici D6 ve směru na Prahu, kde se na 5. kilometru vyšetřuje dopravní nehoda 4 vozidel v levém jízdním pruhu. A z opatrností projíždějte také na dálnici D48 ve směru na Frýdek Místek. Na 32. kilometru došlo k dopravní nehodě převrácení osobního vozidla. A z kolonu z důvodu prací na vozovce počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna mezi 138. až 150. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
6: Tolik zprávy také po 19. hodině s vámi na Frekvenci 1, Milan Bílek.
0: Je to tak, máme moc hezky nabito s muzikou, za chviličku Michael Jackson, Black or White a teď ta největší prázdninová Ketchup Song.
5: Frekvence 1
9: a Milan Bílek.

0: Black or White, velký fenomén a genius, to byl Michael Jackson s námi 15 minut po 19. hodině. Tak poslední slovo vás láká už na tisíce, včera to byly 500 a zítra po ránu pro vás máme 3 500. Pozor, zítra pro vás máme taky radiokem, takže ty první dvě kola nebo tři tady budou ze studia, ale pak tady bude také jedno odpolední kolo, kdy se bude hrát přímo z radiokempu ve Strážnici. Tak jenom připomínám, že na zítřejší ráno pro vás máme 3 500 korun, kdyby náhodou, samozřejmě bez nápovědy. Držím vám na to palce a do toho krásného podvečera. Laid back, take that, nebo Dua Lipa, Houdini.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Sunshine Reggae, a to byl Laidback a myslím, že tohle je hymna každého léta, každých prázdnin. A ty letošní máme v polovině 28. červenec. Včera jsem mluvil o filmu Odyssea, je to obrovský hit, je to britsko-americký šlágr režiséra Christophera Nolana a samozřejmě i v Česku tahle ten film způsobil velký rozruch, doslova se bojuje o vstupenky na projekce v sale IMAX na pražské Floře, který snímek promítá ze 70mm filmového pásu na jednom z největších pláten ve střední Evropě. Takže tohle kino na Floře je vážně jako výjimečné a vážené. No a na žádost fanoušku nasadilo kino projekce taky v trochu nestandardních časech. Tak kdyby náhodou jste chtěli, tak můžete jít jako po půlnoci, hodně po půlnoci, případně do kina, to je pro mě nezvyklé, i třeba v 9 hodin ráno, na něj zbývá pár posledních míst. Tak proti gustu žádný, když putát, kdo chce vidět v té nejlepší kvalitě Odysseu, velký prázdninový hit, tak máte šanci v pražském kinosálu IMAX v nově přidaných časech. Užijte si to, už za chvilku Celine Dion, All by Myself, taky veterán Ozzy Osbourne, Dreamer, a teď Michaela spolu.

0: All by Myself, a to byla Celine Dion z roku 1996. Jedna z nejslavnějších popových balad všech dob. Jinak původní hit napsal v roce 1975 Eric Carmen, který pro melody využil motiv z druhého klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. Každopádně tahle verze od Celine Dion byla možná trochu úspěšnější. Tak večer ideál, teploty kolem 25 stupňů a zítra se ohřejeme, protože zítra až 34 stupňů Celsia, což nám potvrdí Honza Homolka v nových zprávách, které pro vás máme už za 21 minut. A z muziky Michael Sembelou Jelen nebo je Číren Celestial.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood. A v chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Na frekvenci 1 Lucie Víla po 20. hodině Ricky Martin. Dáme si nové zprávy a hned po nich Holly Humberstone, To Love Somebody. A nebo ta velká večerní romantika Careless Whisper.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Co mu říkal, vydrž
4: tak
3: to.
4: Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Honza.
5: Hezký večer, schodek rozpočtu půjde pod 400 milionů. Mrázová očekává bouřlivou diskuzi a ministerstvo radí je Čechům ve Španělsku. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, řekl premiér Babiš před jednáním s ministryní financí Schillerovou o přípravě rozpočtu. Podle ní začne ostrá debata o státním rozpočtu na příští rok po vládních prázdninách. Slova Babiše ministryně financí potvrzuje.
6: Já teď nevím žádné konkrétní číslo a nebudu ho říkat. Potvrzuju to, co řekl pan premiér, že budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
5: V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová očekává bouřlivou, ale konstruktivní diskuzi k novele stavebního zákona ve výborech, komisích i na plénu Senátu. Prošla třetím čtením sněmovny a začne ji projednávat horní komora parlamentu. Pokud ji vrátí, je koalice připravena senátní veto přehlasovat. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Kvůli uzavírkám pozemních komunikací mají čeští občané rovněž věnovat zvýšenou pozornost plánování cest, více říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
7: Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje české občany na pokračující rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku. Doporučujeme vyhýbat se zasaženým oblastem, sledovat pokyny místních úřadů a počítat s možnými uzavírkami silnic. V případě nouze lze kontaktovat české velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
5: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přijel do Bílého domu na schůzku s americkým prezidentem Trumpem, píše agentura AP s tím, že jde o jejich první setkání od začátku války proti Iránu v únoru. Trump v rozhovoru se stanicí Fox News vyjádřil rozladění ohledně toho, že Netanyahu zveřejnil podrobnosti témat jejich nadcházejícího jednání. Obránce Marka Cucurella už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho. 28-letý fotbalista tak splnil slib podmíněný tím, že Španělsko vyhraje mistrovství světa. Novou úpravou se pochlubil na Instagramu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno a tropy se vrátí. Nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
8: Dejte si pozor na dálnici D6 ve směru na Prahu, kde došlo na 5. kilometru k dopravní nehodě 4 vozidel ve vém jízdním pruhu. A sklonu z důvodu prací na vozovce počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna mezi 139. až 150. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A porouchané osobní vozidlo stojící na krajnici nepřehlédněte na dálnici D1 na 298. kilometrů ve směru do Ostravy. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
5: Tolik zprávy po 20. hodině s vámi je Milan Bílek, který bedlivě pozoroval mistrovství světa. Slyšel jsi to, Cucurella už si nechal vytetovat trenéra. Ano, udělal bys to taky?
0: Já bych to neudělal, ale hrál velmi dobře. Já jsem velký fotbalový lajk a strašně mě chytlo po tom mistrovství světa a jak mu tam lali ty vlasy a on to tam honil, no bylo výborný. Teda.
5: Takže ani já žádnou ženskou by si nenechal vytetovat.
0: Ne, já nemám tetování a žádné neplánuji.
5: Dobrá.
0: Jdeme dál. Bude tady Petr Kolář, jedno vyznání, mám pro vás taky Melkan Toustenány, já rok set, no a za chviličku vyrazíme samozřejmě za letním hitem číslo jedna. Byl tady Ricky Martin s velkým, ano, fotbalovým hitem Living Love vydalo. A já vám k tomu něco řeknu, až za chvíli.

0: Vivian Lavidaloka, to byl Ricky Martin, to byl rok 1999 a celosvětový hit téhle velké hvězdy. Píseň, jejíž název překladu znamená žít bláznivý život, vlastně odstartovala masivní vlnu popularity téhle hvězdy. No a skladba definitivně udělala z Rickyho Martina tu globální superstar, otevřela dveře hlavně do amerických rádií a dalším latinskoamerickým umělcům, jako byli Shakira, Enrique Iglesias, případně Jennifer Lopez. Na začátku všeho byl Ricky Martin. Tak za chvilku George Michael Team nebo Holly Amberstone, To Love Somebody.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Careless Whisper, a to byl George Michael, jeho úžasná balada před půl devátou na Frekvenci 1. Za chvilku Mandraže, Unique to Break My Stride. No a teď zpátky do dnešního odpoledne po 17. hodině. Byly tady velké hlavy, bylo to skvělé a nechybělo takové psí okénko.
1: Bafiky baf.
2: Kdo máte rádi psy?
3: Já miluji psy.
4: No, za kosmičku. No.
3: Ty jsi žádný. Tyhle fóry jsou fakt debilní.
4: No, ale jak se mi někdo takhle zeptal, kdo má rád psa, ne, tak jak byste se zeptali?
1: Tak to, protože já mám doma psa a Jana má doma psa, tak myslím, že my jsme v pohodě. Hej, my víme odpověď na tuto otázku. Prečo sa váš pes na vás tak úprene pozerá, keď vykonává velkou potrebu? Že všiml si ani
3: tvoj pes? A ty to víš, proč se na to...
1: Já to vím.
2: Já jenom vím.
3: Můj pes to nesnáší, já se na něj nesmím koukat, no.
2: Já jenom vím, že u pejskařů se ten život v zásadě rozděluje na to, že buď civí na to, jak žere jeden, ano, nebo jak žere ten
4: ne. Třeba my máme taky, jsem měl takovýho stydlýho psa, že ten vždycky, když vykonával velkou potřebu, tak sklopil zrak. Ale já si myslím, že se na to dívá, aby věděl, kde seš, aby mohl tě zachránit, kdyby něco. Ne? Protože on je zrovna jako mimo trošku.
1: Ale akože Mikeš v podstatě má pravdu. No. Ten pes sa akože hambí.
3: Jasně.
1: A preto tím to dává najavo, abyste sa akože vyprázdnili spolu, což ty teda neurobíš, keď si normálny, ale protože spoliehá na to, že keby přišlo nebezpečí, tak ty ho ochráníš. No. Preto udržuje ten oční kontakt.
3: Jasně, protože on je v momentě takový, jakože je takový zranitelný.
1: Ano, zranitelný.
3: Znáte ten fór, jak se potká slepice s tím psem?
4: Ne, ne,
3: ty ho znáš?
4: Ne, jo, tak
3: a slepice říká tomu psovi: "Prosím tě, proč tě nežerou? Kakaka." No, asi mě k něčemu potřebujou, furt sbírají moje hovna.
4: Jo, ten je dobrý.
5: Frekvence 1.

Breakmeistra, to byl Unik tu 9 minut po půl deváté. Korona bude Richard Miller a jeho klasika Srdce jako kníže Rohan. No a zítra tady máme úplně přesně ten velký červencový úplněk. Velikost toho měsíce vám už dnes naplní, že je to tady vlastně za každou chvíli. Já mluvil jsem o tom, je to vlastně bouřkový měsíc. Proč? Protože na konci července většinou bývá poměrně dost bouřek a počasí bývá vrtkavé. A proto se tak jmenuje. Tak kdyby náhodou, tak zítra 29. července 16:30 ve znamení vodnáře. A ještě jednou bych připomenul, že vlastně vám může ten úplněk přinést tu silnou potřebu osvobodit se od všeho, co vás omezuje, podívat se na svůj život z nové perspektivy a nebát se změn. Tak jestli do toho jdete, tak ať vám to samozřejmě vyjde, ať vám ten velký měsíc, který bude patrný už dneska a samozřejmě bude velký zítra i pozítří, ať vám přinese jenom to nejlepší. Za chvilku Glenn Medeiros, velká balada Nothing's Gonna Change My Love For You. A teď Lady Gaga, Hold My Hand.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, prezident má zájem zlepšit vzdělávání. Čekají nás tropické teploty a skvadra cůra má staronového kouče. Prezident má zájem o zlepšení vzdělávání ve vyloučených lokalitách. Zrušení 9. tříd základních škol by dál uškodilo znevýhodněním, uvedl šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel po schůzce s Pavlem.
3: Pan prezident má zájem na zlepšení vzdělávání zejména ve vyloučených lokalitách a u žáků, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. To jsme tady dokonce na Pražském hradě před rokem a půl na takovém kulatém stolu debatovali, proto mohu svědčit o tom, že to pana prezidenta zajímá. A pokud by došlo ke zrušení jenom té 9. třídy, takhle, jak to je navrhováno, tak to ty znevýhodněné žáky ještě dvojnásobně znevýhodní.
2: Návrh na zrušení 9. tříd označil Havel za nesystémový a populistický. Teploty budou od středy stoupat nad 32 stupňů. Postupně naměříme tropické hodnoty na celém území. Podrobnosti k výstraze, říká Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Ve středu 29. července očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na jižní Moravě mohou teploty nad 32 stupňů Celsia ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu. Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor.
2: Na jižní Moravě, Vysočině a také v západních Čechách zůstává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Setkání následně označil za dobré. S Trumpem podle svého vyjádření na síti X hovořil mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot a také o diplomacii. Francouzské úřady nařídily evakuaci dalších 4000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům. Nadále se tak rozšiřuje patrně největší evakuace obyvatelstva v dějinách země mimo období války. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom svazový šéf Malago. 61-letý kouč u národního týmu působil už v letech 2018 až 2023. V roce 2021 s ním vyhrál mistrovství Evropy.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak už padlo, vrací se tropické teploty, takže zítra jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Zuzka.
5: Pokud budete vyjíždět z Pražského okruhu na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové, nepřehledněte na 0. kilometru v připojovacím pruhu pro poruchu odstavené nákladní vozidlo. Další nákladní vozidlo nepřehledněte na krajnici na dálnici D52 na 18. kilometru ve směru na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
2: Tolika zprávy na frekvenci 1 s vámi po 21. hodině i nadále. Milan Bílek.
1: Je to tak, ještě tu druhou polovinu dnešní noci nebo večera máme před sebou. Tak kdo bude ze slavných tváří mít ten zítřejší velký den a budou mu chodit SMSky a mnohá přání. Kdo ze slavných bude mít narozeniny, projdeme to už za chvilku. To je Avril Lavigne, Nicky Jam, Enrique Iglesias nebo opět Aradeček.
0: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.
7: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Co léto, to letní hit.
1: A míříme za tím dalším. Není to žádná velká tancovačka, ale je to ten první velký hit kanadské zpěvačky Avril Lavigne. A když dorazila s hitem Complicated, bylo to velké zjevení. Právě tenhle poprokový hit zpěvačku okamžitě vystřelil mezi globální superhvězdy a stal se jednou z nejikoničtějších skladeb nultých let. Takže zpátky do toho velkého hitu roku 2002, hrálo to úplně všude. Avril Lavigne, Complicated. Complicated.

0: Kejde, to byla Avril Lavigne. Tady na frekvenci jedna další vzpomínka na to, co se nejvíc hrálo v roce 2002, tedy před 24 lety. Jedeme dál za chvilku Bruno Mars, Jož Horáš a teď relativně nová Shakira a její, který se jmenuje Zoo. To znamená hlavní píseň pro animák Zootropolis, město zvířat 2. A právě Shakira v tomhle filmu propůjčila svůj hlas postavě popové hvězdy a jménem Gazel. Možná si vzpomenete.
1: To nejlepší z muziky.
2: Frekvence.
3: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

Voda, čo ma drží nad vodou, a to byl Jožoráš tady na Frekvenci 1, kde se celé léto, celé prázdniny samozřejmě rozdávají emoce. Já myslím, že přeborníci na to jsou taky Miles Smith a Niall Horan. Teď si dáme jejich společný hit Drive Safe, který vyšel na začátku letošního roku. No a bude to o rozchodu, taky nutnosti nechat někoho jít kvůli osobnímu růstu a taky o tom, že když se cesty dvou lidí rozdělí, tak stále jim na sobě jaksi záleží. Tak tedy Drive Safe.

to byly dvanáctové věci. Velké kouzlo by, myslím, bylo, kdybyste zítra uhádli poslední slovo, protože to mi po dlouhé době přijde jako jedno z nejtěžších. Naším hostem byla nedávno česká divadelní filmová televizní herečka dabérka Eva Pozimková, no a které slovíčko jí vadí. Narodila se na Moravě a nesnáší jedno jediné slovo. Tak zítra po ránu, kdyby náhodou je to za 3 500, tak to zkuste a volejte do zítřejšího 29. červencového rána. 7 minut máme po 10. No a teď Miley Cyrus, samozřejmě už navždy Hannah Montana a navíc hitem, který mám pocit, že byl ten nejlepší za rok 2025. Tak trochu ABBA. End of the World.

budem selhat. Záplavy minou, zbyt jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

nebudem se bát. Vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Schodek rozpočtu půjde pod 400 mega. Zelenský jednal s Trumpem a vrací se tropické teploty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, řekl premiér Babiš před jednáním s ministry financí Schillerovou o přípravě rozpočtu. Podle ní začne ostrá debata o státním rozpočtu na příští rok po vládních prázdninách. Slova Babiše ministryně financí a Schillerová potvrzuje.
2: Já teď nevím žádné konkrétní číslo a nebudu ho říkat. Potvrzuju to, co řekl pan premiér, že budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá. Ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
1: V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Poslední rozloučení se zestulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda Andreje Babiše a rodina s tím souhlasila. Ukrajinský prezident Zelenský se svým americkým protějškem Trumpem mluvil o obraně před balistickými raketami a oživení diplomatického jednání. Vyplývá to z vyjádření Zelenského pojednání v oválné pracovně Bílého domu. Vyšetřovatelé sobotního teroristického útoku v Berlíně našli v mobilním telefonu atentátníka Abdulla B. video, na kterém se hlásí k teroristické organizaci Islámský stát. Informaci, kterou přinesl bulvární deník Bild, potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Hokejové mistrovství světa juniorů se uskuteční až na přelomu roku, ale už v těchto dnech adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se sešlo 9 gólmanů v čele s Michalem Oršulákem. A smysl setkání popisuje trenér brankářů 20 Marek Švarc.
3: Toto jsou brankáři, kteří jsou v širší nominace u 20 a to nám ještě některých kluci chybí, buď kvůli zranění, nebo kvůli tomu, že už jsou v Americe, ale budeme jich samozřejmě sledovat více, ale tohle je ten takový uší okruh. Tohle soustředění je pro mě důležitý kvůli tomu, že já ty kluky dokážu tady poznat. Oni se nám tady trošku uvolní, ten trénink dneska už tak to byla pro ně sranda. Bavilo je to a to je to, kdy my začínáme poznáváme mimo let, jaký mají charaktery, jak se chovají. A pro mě tohle je hodně rozhodující věc. No.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Vrací se tropické teploty, ve středu bude jasno až polojasno a přes den přes 30, teploty mezi 29 až 34 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.
4: Hezký večer vám přeji po těch dalších zprávách, nejenom, že se vrací tropické teploty, ale taky náš playlist po 10. hodině večerní a v něm za chvilku šer Alvaro Soler a teď Calum Scott a Whitney Houston a I wanna dance with somebody.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: zlomovým hitem, byť tady tahle dáma byla hlavně dvojice Sunny and Cher od konce 60. let, tak její velký hype dorazil právě s tímhle hitem na konci 90. let. Máme 15 minut po 22. hodině, už za chvilku je tady Sandra Lorin, taky UB40, no a Ondra Ruml, no velké vyznání té krásné Moravě, tak za chvilku míříme k Vinohradům.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro...

Lorín, to byla Sandra, další z mnoha vzpomínek v dnešním večeru. Tak Francie, krom těch neuvěřitelných požárů, zažívá alespoň trochu radosti a taky velký návrat trenérského gény a bývalého fantastického záložníka. Je to tady, totiž Zinedine Zidane převzal po Didieru Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Ono se to dalo trochu čekat. Koučem národního týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. A 54letého rodáka z Marseille v úterý jako nového trenéra představila francouzská federace. Tak, hodně štěstí přejeme. Aerosmith budou Gatě a Kimbra, teď Krištof a Romine Kaláči a půlnoční břích.

0: Crazy I'm Your Baby a to byl Aerosmith 8 minut po půl 11. Tak co zítra doletne do těch ranních zpráv? Já si myslím, že hašení dalšího požáru, protože jak se dívám, tak několik hasičských jednotek likviduje právě dnes večer požár památky v Písku. A podle prvních informací se jedná o vilu Martu, která byla postavena už ve 20. letech minulého století. Tak další zprávy, samozřejmě ty úterní, nejdůležitější přidá Honza Homolka o 23. My si dáme taky Erasure, Nelly Furtado, anebo Marek Ztracený, Stále věřím.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil, z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: Sorriso musiche.
1: Musiche.
2: Frequenze jedna. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poznáš.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Premiér chce řešit podporu. Vodu si můžeme otestovat také sami a Francie pokračuje v evakuaci. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Andrej Babiš chce řešit výši podpor v nezaměstnanosti. Ty podle něj nelogicky vzrostly a nezaměstnaní je dostávají více peněz, než tomu bylo dříve. Babiš to v úterý řekl po jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Asociace realitních kanceláří se rozhodla podat podnět České obchodní inspekci na prošetření nekalých obchodních praktik realitní platformy Bezrealitky.cz. Po upozornění klientů zhruba před půl rokem začala asociace činnost platformy analyzovat. Uvedl to prezident asociace Miroslav Duda. Hlavním důvodem měla být klamavá reklama. Platforma Bezrealitky.cz se podle Dudy chová jako klasická realitka, není ale členem asociace realitních kanceláří.
3: Bohužel není povinné členství. Já se domnívám, že kdyby povinné členství bylo, tak nás upozorní nějaký orgán státní správy. Na to nás začali upozorňovat klienti. Klienti začali upozorňovat naše členy, že tato služba tady působí.
2: Platforma začátkem roku spustila službu, která za poplatek ve výši 1,5% z ceny nemovitosti klientům zajistí servis spojený s prodejem. Důvodem bylo podle ní i upozornit na vyšší provize makléřů. Lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienici na Sinice, mohou otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů, a to pomocí petky. Podle pražské hygieničky Heleny Mikulášové je postup jednoduchý.
4: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou petlahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu petlahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty Sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam Sinice.
2: Pražští hygienici testují vodu na vybraných koupalištích většinou jednou za dva týdny. Francouzské úřady nařídily evakuaci dalších 4 000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům. Nadále se tak rozšiřuje patrně největší evakuace v dějinách země mimo války. Ministerstvo zahraničí je také doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Kvůli uzavírkám pozemních komunikací mají čeští občané rovněž věnovat zvýšenou pozornost plánování cest. Více řekl mluvčí rezortu Adam Čerge.
5: Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje české občany na pokračující rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku. Doporučujeme vyhýbat se zasaženým oblastem, sledovat pokyny místních úřadů a počítat s možnými uzavírkami silnic. V případě nouze lze kontaktovat české velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
2: Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom svazový šéf Malago. 61-letý kouč národního týmu působil už v letech 2018 až 2023. V roce 2021 Squadra Azzurra pod jeho vedením vyhrála Euro.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Ve středu se vrátí tropické teploty, bude jasno až polojasno, denní maxima mezi 29 až 34 stupni Celsia. Příjemný poslech Frekvence 1.
6: Hezký večer vám přeji po 23. do té noci s velmi jasným měsícem. Posílám Jamesa Blunta, bude Wiseman a teď Katy Perry. Hezký večer.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: To byl James Blunt a jeho hit Wise Man, no a to byl text vlastně plný symbolů a taky těch tajemných obrazů a sám James Blunt říká, že vlastně nejde o ten konkrétní příběh, ale taky o zamyšlení nad tlakem společnosti, hledáním vlastní cesty a svobody. Tak pokud to máte podobně, třeba v těchto červencových dnech, ať to řešení je hodně šťastné. Spolu s námi z Frekvencí 1 v těch dalších minutách třeba Čínasky, taky No Doubt, nebo Kristýna Slamky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy,

0: Hello, na to byli Bee Gees tady na frekvenci, jedna slavná kapela už od 70. let. Jak zítra, připravte se na pařák, Honza Homolka nám připomene o půlnoci, že zítra se teploty mohou dostávat až na tropických 34 stupňů Celsia. Tak opatrně, teď slza, do ticha.
1: Přehrávám si půlnoc, novej rok a tebe, jak se zhrála v obětí. Neznal jsem tvý jméno a držel krok, nikdo nevěděl.

Summertime se dnes, to byla Lana Del Rey na frekvenci 1. Tak zítra se na vás samozřejmě těšíme na dalším radiokempu, tom dalším prázdninovém červencovém. No a potom živém vysílání po 20. hodině mě tady opět máte zítra ve středu, tak dobrou noc až do rána. Teď All for One, I swear.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Schodek rozpočtu půjde pod 400 mega. Zelenský jednal s Trumpem a vrací se tropické teploty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, řekl premiér Babiš před jednáním s ministry financí Schillerovou o přípravě rozpočtu. Podle ní začne ostrá debata o státním rozpočtu na příští rok po vládních prázdninách. Slova Babiše ministryně financí a Schillerová potvrzuje.
3: Já teď nevím žádné konkrétní číslo a nebudu ho říkat. Potvrzuju to, co řekl pan premiér, že budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá. Ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Poslední rozloučení se zestulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda Andreje Babiše a rodina s tím souhlasila. Ukrajinský prezident Zelenský se svým americkým protějškem Trumpem mluvil o obraně před balistickými raketami a oživení diplomatického jednání. Vyplývá to z vyjádření Zelenského pojednání v oválné pracovně Bílého domu. Vyšetřovatelé sobotního teroristického útoku v Berlíně našli v mobilním telefonu atentátníka Abdulla B. video, na kterém se hlásí k teroristické organizaci Islámský stát. Informaci, kterou přinesl bulvární deník Bild, potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Hokejové mistrovství světa juniorů se uskuteční až na přelomu roku, ale už v těchto dnech adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se sešlo 9 gólmanů v čele s Michalem Oršulákem. A smysl setkání popisuje trenér brankářů 20 Marek Švarc.
4: Toto jsou brankáři, kteří jsou v širší nominace u 20 a to nám ještě některý kluci chybí, buď kvůli zranění, nebo kvůli tomu, že už jsou v Americe, ale budeme jich samozřejmě sledovat více, a tohle je ten takový uší okruh. Tohle soustředění je pro mě důležitý kvůli tomu, že já ty kluky dokážu tady poznat. Oni se nám tady trošku uvolní, ten trénink dneska už tak to byla pro ně sranda. Bavilo je to a to je to, kdy my začínáme poznáváme mimo let, jaký mají charaktery, jak se chovají. A pro mě tohle je hodně rozhodující věc. No.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Vrací se tropické teploty, ve středu bude jasno až polojasno a přes den přes 30, teploty mezi 29 až 34 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z muziky.

se to sama. Seber si to sama.

to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér chce řešit podporu. Vodu si můžeme otestovat také sami a Francie pokračuje v evakuaci. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Andrej Babiš chce řešit výši podpor v nezaměstnanosti. Ty podle něj nelogicky vzrostly a nezaměstnaní dostávají více peněz, než tomu bylo dříve. Babiš to v úterý řekl po jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Asociace realitních kanceláří se rozhodla podat podnět České obchodní inspekci na prošetření nekalých obchodních praktik realitní platformy Bezrealitky.cz. Po upozornění klientů zhruba před půl rokem začala asociace činnost platformy analyzovat. Uvedl to prezident asociace Miroslav Duda. Hlavním důvodem měla být klamavá reklama. Platforma Bezrealitky.cz se podle Dudy chová jako klasická realitka, není ale členem asociace realitních kanceláří.
2: Bohužel není povinné členství. Já se domnívám, že kdyby povinné členství bylo, tak nás upozorní nějaký orgán státní správy. Na to nás začali upozorňovat klienti. Klienti začali upozorňovat naše členy, že tato služba tady působí.
1: Platforma začátkem roku spustila službu, která za poplatek ve výši 1,5% z ceny nemovitosti klientům zajistí servis spojený s prodejem. Důvodem bylo podle ní i upozornit na vyšší provize makléřů. Lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienici na Sinici, mohou otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů, a to pomocí petky. Podle pražské hygieničky Heleny Mikulášové je postup jednoduchý.
3: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou petlahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu petlahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty Sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam Sinice.
1: Pražští hygienici testují vodu na vybraných koupalištích většinou jednou za 2 týdny. Francouzské úřady nařídily evakuaci dalších 4 000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům. Nadále se tak rozšiřuje patrně největší evakuace v dějinách země mimo války. Ministerstvo zahraničí je také doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Kvůli uzavírkám pozemních komunikací mají čeští občané rovněž věnovat zvýšenou pozornost plánování cest. Více řekl mluvčí rezortu Adam Čerge.
4: Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje české občany na pokračující rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku. Doporučujeme vyhýbat se zasaženým oblastem, sledovat pokyny místních úřadů a počítat s možnými uzavírkami silnic. V případě nouze lze kontaktovat české velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom svazový šéf Malago. 61-letý kouč národního týmu působil už v letech 2018 až 2023. V roce 2021 skvadra Azzurra pod jeho vedením vyhrála Euro.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu se vrátí tropické teploty, bude jasno až polojasno, denní maxima mezi 29 až 34 stupni Celsia. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

ulice, co neznám, jsou jako labirint, nehledáme východ, a tak jsme se ztratili.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Schodek rozpočtu půjde pod 400 mega. Zelenský jednal s Trumpem a vrací se tropické teploty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, řekl premiér Babiš před jednáním s ministry financí Schillerovou o přípravě rozpočtu. Podle ní začne ostrá debata o státním rozpočtu na příští rok po vládních prázdninách. Slova Babiše ministryně financí a Schillerová potvrzuje.
2: Já teď nevím žádné konkrétní číslo a nebudu ho říkat. Potvrzuju to, co řekl pan premiér, že budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá. Ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
1: V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Poslední rozloučení se zestulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda Andreje Babiše a rodina s tím souhlasila. Ukrajinský prezident Zelenský se svým americkým protějškem Trumpem mluvil o obraně před balistickými raketami a oživení diplomatického jednání. Vyplývá to z vyjádření Zelenského pojednání v oválné pracovně Bílého domu. Vyšetřovatelé sobotního teroristického útoku v Berlíně našli v mobilním telefonu atentátníka Abdulla B. video, na kterém se hlásí k teroristické organizaci Islámský stát. Informaci, kterou přinesl bulvární deník Bild, potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Hokejové mistrovství světa juniorů se uskuteční až na přelomu roku, ale už v těchto dnech adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se sešlo 9 gólmanů v čele s Michalem Oršulákem. A smysl setkání popisuje trenér brankářů 20 Marek Švarc.
3: Tohle jsou brankáři, kteří jsou v širší nominace u 20 a to nám ještě některých kluci chybí, buď kvůli zranění, nebo kvůli tomu, že už jsou v Americe, ale budeme jich samozřejmě sledovat více, a tohle je ten takový uší okruh. Tohle soustředění je pro mě důležitý kvůli tomu, že já ty kluky dokážu tady poznat. Oni se nám tady trošku uvolní, ten trénink dneska už tak to byla pro ně sranda. Bavilo je to a to je to, kdy my začínáme poznáváme mimo let, jaký mají charaktery, jak se chovají. A pro mě tohle je hodně rozhodující věc. No.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Vrací se tropické teploty, ve středu bude jasno až polojasno a přes den přes 30 teploty mezi 29 až 34 stupni. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Frekvence 1.